0: mohu znamenat být začátkem pro někoho druhého, že já mohu nějakým způsobem otevírat, vytvářet ty příležitosti pro ty druhé lidi. Nejenom já vstupuji do něčeho, co se otevřelo, ale já otevírám, aby druzí vstoupili. Co je v tomhle jinak, než v těch začátcích, o kterých jsme mluvili doteď? Co znamená, když já jsem začátkem pro někoho druhého?
1: Já to chci ještě uvést na správnou míru, protože teď, jak to slyším z těch úst, tak tam slyším jednu věc, která mi přijde nebezpečná. A to je ta představa, že já jsem začátkem pro někoho druhého, jo, vlastně samého sobě. Není to o tom, že člověk sám může být, pán Bůh vám může dát tu roli, že skrze vás pomůže někomu něco začít v jeho životě. Ale nesmí to být o vás příliš. To není o tom, že vy jste začátek toho druhého člověka nebo začátkem něčeho pro toho druhého člověka, ale že spíš jste připraveni ukázat mu na otevřené dveře v jeho životě. A nebo že jsme, můžeme být připraveni být tím, kdo poukáže na to, že teď se může začít něco nového a kdo je tam k tomu, aby byl součástí toho, že se to může stát. Být prostě stělesněním Boží přítomnosti a naděje uprostřed obav a zavřených horizontů, které lidi mají. Tak asi o tomhle můžeme mluvit.
0: Mm-hmm. Já jsem to asi takhle vnímala, ale děkuju, že si to pojmenoval, protože to je určitě důležité, jinak by to vypadalo, jakože já si tady teď stanovím jako svůj cíl života, že druhým lidem budu něco a budu jejich kouč a trenér a ten, kdo posouvá jejich život na nějaké šachovnici.
1: Jo, a na to já jsem vysloveně alergický.
0: To chápu.
1: Jo. No.
0: Když to takhle říkáš, tak mě úplně napadá, může člověk být jakoby až nechtěně nebo nevím, nerozpoznaně, nebo jak to říct, pro někoho tím začátkem? Je to vždycky něco vědomého?
1: Myslím, že ne. Myslím, že jsou lidi, kteří jsou natolik, řekněme to biblicky, když vykazujete ovoce ducha například a jste člověkem, který je stělesněním nějaký jako lásky, trpělivosti, nepočítání zlého, člověkem, ze kterého cítí Kristus, tak si myslím, že skrze vás Bůh začne věci v životech druhých lidí a otevře jim dveře a ani tom nevíte. A ani vám na tom nezáleží, v tom, že byste o tom potřebovali vědět. Proto jako křesťanský aktivismus u lidí, kteří počítají svoje dobré skutky a počítají, komu nakolik pomohli a kdo kolem nich jak roste, tak vždy zavání bezbožností. Tohle je dobrá otázka. Myslím, že je to o tom, že když žiju Krista, tak má Bůh volnou ruku k tomu v mém životě, mu dává volnou ruku, aby skrze mě mohl dělat, co chce a tudíž jako přinášet požehnání, což znamená způsobovat dobré nové začátky v životech lidí. Ale hodně z nich se stane mimochodem. Jestli jste dobrým svědectvím o Boží realitě a Boží lásce a je to z vás vidět, tak inspirujete lidi bez toho, abyste si toho všimli, nebo aby pro vás bylo důležité, že teď jdu inspirovat lidi a budete stělesněním, já nevím, odpuštění a inspiruje to ty, kteří potřebují vstoupit do prostoru odpuštění. Můžete dobře ilustrovat to, jak uprostřed zlomenosti člověk může žít v naději a v radosti a inspirujete tím druhé lidi a ani nebudete vědět, který kdy. Takže ne, nemusí o tom člověk nutně vědět.
0: Zároveň úplně mi přijde, že tam, kde o tom vím, tam, kde je to něco, jako něco dokonce, do čeho mě třeba Bůh povolá, tak součástí toho je přece i zodpovědnost. Takové to vědomí, že když je tohle to moje místo, tak mám vykazovat nějaké kvality? Nebo prostě je to něco, do čeho jsem byla postavena, povolána a tím pádem není na mě, abych řekla, tak začala jsem a jdu dál.
1: Ano, ano. Zodpovědnost za co? To je otázka. Jo? A ty jsi to dobře řekla, moje kvality. Jo? Ve smyslu, jsem zodpovědný za to svoje fungování. Jsem zodpovědný za to, jak já žiju s Bohem, jak já žiju s druhýma před Bohem. Nejsem zodpovědný za druhy, kteří mi nebyli svěřeni a kteří byli svěřeni, tak tam taky jenom do jisté míry, protože jsou to přeci jenom druzí lidé. A jsem hlavně zodpovědný za svou integritu. A potom v rámci toho už, pokud tí mám a pokud k ní rostu, tak můžu v rámci své zodpovědnosti, v rámci třeba toho, že jsem věrný přítel někomu, anebo dobrý rodič, tak protože když usiluji o svou integritu, tak budu v různých situacích vykazovat známky Božího jednání. Ale není to, že já jsem zodpovědný za to, co já vím, že moje dítě vyroste v takový, jak já si ho představuju, anebo že lidi kolem mě budou žít životy tak, jak já si myslím, že by to bylo nejlepší. Ta hranice tam musí zůstat. Jsem zodpovědný za sebe před Bohem.
0: Tak hlavně zodpovědnost není naplnění mých představ, že jo? To jsou dvě
1: naprosto. A to je druhá věc. Ano, protože pokud integritu křesťanskou chápeme, nebo zralost, řekněme, a úsilí o zralost a o svatost, pokud to chápeme jako vracení se do toho prostoru, kde před Bohem za sebe přebíráme zodpovědnost a vstupujeme zpátky do stotožnění s ním a do jeho obětí a necháváme si jim šáhnout do své duše a přeskládávat tam to, co je třeba, tak to bude navenek mít různé dopady. Nebude to o tom, že si jenom plní naše plány pro to, jak se mají mít naše projekty anebo lidi kolem nás. Bude to o něčem jiném a budeme v tom flexibilnější.
0: Když otevíráme to, že můžeme být nějakým začátkem pro druhého člověka v rámci těch mantinelů, které jsme už označili, tak mě napadá, jak moc tohle to souvisí s nějakou nadějí. Jak moc to souvisí s tím, jakoby vidět dopředu a doufat.
1: To mám právě na mysli, jo. Já když jsem nabízel to téma jako být začátkem pro druhého, tak tím právě nemyslím, že on se druhý se stane mým projektem. Ale že vždy můžeme být tím, kdo dává druhému člověku najevo naději, kdo dává druhému člověku najevo to, že existuje pro něj dobrá cesta dál a že může být součástí dobrého příběhu. A to, jak to konkrétně dáváme najevo, to jsou různé věci. Někdy člověk, který si myslí, že je nezajímavý a nemá smysl, aby se mu někdo věnoval a že lidi jenom otravuje, tak mu tohle dáme najevo tím, že ho posloucháme. První člověk, kdo ho poslouchá a kdo mu ukazuje, že i on může být předmětem naslouchání. Člověk, který si myslí, že věci, které pokazil v životě, jsou definitivou, která ho navždy diskvalifikuje, tak ten může potřebovat od nás zažít naslouchání tomu negativnímu a potřebuje od nás slyšet odpuštění a vidět, že ho přesto všechno bereme vážně a přesto všechno ho umíme vidět jako někoho, kdo má hodnotu a budoucnost. To může mít různé působy. Můžeme být součástí začátku něčeho dobrého v životě druhého člověka, protože mu pomůžeme zvládnout období deprese a chodíme mu na nákupy. A najednou jsme tam ve chvíli, kdy je potřeba, aby tam někdo byl a kdybychom tam nebyli my, tak tam možná není někdo jiný. Můžeme být ten, kdo tomu druhému člověku bude ochoten jako první říct pravdu, kterou ostatní se mu bojí říct. A můžeme být začátkem nějakého nového sebeuvědomění u něm, které nemusí být příjemné. Takže takhle ze široka to myslím, ale snad je rozpoznávat v tom, co říkám, že v žádném z těch případů tak to není o tom, že ten druhý člověk se stane naším projektem, že tam přistupujeme s postem služebníka, s postem někoho, kdo může sehrát roli, která odráží něco božího, ale zároveň jako neovládne život ani příběh toho člověka, ani si z něj nedělá svůj trofej. Tohle je velký zápas pro lidi, co slouží v církvi. Jo, je daleko snaží tohle dělat a takhle žít ve chvíli, kdy to nemáte jako v pracovním popisu.
0: Mně u toho úplně napadá to, co říká Ježíš, když říká, že nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo položí život za své přátele. Že přesně to je ta situace, kterou popisuješ, že to není o tom, že já se tam postavím a budu si toho člověka projektovat jako sociální inženýr, tak aby odpovídal mé představě o tom, co on by měl žít, ale že skutečně já tam přijdu jako ten, kdo se vydá, protože chci mít naději i pro toho, kdo tu naději třeba v té chvíli nemá.
1: Ano, ano. A v tu chvíli, ono totiž, když jsou tyhle priority správně rozložené, tak vám to dá velkou flexibilitu. Taky, kromě toho, že je to jako realistický, tak to taky dá velkou flexibilitu, protože druzí lidi, jednak Pán Bůh je bude vést jinudy, než my si představujeme většinou a trochu jiným způsobem, nebo hodně jiným způsobem a budou mít zrovna jiný témata, než kterými bychom chtěli řešit a oni můžou třeba dobrým způsobem se posouvat i díky nám a přitom to nerozpoznávat a pokud jsem kristovsky přítomen, tak se nad tím nebudu urážet nutně. Protože to není o tom, zda já jsem vidět. Jen se snažím fakt jako vyhnout takové ty představy, která jednu dobu jela v české církvi o takovém jako vedení druhých lidí, kde druzí lidi jdou po nějaké předem dané cestě a my je rostem. Taková ta jako výroba zralých křesťanů na zakázku.
0: Dalších dobrých, ano, ano, ano. A zároveň chci do toho teď ještě připomenout, ale i to, že pořád to nesnižuje nic té možnosti nastavit zrcadlo tomu druhému
1: Určitě.
0: Člověku.
1: Určitě, ani z možnosti dělat nějaký programový věci spolu. Já nevím, já můžu mít skupinku s někým a systematicky se setkávat nad písmem a bavit se o životě a podobně. Je to o tom postoji. jak to dělám. Dělám to s tím, že si sleduju celou dobu, zda ten člověk dělá to, co má, podle mě, a zda pracuje na tom, po čem já si myslím, že by měl teď pracovat, a jsem tam v pozici manažera a nadřízeného, anebo kouče, anebo jsem tam v pozici bratra, který je odlišný, který má také omezenou perspektivu a může mít víc zkušeností a může dokonce být dobrou inspirací, ale zpravidla nejlepší inspirací je tehdy, když inspirujeme, protože máme obsah, ne protože máme roli.
0: Tady možná o to víc patří se připomenout to, jak důležitá je ta citlivost, jo? Jak důležité je umět
1: ano,
0: rozpoznat
1: ano.
0: To své místo, tu svou roli
1: ano,
0: a
1: ano.
0: Možná nejen začátek, ale taky konec.
1: Ano, ano, umět odejít. Ano, to je velký problém u duchovních různých vůdců. Nicméně ještě jedna věc mě napadla, že do jisté míry na nás, jakou roli budeme hrát v životě druhých lidí a že můžeme být těmi, kteří otevírají dveře a kteří zprostředkují něco, co jim Pán Bůh může dát skrze nás, aby je on vedl sám dál, kudy chce on. A že v tom nejsme neutrální. Že vždy jsme buď přítomní jako požehnání, jako někdo, kdo stělesňuje naději a možnost pokračování, vědomí toho, že Pán Bůh není zaskočen a ví, co dál, anebo můžeme být přítomní jako ti, kdo se snaží ovládnout, anebo se nějakým způsobem cítit tím, že ten druhý člověk něco dělá nebo nedělá dobře a podobně. A je to o tom, jak tam chceme být přítomní. A podle mě nejlepší je ta představa zrcadla. Že jsem u druhého a já si to zrcadlo představuju tak, že je nakloněno tak, aby bylo skrze nás vidět na ten zdroj světla, který na nás svítí. Že jsme zrcadlo, ve kterém se druhý neschledává sám, ale ve kterém může vidět boží obraz. Ne proto, že my jsme tak strašně boží obraz, jo? Zrcadla nejsou dokonalá, ale jsme v dobrém úhlu mezi Bohem a mezi tím člověkem, kterého nám Pán Bůh do života dává.
0: Děkuji, Marku. Tak obrazem zrcadla končíme dnešní setkání v programu Uši k duši a těšíme se zase na to další, které to bude opět za týden. Lucie Endlicherová a Marek Macák se loučí a těší se na slyšenou příště.
1: Naslyšenou.

0: Jak poznat, kdy svou svobodu využít a kdy se jí z lásky k druhému vzdát? Apoštol Pavel se v závěru 10. kapitoly 1. listu Korinským znovu vrací k otázce masa obětovaného modlám a ukazuje, že rozhodujícím měřítkem našeho jednání není jen to, co smíme, ale také, co prospívá druhým a co přináší slávu Bohu. Kazatel Jiří Hurta se ve svém praktickém výkladu podrobněji věnuje otázce, co je měřítkem našeho rozhodování a jednání. Pořad Studna slova vysíláme v neděli 20. září v 7 hodin a 45 minut.
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. Desítka pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365. Stejně jako když sečtu všechny dny do roka.

0: Na Proglasu začal pořad Jak se vám líbí. Milan Tesař ve studiu vítá Petra Linharta. Petře, ahoj.
1: Ahoj a díky za pozvání.
0: Písničkář, muzikant, kapelník skupiny Majerovy brzdové tabulky Petr Linhart vydal nedávno nové solové album s názvem Šénau. Říkám nedávno, vyšlo, to byl červen, že?
1: Prvního, na Mezinárodní den dětí 1. června 2026.
0: A to datum symbolicky znamená něco?
1: No, my jsme vymýšleli nějaký datum takový, aby prostě, ne, v podstatě to asi, no vlastně to znamená, my o tom nevíme, to se stává, že něco znamená, my o tom nevíme. Ono je to takový trošku jako vzpomínkový a nějaký ty dětský obrázky na tom albu vlastně jsou taky, tak jako Mezinárodní den dětí, to je asi, to je dobrý den na to.
0: Tak Šénau, proč tento název?
1: No, Šénau to je teplický Šanov, jo, ty Teplice jsou takový jako, zdají se být jako trošku takovým dvojměstím a ten Šanov je, nebo původně německy Šénau, je ta hezčí secesní lázeňská část. A já jsem tam nedávno byl a šel jsem okolo místní pošty a jak jsem se tak na ní koukal, tak mě vlastně došlo, že když mi bylo 15 let, nebo tak 14 možná, tak jsme tam občas jezdili s mýma rodičema, měli jsme takového vzdáleného příbuzného, pana Václava Chaloupku, který byl muzikant a měl dva syny muzikanty a oni mě poprvé jako přivedli třeba k Beatles a k nahrávkám Johna Lennona a taky mi vrazili kytaru do ruky. Mm-hmm. Poprvé v životě jsem tam měl kytaru, byla pěkně tvrdá a dost jsem si říkal, jestli to vůbec někdy v životě dokážu takové věci mačkat a byly na ní napnutý struny, kterým se říkalo Zlatý lišky neboli Goldfuchs. On to byl východněmecký výrobek z Markneukirchenu a byly to zdaleka nejlepší struny, které se u nás dali koupit. Byly to kopie amerických Martének a já jsem potom na ně hrál ještě v ČP8 třeba. De facto jako byla pěkná značka a má to vlastně, mělo to i krásný jako grafický design, tak jsme si tu lišku z obalu těch strun půjčili na titul toho CDčka.
0: Takže to, co někomu by mohlo připomínat právě ty dětské kresby, které jsi zmínil před chvilkou, ano, tak je ve skutečnosti tedy logo
1: této
0: značky strun.
1: Přesně tak, ano.
0: Jenom kontrolní otázka, ta kazeta, na které jsi měl nahrané Beatles, byla opravdu fialová?
1: Jo, to si pamatuju. Uh-huh. Měl jsem tři, myslím, Beatles byly na fialový, na žlutý byl Paul McCartney, ale no, na druhé straně a na červený, myslím, byla ABBA, nebo tak nějak.
0: Tak to je krásné, jak se nám to zabarvuje. Teď posluchači si možná říkají, kde jsem to vzal. Vzal jsem to z textu, titulní písně Šénau, kterou si teď poslechneme.

falsetu. Do ruky mi prvně vtiskli kytaru, tvrdou jak první lekce jazzu. Červeně obsedený géčko, zlatá liško, dodnes se v tom vezu.

0: Ve studiu je se mnou Petr Linhart. Šénau tady odkazuje k Teplicím nebo k části Teplic.
1: Jasně tak.
0: Opět tedy se na tvém albu, Petře, potulujeme po pohraničních krajích, po pohraničních oblastech, po Sudetech, tak jak je to od toho úplně prvního solového alba Sudéta. Máš místa, která teprve čekají na tvé objevení, nebo jak je to, nebo je to třeba čím dál těžší hledat témata, hledat místa, nebo to pořád?
1: Ono to tak přichází jako samo sebou. Ani bych jako neřekl, že nějak jako zvlášť hledám, já tak jenom se snažím být pozornej, když něco potkávám, jo. A já jsem třeba tady na té desce hned třikrát potkal Brno. Mm-hmm. A jsem si vymyslel takovou, jako, takovou povídku, že Brno je v podstatě největší sudetské město. A myslím to v tom nejlepším slova smyslu, jo. A vlastně díky mojí dceři, která tady studovala a za kterou jsem sem často jezdil, tak mě prostě potkalo tady pár jako barvitých zážitků a obrazů a všiml jsem si toho, že to Brno je vlastně neopakovatelný, že tady se dělou věci, nebo lze zažít a vidět věci, které jsou tak poetické, že si nedokážu jinde představit.
0: Je pravda, že Brno, respektive tedy hlavně jeho centrum, má tu německou minulost.
1: No jasně, Malá Vídeň.
0: Ano, která tady k těm sudetským krajům velmi s nimi souvisí. Ostatně taky v červnu byl v Brně sjezd, že? Sudetoněmecké.
1: No jasně, a to jsem si nejdřív vymyslel tu průpovídku a potom se stalo tohleto ještě.
0: Sledoval jsi to nějak, tu událost?
1: Sledoval jsem to, ne že snad jako úplně podrobně, a myslím si, že těch několik jako málo negativních reakcí, které tomu byly, že byly v podstatě mediálně zveličený, to prostě je to mediální pravidlo, že když je někdo řekne A, tak někdo musí říct taky B, že jo? A ten, co říká B, je zpravidla trošku víc senzační. A mám z toho radost, že to proběhlo a mám z toho radost, že to proběhlo právě tady, protože si myslím, tady to propojení v tom nejlepším i v tom nejhorším slova smyslu je tady jako hrozně intenzivní. Tak dobře, že tomu tak je a jsem rád, že tomu nejspíše takhle bude i do budoucna.
0: Tak vrátíme se k albu Šénau a když jsme tady u Brna, tak která místa z Brna nebo jaké pocity se na album dostaly?
1: První je cesta do Brna, kdy v tichém oddílu Rejdžetu Vindobona jedou španělské holčičky, které tam nastoupíš po cestě na český Třebový a teďko si jako všimnou, jsou v tom tichém oddíle, jo. A oni jsou jako hrozně přísní na sebe a teďko jako že pst, silencio, jako tady se prostě nesmí jako být, nesmí ani jako muknout, jenže vždycky nějaká mukla a oni zase pst, pst, silencio, až do Brna. Nebylo většího hluku v tichém oddíle než španělské holtičky, které dbali na to, aby tam bylo ticho. A potom je tam písnička, která se jmenuje Výhybná Husovice, stará Tišnovka, zrušená trať a nad Dortalovou ulicí je park Tišnovka nazvaný, který tak jako vzpomíná na tu historii, ale ono tam kdysi bývala Výhybna. A já jsem kdysi býval výpravčí. A tak jsem tam tak jako seděl a představoval jsem si, jaký by to bylo tam mít noční šichtu. A potom jsem si říkal, že vlastně ten výpravčí bych nemusel být úplně jako já. Že by mohl být takový trošku jako přízračný, protože vlastně i ta Výhybna už tam jako dávno není. Tak jsem si vymyslel takovouhle druhou brněnskou píseň a třetí se jmenuje Cosplay. A je to zážitek sobota 6:30 ráno, mlhavý ráno velice, zastávka tramvaje neboli šaliny Václavská a jako tam k tomu jako přicházím a stojí tam tramvaj a hrozně hlasitě zvoní. Neskutečně nějaký řev se tam ozývá a vedle té tramvaje stojí starý auto se zlatou metalízou a z toho auta vystupují dvě holky, které jsou oblečený patrně do kostýmu Mickey Mouse, mají ty kulatý uši. A ten, stalo se jim to, že oni zastavili tam, kde vystupují lidi. Že jo? A jako ten tramvaják si to nechtěl nechat líbit, ale oni taky ne. Tak nastala taková jako zvláštní bojová, ale politická scénka.
0: Takže to všechno je, najdeme všechno toto jasně. Na albu Schenau, Petra Linharta. My si teď poslechneme třeba to Silencio, ať do toho Brna teprve dojedeme.
1: Španělské autičky jsou na cestě.

zamykat ústa i budoucí krásu. Španělské světice českých přepravních řádů.

španělské infantky, havraní vlasy a oči. Slavnostní brány adamovských tun.

0: Tak my jsme si, Petře, na několika příkladech ukázali některá témata Albašena, k dalším se dostaneme. Jak je to s muzikanty na albu? Já, když si promítám tvoje předchozí solová alba, tak vím, že ten způsob práce se proměňoval, tvoje v podstatě to, jestli základ byl s tou elektrickou kytarou, nebo do jaké míry se tam potom podílela už kapela. Teď je to tak, že když se podívám na obal, tak už pod názvem Šénau, nad názvem Šénau je tedy tvoje jméno a pod ním jsou příjmení tří spoluhráčů, takže do jaké míry jsou oni určující pro to, jak to album zní?
1: Jsou samozřejmě velmi určující. Ta producentská práce opět byla na osvědčeném Pepovi Štěpánkovi, se kterým pracujeme už dlouho, už několik posledních alb. A od něj vlastně byly jako základní aranžerský schémata a dál už bylo na Pepovi, koho pozve dál k tomu dalšímu natáčení. Se všemi jsem, nebo s oběma dalšíma jsem už v životě spolupracoval. Jinak tam hraje na klávesi a klavír Jan Steinsdorfer, geniální muzikant, a neméně geniální Jaromír Honzák na kontrabas a baskytaru. A vznikalo to úžasně, vlastně byla taková orientační zkouška a potom už bylo studio. A zatímco třeba, my jsme vlastně pracovali vždycky tady tím způsobem, ale zatímco třeba dřív to bylo tak, že se třeba bralo 5., 6. dětí, tak tohle to vzniklo tak rychle, že většinou už třeba druhá nahrávka je ta, kterou slyšíme na tom albu. Byla to radostná a rychlá práce, no.
0: A ty tedy pouze zpíváš a kytary necháváš plně,
1: no, jasně.
0: Josefu Štěpánku.
1: Ale dobře, když to někdo jako umí, tak ať to dělá, že jo.
0: Tak zvuk, mix i mastering měl na starosti Adam Pakosta.
1: Ano, ano, ano.
0: Jak spolupráce s ním probíhala nebo probíhala?
1: No, my se známe už od natáčení Milostných vzpomínek na ČP8, a mezi tím se Adam osamostatnil a dokonce teď už jako v poslední době nám uprchl do Brna, ale jezdí pracovat i do Prahy, takže dneska se točila v Praze v Košířském studiu ještě pořád, ale možná příště bude muset za ním do Brna do tajného desku.
0: Tak ano, ano. Mimochodem Adam nám tady částečně radil s naším koncertním studiem, takže známe se a je to taky takový pěkný průnik. Tak my si dáme další ukázku z alba Šénau. Teď by to možná mohla být ta úplně první píseň alba Dávný déšť. O čem je?
1: Dávný déšť je z Lubence, ze Sudeže. Ten Lubenec často se objevuje třeba na desce Autobus do Podbořan. A on je tak trošku jako o mých dvou dcerách. Jsme tam jako jezdívali do naší rekreační garzonky, když holky byly malý, ale taky je úplně prvotně o slečně, takový 16-letý, která se jde koupat k lubeneckému rybníku a začíná jako bouřka. Já jsem to celý viděl, bych to jinak nevím, jako úplně jako nefabuloval, tady ten příběh. A bylo úžasný prostě sledovat, jak se tam ona závodí prostě se psem, ten pes pochopitelně prohrává jakožto plavec a jak se blíží ta bouřka, jak se mění ten kraj a jak potom jako ten déšť ustává a přichází duha, tak takový situační popis.

才不是přichází dívka se psem, odkládá šaty.

Svaplavci pomalu budou už uprostřed. Stále se neobrací, má rybník v bouři někde střed. Ví jenom blesky.

z divoké hladiny vzlétají ptáci. Dáme si závod, plav, co ti síly stačí. Ona už dosáhne bez ještě nerozpacích.

už pod ní kráčí. Dívám se na ně, jsou dávno v cíli. Vítr už sílí a nikdo tu není. V té záři bleskou

a vzadu nad lesem je duha.

0: píseň Dávný déšť z alba Schönau Petra Linharta. V tiskové zprávě, kterou mám tady před sebou, se píše, že písně oscilují mezi realitou, vzpomínkou a představou, mezi přesným detailem a náznakem. Ono z toho, jak tady o tom, Petře, mluvíš, o těch konkrétních písních, tak to tak nějak vyplývá a líčíš tady zážitky, které vnímám, že jsou asi opravdu skutečné, které si zažil. Na druhou stranu pak tam máš třeba toho výpravčího, který je tak trochu přízračný, jak jsi říkal, takže všechno to do sebe zapadá. Když napíšeš píseň, která je o někom skutečném a o někom, koho znáš možná víc, než jenom, že ho někde zahledneš, říkáš to pak tomu dotyčnému nebo dotyčné, nebo stalo se ti třeba někdy, že jsi za někým přišel, řekl, tady ta písnička je o tobě?
1: Takhle úplně adresný jsem nebyl, dokonce ani svým dcerám jsem neřekl ještě, že Dávný déšť je o nich, ale možná to udělám, a až si to poslechnou. A stalo se mi v životě věc podobná, ale ne úplně stejná. Napsal jsem písničku, do které jsem zamontoval paní žijící, existující paní Marii Levovou z Žihle, protože mě zaujal jakési její články, které dodávaly tomu místnímu kraji takový jako zvláštní jako rozměr. A ona mi potom odpovědně psala, tady mi ženský řekli, že o mě zpíváte. A já jsem tam jako vymýšlel nějaký věc. Já jsem potřeboval jako takovou jako postavu, která taky spolu vypráví ten příběh. A tak jsem si něco vymyslel. Třeba jsem si vymyslel, že je vdova. Mm-hmm. Ale ona skutečně byla, tak se jako tázala, jak jsem na to přišel. No tak prostě se to mělo stát takhle. A byla hodná, nebo je hodná a nezlobí se na mě a je s tím jako vlastně pozitivně smířená s tou písní.
0: Tak a
1: vlastně
0: to teď mluvíme o které písni?
1: Píseň se jmenuje Marie Levy a je na albu Autobus do Podbořan. Tak trošku jsme jako ustřelili někam jinam o tématu, ale
0: určitě,
1: tam je to otázka.
0: Tak ono těch Marií je vlastně na tvých albech řada.
1: No jo.
0: Nejenom to Marie Levy, je to i třeba ta Maria, podle které je pojmenovaný ten Skokovský kostel.
1: Samozřejmě.
0: Takže ano. Různé Marie, a tady máš, nebo vzpomínám si, Marie, vypni ten Facebook. Nebo,
1: ano,
0: nebo,
1: ano.
0: A teď tady Marie na staré sociální síti.
1: To je totiž volné pokračování.
0: To jsem si říkal.
1: No, to je volné pokračování. Nebo Petr Vizina před časem na této staré sociální síti sdílel post o tom, jak každá generace má svoji sociální síť a s ní jako žije a s ní tak jako stárne, a že ten Facebook je dneska tak zestárlej, že vlastně málo lidí na něm přibývá a vlastně více lidí z toho Facebooku odchází, řekněme, na onen svět a přibývá tam těch virtuálních pomníčků. A ta písnička je vlastně o tom, jak ta naše hrdinka taky už trošku zestárla a jak už všichni ty přátelé na tom Facebooku jakoby nejsou, a stejně se občas stane, že jakoby někdo z toho profilu třeba odpoví, jo, a tak. To je inspirovaný vlastně diskuzí, která pod tím postem Petra Viziny potom jako nastala. Byl tam někdo, kdo prostě tvrdil, že se mu tohleto stalo. Tak mi to přišlo, že vlastně témata na písničku jsou poskládána.
0: Tak to máme takovou zajímavou virtuální paralelu k tomu přízračnému výpravčímu.
1: Jasně.
0: Tak Marie na staré sociální síti.

občas jim ale napíše, občas jim něco nazdílí. A trochu se lekne,

za žlouplou aplikací, tu starou za žlouplou aplikací, tu starou za žlouplou aplikací.

0: Naším hostem v pořadu Jak se vám líbí je Petr Linhart. Já vlastně si tak nějak promítám, jaké to bylo, když před mnoha a mnoha lety jsem tam někdo v písňovém textu použil buď slovo Facebook, nebo i slovo, když ty si použil laptop, že tenkrát to už taky 20 let a podobně. A teď vlastně tady máme ten Facebook jako něco fakt už zastaralého, historického a...
1: Letí to.
0: Ano, ano. Tak, ale pojďme dál. Bavíme se tedy o albu Shenau. Já řeknu, že ty jsi víceméně současně s albem, nebo jenom o něco málo dřív, ti vyšla taky kniha Autobus do Sudet, rozhovor, který s tebou vedl Tomáš Polívka. My této knize věnujeme zvláštní rozhovor, takže proto se k ní dnes nevracíme nějak speciálně, ale říkám to pro zájemce o tvou tvorbu. A teď, Petře, ty a koncerty v současné době, jak to vlastně je, jak fungují třeba majerovky, jak funguješ ty solo s kapelou, čeho je teď nejvíc?
1: Jako úplně trvalé nejčastěji já solo, protože je to snadno přenosná a snadno realizovatelná forma koncertu. Chystáme se ve Skokách, že si zahrajeme písničky s Shenou, s Pepou Štěpánkem a s Jeremiem Honzákem. To bude 10. července a potom některý z těch podzimních koncertů v duhu s Pepou Štěpánkem. Majerovky jsou takové spíše velmi, velmi občasné, několik koncertů za rok, třeba 4. Nemá cenu, abych říkal tady datumy. Jeden internetový zdroj se jmenuje petrlinhart.cz a druhý majerovky.cz.
0: Jasně, a případně ten Facebook taky, když už tady o něm mluvíme.
1: Na Facebooku samozřejmě taky, to je jasný, ale já teď úplně nevím zlavit tu adresu.
0: Ne, jasně, to já spíš jenom říkám, že...
1: Ano, jasně.
0: Pro ty, kteří tam stále ještě jsou a neodešli do... No, necháme,
1: ano, ano.
0: Necháme to být tak, jak jsme... Já sám jsem s Facebookem pořád spokojený, mě baví, ale taky to možná něco o mě vypovídá. Tak, když se dívám, další píseň se jmenuje Nostalgie, to možná s tím vším taky souvisí. Kam ji můžeme zasadit?
1: No, ani nemá úplně přesný místo. Já jsem si jako všiml, že ta nostalgie jako je pěkně prolhaná mrcha. Že vlastně člověk hrozně snadno zapomíná nebo si nechce uvědomovat jako zlý souvislosti některých minulých jevů a že to někdy jde do opravdu jako extrémních poloh, který vedou třeba k idealizaci komunistické doby, popírání holokaustu klidně třeba, nebo takovým prostě jako věcem a že vlastně tak to nimrání se jako v té trošku jako falešný a prolhaný kráse těch nostalgických věcí, jako že není úplně fajn, tak o tom je ta písnička.
2: Nostalgie, vzpomínka bolesti zbavená. Nostalgie,

0: Ve studiu se mnou byl a stále je písničkář Petr Linhart. Hovořili jsme o albu Schönau, z kterého za chviličku zazní ještě jedna poslední ukázka. Petře, bereš ta alba jako nějaké vždycky kapitoly svého života, to znamená skončilo Schönau a teď pomalu střádáš na další, anebo písničky tak nějak píšeš průběžně a pak z nich sestavuješ desky?
1: No, je to víceméně ad jedna, skončilo Schönau a bude něco novýho a zároveň jako ty písničky nejsou zpravidla jako psaný nějak jako moc koncepčně. On vlastně to pětiletý období, což je takový moje typický mezi deskama, tak vlastně je to záznam písniček, který za těch 5 let postupně vznikaly. A to, že jsou ty písničky nějakým způsobem k sobě jako blízko, takže to až může vypadat zvenku, jako že je to koncepce, tak to je prostě jenom daný tím, že člověk v určitým úseku svého života potkává nějaký podobné věci a víc dohloubky se jim třeba věnuje. Takže potom jako se může jako být v prse, jak je to vymyšlené, ale není.
0: Jasně, a potom samozřejmě jsou témata, která tak nějak kočují napříč alby, tak jak jsme si říkali, že jedna píseň je pokračováním jiné.
1: Přesně tak, ano.
0: A nebo třeba to, že tady se tady objevují 3 písně s tematikou Brna a třeba se můžeme těšit na další.
1: No já myslím, že já v podstatě moje v Brně studující dcera dneska promovala a stěhuje se do Prahy. Aha. A mě je to líto, protože mi jako, nebo já jí to samozřejmě přeju, že jo, ale je mi líto to, že přijdu o to celkem častý potkávání se s Brnem a musím to nějak ještě vymyslet, aby to nepřestalo, protože to zdaleka není a možná nikdy nemůže být vyčerpané téma.
0: Mluvili jsme o tom studiu Adama Pakosty.
1: No jasně.
0: Tohle. Tak ale my musíme na závěr pustit tu výhybnu Husovice, protože jasně. Já jsem toho výpravčího tady zmínil několikrát, tak by byla škoda, kdyby píseň, o které jsme už na začátku pořadu mluvili, nezazněla. Takže výhybna Husovice na závěr z alba Schönau. Petr Linhart byl mým hostem v pořadu, jak se vám líbí, já ti moc děkuju a těším se brzy na slyšenou, protože budeme ještě teď v létě listovat knihou Autobus do Sudet.
1: Výpravčí, děkuji za pozvání.
0: Tak to byl Petr Linhart, loučí se Milan Tesař, o zvuk se nám staral Šimon Vítek.

výpravčí v parku nikdy prý nespí. Prosedí celou noc, dívá se do měsíce. Vysnil si koleje, peron a hvězdy.

přenesat mi nikdy se nerozední. Dva vlaky na trati, semafor zvedni.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 8 a 4 sedmičky. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

Hodiny u fleku teď ukazují čtyři. Jan Verich právě vyšel ze dveří křemensárny. Před bijem koruna už na něj čeká Jiří. Jen skončí film, tak jdou si se.

Vítězslav nezval, schází z mostu na nábřeží. Ten podivuhodný kouzelník jde za ním, on však nevidí ho. Ve světle luceren svět u nohou mu

se zarodí. Třískají do kytar a chválí všecky krásy světa. Tak je to od pradávna, co svět světem stojí. Má lásko, podívej,

koláče století jsme snědli skoro čtvrtku. Ta bouře přejde a dál snad bude hezky. Dáme si víno, je

Nik se nestydí. Veselé fotky nešťastných lidí. Slova jak střely, jak divné haiku. Sbíraj se prachy a počet lajků. Nikdo nic neví, prý je to lidský. V Google se najde všechno a vždycky. Google se najde všechno a vždycky. Doba je divná, válka za rohem. Konečně dáme té nutě s Bohem.

jak střely, jak dymné hajdu. Zbíraj se prachy a počet lajků. Nikdo nic neví,

Odbyla pátá hodina raní a v pořadu varhaní hudby vyslechneme čtyři preludia Dietricha Buxtehude. Na varhany hraje Helmut Walcha. Přeji vám příjemný poslech.

0: Na Proglasu skončil koncert varhanní hudby, ve kterém jsme vyslechli 4 preludia Dietricha Buxtehude. Na varhany hrál Helmut Walcha.
1: Právě vstáváš, když slunce vychází a srdce města.

a než usnu, políbím ti spodní hrad. Pod noční lampičkou si v knížce přečtu dvojstránku a pak zahájím svůj let.

Petra Klabouchová, Šumava, historie a temnota lidské duše. Když se řekne Petra Klabouchová, většině čtenářů se dnes vybaví především Šumava. Ne tak turistická, zalitá sluncem, ale Šumava drsná, tajemná, plná zapomenutých příběhů, starých křivd a míst, kde minulost nikdy úplně neumřela. Přitom sama autorka začínala zcela jinak. Vystudovala žurnalistiku, pracovala v médiích a dnes se kromě psaní věnuje také hudebnímu průmyslu. Právě zkušenost novinářky je v jejich knihách znát. Její příběhy totiž nestojí jen na fantazii, ale velmi často na pečlivém pátrání v archivech, kronikách a skutečných historických událostech. U poslechu dnešní knihovničky, v níž se budeme tvorbě Petry Klabouchové věnovat, vás od mikrofonu Rádia Proglas zdraví Iva Horká a ve zvukové režii na nahrávání dohlíží Roman Kabelka. Petra Klabouchová se narodila v roce 1980 a pochází z Prachatic. Studovala mediální vztahy a žurnalistiku na Masarykově univerzitě v Brně. Pracovala v redakcích regionálního tisku a televize. Nyní žije střídavě v Itálii, Spojených státech amerických a České republice. Věnuje se hudebnímu průmyslu a jako manažerka zastupuje rockové skupiny. Publikovala řadu knih, k nejúspěšnějším patří detektivní příběh Prameny Vltavy z roku 2021, dále román U severní zdi z roku 2023 a mysteriózní horor ze Šumavy Ignis Fatus, který vyšel v roce 2024 a byl nominován na cenu Magnesia Litera. Její román Duch Pankráce z roku 2025 je inspirován skutečnými motáky psanými v celách pankrácké sekirárny. A rok 2026 přinesl v tvorbě zmíněné autorky román Vona. Tolik krátký životopis a přehled dosavadní tvorby Petry Klabouchové, při jehož sestavení jsem čerpala z webu nakladatelství Host. To ostatně vydalo několik jejich knih. A my si v dnešní knihovničce některé z nich představíme. A současně uslyšíte také ukázku z některého románu, kterou přečte Iva Horká, autorka tohoto pořadu. Starší romány Petry Klabouchové byly žánrově pestřejší, ale skutečný průlom přišel až s knihou Prameny Vltavy z roku 2021. Tady už se objevuje všechno, co dnes považujeme za typické pro její tvorbu. Silná vazba na Šumavu, propojení současnosti s minulostí, kriminální zápletka a především pocit, že krajina sama si pamatuje věci, které lidé dávno zapomněli. Nejde jen o detektivku. Je to román o tom, že některé viny ani po desítkách let nezmizí. Na Prameny Vltavy navázala o dva roky později knihou U severní zdi, která čtenáře zavádí do období 50. let. Tentokrát se autorka opírá o temnou kapitolu českých dějin, politické procesy, komunistickou justici a otázku osobní odpovědnosti. Není to historický román v klasickém slova smyslu. Minulost tu znovu zasahuje do přítomnosti a připomíná, že některé účty historie zůstávají dlouho nevyrovnané. Velký ohlas vyvolal také román Ignis Fatus, který vyšel v roce 2024. Kniha bývá označována jako horor, ale přesnější by možná bylo říct, že jde o psychologický příběh s hororovou atmosférou. Šumava se zde mění téměř v živou bytost. Lesy, mlhy a močály nejsou jen kulisou, ale aktivní součástí příběhu. Právě tento román byl nominován na cenu Magnesia Litera a definitivně potvrdil, že Petra Klabouchová patří mezi nejvýraznější autory současné české prózy.
Loni následoval román Duch Pankráce, inspirovaný skutečnými motáky psanými vězni v pankrácké věznici. Autorka opět propojuje doložené historické události s literární fikcí a připomíná osudy lidí, kteří se stali obětí totalitního režimu. Ani tentokrát však nejde o pouhou rekonstrukci historie. Zajímá ji především člověk, jeho odvaha, strach, vina i naděje. A nyní tedy v roce 2026 přichází román Vona, který je zatím její nejnovější knihou a zároveň dalším návratem na Šumavu. Pokud bychom měli tvorbu Petry Klabouchové nějak charakterizovat, právě ona všechny její dosavadní motivy spojuje do mimořádně silného celku. Příběh vychází ze skutečné události z roku 1853. V odlehlých šumavských osadách lidé čekají na příchod jara. To ale nepřichází. Místo něj přichází další sníh, další mráz, hlad, epidemie a postupně také šílenství. Lidé se ocitají na samotné hranici přežití a musí čelit otázce, co všechno jsou ochotni udělat, aby zachránili sebe nebo své blízké. Autorka přitom nezůstává jen v minulosti. Stejně jako v předchozích románech, propojuje dávnou tragédii se současností a ukazuje, že některá rodinná dědictví se přenášejí z generace na generaci. Samotný název Vona je velmi symbolický. Označuje ženy, které v tehdejším světě neměly vlastní hlas ani vlastní identitu. Nebyly vnímány jako samostatné osobnosti, ale prostě jako Vona. Právě ženské postavy patří k tomu nejsilnějšímu, co román nabízí. Nejsou to romantické hrdinky, ale ženy, které musí přežít ve světě ovládaném strachem, násilím a předsudky. Na první pohled by se mohlo zdát, že jde o historický horor. Ano, najdeme tu mrazivou atmosféru, vlky, nekonečnou zimu i téměř nadpřirozené napětí. Jenže skutečné zlo nepřichází z lesa. Přichází z lidí. Z jejich strachu, nenávisti, fanatismu a ochoty hledat viníka tam, kde žádný není. Právě tím se Petra Klabouchová odlišuje od autorů klasických hororů. Největší hrůzu totiž nenajdeme v příšerách, ale v lidském jednání. Velkou předností románu je také jazyk. Klabouchová píše obrazně, místy až poeticky, ale nikdy nestrácí tempo vyprávění. Dokáže jednou větou popsat krásu horské krajiny a v zápětí čtenáře přimět, aby cítil chlad, hlad nebo beznaděj svých hrdinů. Právě tato kombinace lyriky a syrovosti je jedním z důvodů, proč její knihy působí tak silně. Zajímavé je také to, jak autorka pracuje s historií, neopisuje učebnice dějepisu, vybírá drobné, často zapomenuté události, které by jinak zůstaly jen poznámkou v kronice nebo nápisem na pamětní desce. Sama uvedla, že impulzem ke vzniku románu Vona byla stará Klostermanova povídka a pamětní deska na šumavské kapličce, které ji přivedly ke skutečnému příběhu tragédie z poloviny 19. století. Z několika historických stop pak vytvořila román, který je sice fikcí, ale stojí na pevném základě skutečných událostí. Když se podíváme na celou tvorbu Petry Klabouchové, je patrné, že každá kniha je jiná, ale všechny spojuje několik motivů. Silné propojení s konkrétním místem, zájem o zapomenuté dějiny, psychologicky propracované postavy a otázka, jak minulost ovlivňuje přítomnost. Nejsou to romány, které by nabízely jednoduché odpovědi. Spíš nutí čtenáře přemýšlet o tom, jak snadno se může člověk dostat za hranici vlastního lidství. A právě proto stojí za pozornost i román Vona.
Není to jen další příběh z magické Šumavy, je to román o strachu, dědictví násilí, postavení žen i o tom, že některé rány se přenášejí z generace na generaci. Přesto v něm zůstává i naděje, že minulost lze pochopit a snad i překonat. Stará Klostermanova povídka a jedna pamětní deska na zdi kapličky Na Cimrukách, připomínající dávnou tragédii, mě přivedly na stopu zapomenutého příběhu ze samých vršků Šumavy. Tak jako jsem já pátrala po střípcích těch starých příběhů, nechávám čtenáře pomalu nahlédnout do utajené historie starých křivd a v něm hledat odpověď na otázku, zda lze předem danou nit osudu přetrhnout, řekla doslova o svém románu Petra Klabouchová. Pokud tedy hledáte českou prózu, která spojuje historii, psychologii, silnou atmosféru a výborně vystavěný příběh, pak knihy Petry Klabouchové rozhodně stojí za pozornost. A ona ukazuje, že autorka je v mimořádně silné tvůrčí formě a stále dokáže nacházet nové příběhy tam, kde bychom je možná vůbec nečekali. V tichu šumavských lesů, pod vrstvou sněhu a v paměti krajiny, která nezapomíná. Na knihách Petry Klabouchové je pozoruhodné, že přestože bývají označovány jako thrillery nebo horory, jejich hlavním tématem není strach, je jim svědomí. Zlo totiž nepřichází z lesů ani z legend, přichází z lidského srdce. A možná právě proto její příběhy zůstávají se čtenářem ještě dlouho po dočtení. A nyní si pojďme poslechnout ukázku z knihy Vona. Ukázka z knihy Vona Petry Klabouchové. Kapitola o zlé předtuše. O podzimu toho proklatého roku 1852 se tu říká, že byl prostě jiný. I tady nahoře, na Cimrukách. Nezvykle teplý, dlouhý, bez konce. Topit se po chalupách začalo prý až v půlce září, a to jenom na noc. Švestky už sklizené, šípky kolem cesty taky, a mrazíky pořád nikde. So ist das eben. Tak to prostě je. Však víš, Leno. Tady nám první jinovatka pokryje luční kvítí, už když se červenec se srpnem střídají. Ale tenkrát nic. Až se místní s nedůvěrou otáčeli k Huďské hoře, k tomu všudy přítomnému stínu za jejich zády, v očích strach. Marně čekali sněhová mračna, co táhnou těžká břicha nízko nad pahýly holých stromů. Začalo se říkat, že tohle není dobré znamení. Nemůže být, že se tam nahoře v kopcích chystá něco zlého. Šumava se zlobí. Tvůj otec Anton, tehdy mu bylo sotva 8 let, Leno, malej kluk kolenatej, si celý život dobře pamatoval, jak ještě tu poslední říjnovou sobotu s dědou do stodoly zaváželi dřevo na zimu. Luční tráva kolem byla pořád vysoká. Mráz ji nespálil, sahala malému až po pás. Polena naložená, Anton rošťák pusu odtrnek celou modrou, ta trpká chuť mu svírala rty a lepila jazyk k zubům, ale říct si nedal. Večer ho zas bude bolet břicho. Táta nadávat, máma se starat, ale jaké by to jinak vůbec bylo dětství bez trnek, bodláku a praku. Vyprávěl mi potom častokrát, že rodné stavení už měli s dědou tenkrát skoro na dohled. Za chvíli se před nimi rozestoupí poslední smrkové větve se skoro neviditelnými nitkami podzimních pavučin a za paloukem vykoukne komín Brétovic Roubenky. Ještě pár kroků se žloutlým podzimním borůvčím s těžklým kapkami mlhy. Poslední zatáčka lesní cesty. A v tom to přišlo. Ach du meine Güte, bože můj milosrdný. Starý se zastavil. Z ničeho nic, z prudka. Jakoby tváří narazil do neviditelné skleněné zdi. Zamrzl v pohybu, jak vltavské peřeje v lednu.
Ani sval se na něm nepohnul, ani slovíčko z něj nevyšlo. Nehybná lidská socha. Pak prý pomalu, děsivě pomalu zvedl ruku nad hlavu. To, aby malý Anton za jeho zády pochopil, že nesmí udělat už ani krok. Pššt! Anton vyvalil oči do přítmí lesního mlází. Srdce se mu splašeně rozbušilo, slyšel ho i ve spáncích. Rozesmátá dětská ústa zůstala otevřená do kořán, jen klučičí úsměv nahradila čirá hrůza. Jazyk modrý od trnek se chvěl v přerývaném dechu. Kozodoj, zašeptal starej přes popraskané rty a rychle se skřivenými prsty pokřižoval. Jednou, dvakrát, po třetí. On, co do kostela nepáchnul, jak byl rok dlouhý. Byl tam Leno, rovnou před nimi, přilepený, přisátý na strouchnivělém pařezu jako děsivý vřet. V Antonovi by se v té chvíli krve nedořezal. Kozodoj, ptačí ďábel, nikdy ho neviděl a ani vidět nechtěl. Zavřel oči, pevně, tak pevně, jak jen to šlo, a jistě si je překryl dlaněmi. Kozodoj, posel smrti. Kdo ho spatří, třeba i jen na malou chvilku, je ztracený. Živý, mrtvý. Jen posledních pár dní či týdnů žití mu zbývá. Jeho kůže začne páchnout čerstvou hlínou, to Krchov ho volá. Tak se to tady na kopcích odjakživa říkalo. Ta opeřená příšera nosí smrt, bestie jedna pekelná. A to je z dnešní knihovničky vše. Od mikrofonu se s vámi loučí Iva Horká a budu se těšit zase někdy příště naslyšenou.

srdcí, co jednou bude hodnotit všechno, co chce i to, co nechce, váhu, která nejde překlopit.

až je zas jednou potkám v parku, jak ptákům káže přiletět. Zeptám se, co říká všemu zmatku, který vládne týhle planetě. Třeba mi řekne, že se pletu.

Blíží se 6. hodina a nám na Proglasu nyní zazní kázání před polední modlitbou, nebo promluva před polední modlitbou, kterou měl papež František v roce 2023 a v ní vysvětlil podobenství o dělnících na vinici.

Drazí bratři a sestry, dobrý den. Evangelium nám předkládá překvapivé podobenství. Majitel vinice chodí od časného rozbřesku až do večera povolávat některé dělníky, ale nakonec všem zaplatí stejně, i těm, kteří pracovali jen jednu hodinu. Zdálo by se, že je to nespravedlnost, ale podobenství nemáme číst skrze mzdová kritéria. Spíše nám chce ukázat kritéria Boha, který nevypočítává naše zásluhy, ale miluje nás jako děti. Zastavme se u dvou božích činů, které z příběhu vyplývají. Za prvé, Bůh vychází v každou hodinu, aby nás zavolal. Za druhé, každému se odměňuje stejnou mincí. Za prvé tedy. Bůh je ten, kdo vychází v každou hodinu, aby nás volal. V podobenství jsou dělníky nejen lidé, ale především Bůh, který vychází celý den, aniž by se unavil. Takový je on. Nečeká na naše úsilí, aby k nám přišel, neprovádí zkoušku, aby zhodnotil naše zásluhy, než nás vyhledá. Nevzdává se, když se opozdíme s odpovědí. Naopak, sám má iniciativu. V Ježíši k nám vyšel, aby nám ukázal svou lásku. A hledá nás ve všech denních dobách, které, jak uvádí svatý Řehoř Veliký, představují různé etapy a období našeho života až do stáří. Jeho srdce se totiž nikdy neopozdí, stále nás hledá a čeká na nás. Nezapomínejme na to, Hospodin nás vždy hledá a čeká na nás, vždy. Právě proto, že má tak široké srdce, Bůh, to je ten druhý čin, oplácí každému stejnou mincí, kterou je jeho láska. Zde je hlavní smysl podobenství. Dělníci poslední hodiny jsou placeni stejně jako ti první, protože ve skutečnosti je boží spravedlnost vyšší, jde dál. Lidská spravedlnost říká dát každému, co si zaslouží. Zatímco boží spravedlnost neměří lásku na vahách našich výnosů, výkonů nebo selhání. Bůh nás prostě miluje. Miluje nás proto, že jsme děti a činí tak bezpodmínečnou láskou, láskou bezplatnou. Kéž nám Panna Maria pomůže, abychom se obrátili k boží míře, k lásce, bez míry.

Vstoupili jsme do 6. hodiny raní od neděle 20. září. Katolická církev připomíná památku stovky svatých korejských mučedníků pro víru, mezi nimi prvního korejského kněze Ondřeje a laického apoštola Pavla. Liturgicky máme 25. neděli v mezidobí a na tento den se připomíná také několik věcí. Slaví biskupství Českobudějovické. Před 241 lety je vyhlásil papež Pius VI. 105 let by se dožil jezuita pater Bohumil Kovář, někdejší PTPák a vězeň komunismu. Na věčnosti je od roku 1979. 92 let se dožívá italská herečka Sophie Loren. 95 let se dožívá maďarská režisérka Marta Mesárošová, tvůrkyně oceňovaných filmů Deník pro mé děti, Sedmý pokoj a dalších. A k svátku přejeme všem mužům a klukům, kteří se jmenují Oleg. Nyní je před námi ještě půl hodinka hudby, poté už zahájíme den po duchovní stránce četbou evangelia a také modlitbou ranních chval. Přeji vám krásné ráno, to je přání od Daniela Blaškého.

6 minut po 6. hodině. Podívejme se, jaké bude tohoto dne počasí. Mělo by být oblačno, zejména na jihu a východě území až polojasno. Během dne čekáme od severozápadu přechodně až zataženo a zejména odpoledne a večer se bude postupně na většině území vyskytovat déšť nebo přehánky. Večer bude v Čechách od severozápadu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou 17 až 22 stupňů Celsia. Na jihu a východě při déle trvající zmenšené oblačnosti bude kolem 24. V 1000 metrech na horách bude kolem 13 a na Šubavě a v Beskydách kolem 17 stupňů. Vítr bude ráno místy slabý, jinak většinou mírný jihozápadní až západní a později večer se bude měnit na severozápadní. Tlak bude v setrvalém stavu nebo bude slabě klesat, odpoledne od severozápadu bude mírně až silně stoupat a rozptylové podmínky budou velmi dobré.

0: Je 17 minut po 6. hodině a co přinese neděle 20. září, to si právě povíme. Papež Lev XIV. Se v poledne pomodlí Anděl Páně s poutníky na svatopeterském náměstí ve Vatikánu. Přímý přenos s tlumočením do češtiny odvysílá televize Noe. Farnosti po celém Rakousku ve spolupráci s diecézním sportovním svazem svou věřící, aby se dnes na bohoslužby vydali na kole či koloběžce nebo pěšky. Celostátní kampaně Do kostela na kole je součástí období stvoření. To trvá od 1. září do 4. října, svátku svatého Františka z Assisi, patrona ekologie a ochránců přírody. 80. ročník pouti Dolnorakouského farmářského svazu vrcholí v Mariacel. Pod záštitou konference biskupů Slovenska projde ulicemi Bratislavy 5. národní pochod pro život. Plně dokončený kostel blahoslavené Marie Restituty v Brně na Lesné posvětí biskup Pavel Konzbul při slavnostní bohoslužbě od 10 hodin. Od 15 hodin bude sloužit zádušní mši svatou v kostele jména Ježíš v Telči. Uskuteční se k 350. výročí zakladatelky jezuitské koleje hraběnky Františky Slavatové. V Kuřimi se bude žehnat opravené náměstí Osvobození a farní kronika při mši svaté před kulturním domem od 9 hodin. Město slaví 800 let od první písemné zmínky. Poutní bohoslužbu ke svaté Ludmile bude slavit emeritní biskup Vojtěch Cikrl v Horní Libochové od 10.30.
1: Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl. Jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání. Ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy, nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje.

Je 6 hodin 30 minut, neděle 20. září. Katolická církev připomíná památku stovky svatých korejských mučedníků pro víru a mezi nimi prvního korejského kněze Ondřeje a laického apoštola Pavla. A k svátku přejeme všem olegům. Na Proglasu nyní následuje četba evangelia a modlitba ranních chval. K ním vás zve Daniel Blaške. Chcete-li se blíže seznámit s dnešními liturgickými texty, naleznete je i s komentářem na webu víra.cz.

ze 20. kapitoly Matoušova evangelia. Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství. Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel časně z rána najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když vyšel kolem 9 hodin, viděl jiné, jak stojí nečinně na trhu. Řekl jim, i vy jděte na mou vinici a dám vám, co bude spravedlivé. A šli. Kolem 12 a 3 hodin odpoledne vyšel znovu a udělal to zrovna tak. Vyšel kolem 5 hodin a našel jiné, jak tam stojí a řekl jim, co tu celý den nečinně stojíte? Odpověděli mu, nikdo nás nenajal. Řekl jim, jděte i vy na mou vinici. Když nastal večer, řekl pán vinice svému správci, zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, začni od posledních k prvním. Přišli ti, kdo nastoupili kolem 5 odpoledne a dostali po denáru. Když přišli první, mysleli, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali ho, ale reptali proti hospodáři. Tady ti poslední pracovali jedinou hodinu a dal si jim zrovna tolik, co nám, kteří jsme nesli tíhu dne i horko. On však jednou z nich odpověděl. Příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil jsi se mnou denár? Vezmi si, co ti patří, a jdi. Chci však i tomuhle poslednímu dát jako tobě. Nesmím s tím, co je moje, dělat, co chci? A nebo závidíš, že jsem dobrý?

0: Dnes je tedy 25. neděle v mezidobí a začínáme opět první týden žaltáře od strany 812 ve starším vydání 812 nebo od strany 913 od novější z nového vydání 913. Antifonu k Zachariášovu kantiku a závěrečnou modlitbu vezmeme z neděle ve starším vydání od strany 717, 717, v novějším 809, 809. Ještě jednou obě souřadnice pro starší vydání 812 a 717 a pro novější 913 a 809. Modlí se s vámi dnes Daniel
1: a Jiří.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Bože, k pomoci naší račiš pospíši ti, srdce naše i smysly duchem svým řídi, abychom ve jménu tvém zpívání začali, svým srdcem i rozumem čest chválu vzdávali.
1: Sláva buď Bohu Otci, též i jeho Synu, v nerozdílné Trojici i Duchu Svatému, jako se vzdává vždycky od světa počátku, vzdávejme ji my všichni až na věky věků.
0: Buď také chválen od nás, Bože všemohoucí, že si celý noční čas ráčil nás svou mocí laskavě ochrániti ode všeho zlého, k němuž mohlo dojíti lstí ďábla zlostného.
1: Rač nám svou pomoc dáti, ať v tvém milování můžeme vytrvati do svého skonání, po smrti pak nás všechny do své slávy vzíti, se svatými na věky budem tě chválit. Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám, aleluja.
0: Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám.
1: Má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo, jak vyprahlá, žíznivá, bezvodá země.
0: Tak toužím tě spatřit ve svatyni, abych viděl tvou moc a slávu.
1: Vždyť tvá milost je lepší než život, mé rty tě budou chválit.
0: Tak tě budu velebit ve svém životě, v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.
1: Má duše se bude sytit jak tukem a morkem, plesajícím rty zajásají ústa.
0: Kdykoliv na tebe vzpomenu na svém lůžku, v nočních hodinách budu na tebe myslet.
1: Neboť stal ses mým pomocníkem a ve stínu tvých křídel jásám.
0: Má duše lne k tobě, tvá pravice mě podpírá.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám. Aleluja.
1: Jako tři mládenci v ohnivé peci zpívejme Bohu. Požehnaný jsi, Bože. Aleluja.
0: Všechna díla Páně velepte Pána, chvalte a oslavujte ho na věky.
1: Nebesa velepte Pána, anděle Páně velepte Pána.
0: Všechny vody nad nebem velepte Pána, všechny mocnosti Páně velepte Pána.
1: Slunce a měsíci velepte Pána, nebeské hvězdy velepte Pána.
0: Všechny deště a roso velepte Pána, všechny větry velepte Pána.
1: Ohni a žáry velepte Pána, studeno a teplo velepte Pána.
0: Roso a jíní velepte Pána, zimo a chlade velepte Pána.
1: Ledy a sněhy velepte Pána, noci a dní velepte Pána.
0: Světlo a temno velepte Pána, blesky a mraky velepte Pána.
1: Země velep Pána, chvál a oslavuj ho na věky.
0: Hory a vrchy velepte Pána, vše, co na zemi roste, velep Pána.
1: Prameny velepte Pána, moře a řeky velepte Pána.
0: Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velepte Pána. Všichni nebeští ptáci, velepte Pána.
1: Všechna zvířata divoká i krotká, velepte Pána. Lidé, velepte Pána.
0: Izraeli, velep Pána, chval a oslavuj ho na věky.
1: Kněží Páně, velepte Pána, služebníci Páně, velepte Pána.
0: Duchové a duše spravedlivých, velepte Pána. Svatí a pokorní srdcem, velepte Pána.
1: Ananiáši, Azariáši, Misaeli, velepte Pána, chvalte a oslavujte ho na věky.
0: Velebme Otce i Syna i Ducha Svatého, chválme a oslavujme ho na věky. Jako tři mládenci v ohnivé peci, zpívejme Bohu, požehnaný si Bože, aleluja.
1: Synové Sionu, ať jásají nad svým králem, aleluja.
0: Zpívejte Hospodinu píseň novou, jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.
1: Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce, synové Sionu, ať jásají nad svým králem.
0: Ať chválí jeho jméno tancem, ať mu hrají na buben a na citeru.
1: Neboť Hospodin miluje svůj národ a pokorné zdobí vítězstvím.
0: Ať svatí jásají chvalospěvem, ať se veselí na svých ložích.
1: Boží chválu ať mají v hrdlech a dvojsečný meč v rukou.
0: Aby vykonali pomstu na pohanech, tresty na národech.
1: Aby spoutali jejich krále řetězy a železnými okovy jejich velmože.
0: Aby na nich vykonali určený soud, všem jeho svatým bude to ke cti.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Synové Sionu, ať jásají nad svým králem. Aleluja. Krátké čtení je z knihy Zjevení ze 7. kapitoly. Za svou záchranu vděčíme našemu Bohu, který sedí na trůně a Beránkovi. Chvála, sláva, moudrost, díky, čest, moc a síla přísluší našemu Bohu na věčné věky. Amen.

0: Kriste, synu živého Boha, smiluj se nad námi.
1: Kriste, synu živého Boha, smiluj se nad námi.
0: Ty, který sedíš po pravici Otce,
1: smiluj se nad námi.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Kriste, synu živého Boha, smiluj se nad námi. Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel časně z rána najmout dělníky na svou vinici.
0: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Zbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy, odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel časně z rána najmout dělníky na svou vinici. Chvalme Krista, Pána, neboť On je naše světlo a naše slunce, které osvěcuje každého člověka a nezná západu. A volejme.
1: Pane, živote náš a naše spáso. Stvořiteli vesmíru, vděčně přijímáme od Tvé lásky počátek tohoto dne
0: a připomínáme si Tvé vzkříšení.
1: Kéž nás dnes Tvůj duch, dárce všeho dobra, naučí konat, co je Ti milé.
0: A Tvoje moudrost, ať nás vždycky vede.
1: Dej nám, ať nás účast na dnešní bohoslužbě naplní velkou radostí.
0: Ať s radostí slyšíme Tvé slovo a přijímáme Tvé tělo.
1: Celé duše Ti děkujeme
0: za Tvá nesmírná dobrodiní. Pane, života náš a naše spáso. Vyvrcholením naší společné modlitby, ať je modlitba Páně, v níž je obsaženo všechno, zač se máme modlit. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, Ty jsi nám uložil, abychom milovali Tebe a bližního, neboť v tom je smysl a naplnění všech ustanovení posvátného zákona. Dej nám sílu, abychom zachovávali Tvá přikázání, naplnili je láskou a tak vešli do věčného života. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

O 25. neděli v mezidobí čteme z knihy proroka Ezechiela 24. kapitolu, její druhou část. Podtitul: Ezechiel se stal znamením pro své krajany. Hospodin mě oslovil: synu člověka, náhlou ranou ti odejmu potěšení tvých očí. Nesmí však naříkat ani plakat, nesmíš prolévat slzy. Jen tiše vzdychej, neoddávej se smutku, oviň si hlavu turbanem, na nohou nos sandály, nezahaluj svůj vous, nejes chléb nářku. Ráno jsem mluvil k lidu, večer pak mi zemřela žena a druhý den ráno jsem udělal, jak mi bylo rozkázáno. Tu mi řekli lidé: nechtěl bys nám oznámit, co tyto věci znamenají? Děláš je pro nás? Řekl jsem jim: Hospodin mě oslovil, mluv k Izraelovu domu. Tak praví Pán Hospodin, dám znesvětit svoji svatyni, pýchu vaší moci, potěšení vašich očí, touhu vašich duší. Mečem padnou vaši synové i vaše dcery, které jste zanechali. A budete dělat, co jsem udělal já. Nezahalíte svůj vous, nebudete jíst chléb nářku. Budete mít turbany na hlavě, obuv na nohou. Nebudete naříkat a plakat. Za své hříchy budete chřadnout, jeden nad druhým sténat. Ezechiel vám bude znamením. Budete dělat všechno, co dělal on. Až se to stane, poznáte, že já jsem Pán Hospodin. A ty, synu člověka, v den, kdy jim odejmu jejich sílu, jejich pyšnou radost, potěšení jejich očí, předmět jejich starostí, jejich syny a jejich dcery, tehdy přijde k tobě uprchlík, aby tě o tom spravil. V ten den se otevřou tvá ústa, budeš mluvit s uprchlíkem, nebudeš už němý. Tak pro ně budeš znamením. Tu poznají, že já jsem Hospodin.

Je 7 hodin, na Radio Proglas vás zdraví Daniel Blaške v neděli 20. září o památce korejských mučedníků a kněze Ondřeje a laického apoštola Pavla. Stovku by dnes oslavil politolog a historik profesor Alexander Ort, jeden z mužů pražského jara 1968, zakladatel střediska mezinárodních studií Jana Masaryka na Vysoké škole ekonomické. Zemřel v roku 2014. Před 80 lety začal první ročník nejprestižnější a nejznámější filmové přehlídky festivalu ve francouzském Cannes. 90. slaví hudební skladatel, režisér a učitel Milan Slimáček. 92 let se dožívá i italská herečka Sophie Loren a 95. narozeniny slaví maďarská režisérka Marta Mesárošová, tvůrkyně oceňovaných filmů Deník pro mé děti, Sedmý pokoj o svaté Edith Steinové a dalších. Svátek má Oleg. Ruské jméno se skandinávskými kořeny se vykládá jako svatý, zdravý, silný. Podívejme se na předpověď počasí. Dnes bude oblačno, zejména na jihu a východě území až polojasno. Během dne čekáme od severozápadu přechodně až zataženo a zejména odpoledne a večer se postupně na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Večer bude v Čechách od severozápadu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou 17 až 22 stupňů Celsia. Na jihu a východě při déle trvající zmenšené oblačnosti bude kolem 24, v 1000 metrech na horách kolem 13 stupňů, na Šumavě a v Beskydech kolem 17. Vítr ráno místy slabý, jinak většinou mírný jihozápadní až západní, se bude později večer měnit na severozápadní. Tlak bude na setrvalé hodnotě nebo bude slabě klesat, odpoledne od severozápadu bude mírně až silně stoupat a rozptylové podmínky budou velmi dobré.

0: Situace v Nepálu zůstává vážná. Ničivé záplavy z konce srpna si vyžádaly přes 1300 obětí na životech. Pohřešuje se kolem 6000 lidí. Poškozená je nadále významná část infrastruktury. Kolem 4000 lidí je v provizorních evakuačních centrech. Výrazně roste riziko nemocí z kontaminované vody a situaci zhoršuje i příchod nízkých teplot do zasažených horských oblastí. Tamní koordinátor pro mimořádné události z Mezinárodní humanitární organizace ADRA, Suman Rawal, aktuálně dodává.
1: Když 26. srpna zasáhly Nepál přívalové povodně, náš tým začal okamžitě jednat. Během 72 hodin jsme již byli přímo v zasažených oblastech, kde jsme vyhodnocovali situaci a poskytovali nezbytnou pomoc. Situace byla extrémně náročná. Hned po našem příjezdu na místo jsme obdrželi varování před další možnou přívalovou vlnou a museli jsme se proto stáhnout do bezpečí. Jakmile bylo varování odvoláno, náš tým se do oblasti i hned vrátil. Rozsah katastrofy je značný. Podle oficiálních údajů bylo zasaženo více než 92 tisíc lidí a přes 10 tisíc domácností. Mnohé rodiny přišly o své domovy i majetek a čelí vážným problémům s přístupem k základním službám.
0: Lidé v Nepálu podle Rawala potřebují hlavně základní věci, které jim umožní zvládnout každý další den. Nezávadnou pitnou vodu, výživné potraviny, hygienické potřeby, teplé a bezpečné přístřeší a přístup ke zdravotní péči.
1: Potřeby však nejsou pouze materiální. Lidé potřebují i pocit důstojnosti a normálnosti. Mnoho z nich přišlo o své domovy i majetek a žijí mimo své komunity. Potřebují emocionální podporu, bezpečné prostředí a návrat k běžnému životu. Proto hledáme způsoby, jak jim pomoci získat zpět určitou míru kontroly nad jejich životy. Jedním z příkladů jsou aktivity typu cash for work, jako jsou sanační a úklidové práce. Zasažení lidé si tak mohou vydělat peníze a zároveň pomáhat udržovat své dočasné bydliště čisté a bezpečné.
0: Z dlouhodobého hlediska patří mezi největší výzvy obnova domovů a cest, zdravotnických zařízení, veřejných budov a dalších základních staveb, zařízení a služeb. Zvláště pak v odlehlých a těžko přístupných horských oblastech Nepálu, vysvětluje Suman Rawal z ADRI.
1: Mnohé rodiny přišly o své prostředky k obživě, takže pomoci jim obnovit zdroje příjmů a zajistit dlouhodobou obživu tak, aby se opět staly soběstačnými, bude rovněž vyžadovat čas. V neposlední řadě nesmíme zapomínat na psychologický dopad katastrofy. Trauma, které lidé prožili, přetrvá i po odeznění první fáze pomoci a proto bude klíčová i dlouhodobá psychosociální podpora. V konečném důsledku je největší výzvou pomoci rodinám posunout se od nouzové pomoci ke stabilnímu a důstojnému zotavení a zároveň zajistit, aby komunity byly odolnější vůči budoucím katastrofám.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Tím dnem je i neděle 20. září 2026. Krásný čas s Proglasem vám přeje Daniel Blaške, také o 25. neděli v mezidobí. Svátek, památka Ondřeje a Pavla, korejských mučedníků. Dnes slaví biskupství Českobudějovické před 241 lety a vyhlásil papež Pius VI. Před 80 lety začal první ročník nejprestižnější a nejznámější filmové přehlídky festivalu ve francouzském Cannes. V tento den roku 1965 pražský arcibiskup kardinál Josef Beran s mimořádným ohlasem vystoupil na zasedání druhého vatikánského koncilu s projevem o svobodě svědomí. Dnes slaví 90. hudební skladatel a režisér a učitel Milan Slimáček. 92. se dožívá italská herečka Sophie Loren. 95. narozeniny slaví maďarská režisérka Marta Mesárošová, tvůrkyně oceňovaných snímků Deník pro mé děti, Sedmý pokoj o svaté Edith Steinové a dalších. A k svátku přejeme všem Olegům. Dnes bude oblačno, zejména na jihu a na východě území bude až polojasno. Během dne čekáme od severozápadu přechodně až zataženo a zejména odpoledne a večer se postupně na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Večer bude v Čechách od severozápadu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Při déle trvající zmenšené oblačnosti na jihu a východě bude 24 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 13, na Šumavě a v Beskydech kolem 17 stupňů. Ráno místy slabý, jinak většinou mírný jihozápadní až západní vítr se bude později večer měnit na severozápadní. Tlak bude setrvalý nebo bude slabě klesat. Odpoledne od severozápadu bude mírně až silně stoupat. A rozptylové podmínky budou velmi dobré. Pozveme vás také na Proglasu v 9 hodin k mši svaté z kostela Všech svatých v Litoměřicích. Sloužitý bude pater Josef Šeliga. Pak v rámci dnešní hudební siesty se 11:55 vydáme za hudbou 18. století a jejími různými podobami. Na úvod zazní chrámová sonáta číslo 1 Františka Ignáce Antonína Tůmy, poté uslyšíme koncert D-dur pro housle a orchestr Josefa Myslivečka, následovat bude koncert A-dur pro flétnu a orchestr Františka Bendy a po něm koncert B-dur pro klavír na čtyři ruce a orchestr Leopolda Koželuha. Na závěr se zaposloucháme do hudby rakouského skladatele Karla Dieterse, zazní jeho symfonie číslo 1 C-dur čtverověků. Věřím tedy, že si máte z čeho vybrat.

vzdávat chválu, mezi národy ti zpívat žalmy. Vždyť tvé milosrdenství až k nebi sahá, až do mraků tvoje věrnost. Povznes se až nad nebesa, Bože, a nad celou zemí, ať je tvoje sláva.

0: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
1: Někdy je největším projevem svobody právě to, že se něčeho vzdáme. Proč? Apoštol Pavel se v závěru 10. kapitoly 1. listu Korinským vrací k otázce masa obětovaného modlám a ukazuje, že křesťanská svoboda má zvláštní měřítko, lásku k druhému člověku a ohled na Boží slávu. Kazatel Jiří Hurta ve svém výkladu podrobněji vysvětluje, že když děláme svá rozhodnutí podle tohoto principu, tak se nemusíme bát chybovat. Příjemný poslech pořadu Studna slova vám z Rádia 7 přeje Jitka Vyležíková a slovo předávám našemu průvodci Jiřímu Hurtovi.

Slovo, jímž nás apoštol Pavel nabádá, abychom v svobodě Kristově prokázali svůj vztah k bratřím slabým ve víře, je obsaženo v závěru 10. kapitoly 1. listu do Korintu, kde píše: Hospodinova je země i její plnost. Pozveli vás někdo z nevěřících a chcete tam jít? Jeste všechno, co vám předloží, a pro své svědomí se na nic neptejte. Kdyby vám však někdo řekl, toto bylo obětováno božstvům, nejeste kvůli tomu, kdo vás na to upozornil, a pro svědomí, nemyslím vaše svědomí, nýbrž svědomí toho druhého. Proč by moje svoboda měla být souzena cizím svědomím? Jestliže něco přijímám s vděčností, proč mám být odsuzován za to, zač vzdávám díky? Ať tedy jíte, či pijete, či cokoliv jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží. Nebuďte kamenem úrazu ani Židům, ani Řekům, ani církvi Boží. Já se také snažím všem vyjít vstříc. Nehledám svůj vlastní prospěch, nýbrž prospěch mnohých, aby byli spaseni. A v prvém verši 11. kapitoly Pavel dodává: Jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu Kristova. Příklad, který Pavel v otázce slabých uvádí, se týká otázky masa, jak o něm psal už v 8. kapitole. Někomu se může zdát možná, že jde o maličkost. Ale uvažme, že nejlepší maso, které vůbec bylo k jídlu, procházelo právě pohanským obětním kultem. A křesťané si přitom říkali, tak co tedy máme dělat? To máme jíst až do smrti jenom nějaké ty odpadky? A apoštol Pavel jim k tomu říká, jeste všechno, na nic se nevyptávejte. Hospodinova je totiž celá země i její plnost. Pavel miluje všechny křesťany, ty silné i ty slabé, kteří ze všeho dělají problém, kteří se děsí jakéhokoliv přestupku a nevědí si rady. Ale apoštolovi nejde o to, aby křesťan žil v neustálé křeči a ve strachu, že by každým okamžikem mohl padnout do satanovy pasti. Vždyť právě proto slyšíme v Bibli tak často ta známá slova neboj se, jen věř. Jen proto nás vybízí žalmista v 37. žalmu: Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. To znamená, nech to na něm. Uvolni se, spolehni na něho. On je svrchovaný pán, neboť podle svědectví 24. žalmu Hospodinova je země se vším, co je na ní. Přijímáš-li něco s díkem Bohu, proč by ses měl bát, že děláš něco zakázaného? Proto i když jsi slabý ve víře, neboj se jíst nic z toho, co se prodává v tržnici, a na nic se přitom nevyptávej. I kdyby to maso mělo něco společného s modlářskými obětmi, nic to neznamená, protože modla nic není. Na podstatě masa žádný kult nic nezmění. Bůh stvořil i toto maso a patří mu za ně dík. Pokud nejde o účast na kultické pohanské hostině, platí totéž, si-li pozván do domu nevěřícího člověka a si tam pohoštěn. Na nic se přitom nevyptávej. Židé totiž nesměli nakupovat v pohanské tržnici a nesměli ani jíst u pohanů, protože neměli jistotu, že zvíře bylo zabito rituálním způsobem a náležitě odkrveno, a museli se tedy i při návštěvě vyptávat na předložené potraviny, na jejich původ i úpravu. Ale Pavel vlastně říká, vy nejste jako Židé, proto se nemusíte bát, že maso obětované modlám vám uškodí. Ovšem mohlo by se stát, že vás někdo i bez vyptávání sám upozorní, že jde o maso obětní. A pak bude zřejmě velice pečlivě sledovat, jak na to
vy jako křesťané budete reagovat. Kdybyste v takovém případě předložené maso jedli, prokázali byste v očích pohanů, že vám jde o dobré jídlo víc než o Krista. No tím byste vydali špatné svědectví. Lidé, kteří nevědí, co je svoboda ve víře, by si mysleli, že jednáte proti svému svědomí. Jak byste jim pak mohli sloužit k víře?

Jde přece o to, aby vás druzí lidé dirigovali, co jako křesťané smíte či nesmíte dělat. K vašemu jednání vás přece vedla láska. Ať tedy jíte, či pijete, či cokoliv jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží. Nebuďte kamenem úrazu ani Židům, ani Řekům, ani církvi Boží. Já se také snažím všem vyjít vstříc. Nehledám svůj vlastní prospěch, nýbrž prospěch mnohých, aby byli spaseni. Posledním a rozhodujícím kritériem pro jednání křesťana je tedy Boží sláva. Posledním a hlavním důvodem jakéhokoliv našeho postoje má být ohled na Boží slávu. A platí to samozřejmě především ve sboru, kde je Bohu prokazována čest, právě tím, že máme ohled na slabého bratra, kterého Bůh učinil naším bratrem, bez ohledu na naše mínění o něm. Mít ohled na Boží slávu tedy znamená vidět ve svém slabém bratru bratra přes jeho slabost. A uvádí-li Pavel jako příklad pojídání nebo nákup masa, pak ohled na Boží slávu se musí projevit ve vztahu ke všem věcem tohoto světa. Je třeba ho zachovat i při pozvání v pohanském domě, kde je jinak možno bez úzkostlivého vyptávání a zkoumání znát ve víře Boha jako svého svrchovaného pána, jemuž v Kristu patří celá země i její plnost. Platí to vždycky tam, kde křesťan vydává před pohanem jednoznačné svědectví o svém pánu, když mu dokazuje, že z lásky k němu se vzdává třeba i svého požitku, na který by jinak měl při své svobodě v Kristu plné právo. A platí to i v zásadě, že se křesťan nebude podílet na pohanských obětních hostinách a nestane se tak kamenem úrazu pro svědomí slabých, ani nedá příčinu pohanům, aby si mysleli, že snad nemá svědomí, protože dobrý oběd pro něho znamená víc než Kristus. Veliká zásada, kterou nám Pavel na zdánlivě malém příkladu předkládá, se dá vyjádřit i jinak. Máme-li při jakémkoliv postoji a jednání na mysli na prvním místě Boží slávu, jsme svobodní. Naše jednání bude totiž vždycky v souladu s vůlí Boží a Boží vůle směřuje vždycky k absolutnímu cíli všeho života a tím cílem je láska. A tohoto cíle dosahuje Pán vždycky rovněž absolutními prostředky, tedy láskou. Je nám velkým svědectvím to, co jistě působilo i na korinské křesťany. Může-li nám zvěstovatel Boží pravdy říci s čistým svědomím, jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu Kristova. Tato výzva není jenom živým příkladem, ale je i napomenutím a současně povzbuzením. Kéž by nám sloužila k opravdovosti, následování a k růstu.

Pane Ježíši Kriste, víme, že máme růst do tvé podoby a děkujeme ti za Ducha Svatého, jenž nám tvé slovo připomíná a chce nás jím do tvé podoby přetvářet. Pomoz naší slabosti i našemu selhávání darem srdce čistého a tobě podrobeného. Amen.

Apoštol Pavel nás vedl k zamyšlení, co je skutečným měřítkem naší svobody, Boží sláva a dobro druhých. Jak jsme slyšeli v závěrečné modlitbě, následování Krista nás vede k lásce a opravdovosti. Výsledkem je skutečná proměna našeho života skrze naši podřízenost Duchu svatému a Božímu slovu. Děkujeme, že jste byli s námi. Naslyšenou za týden u pořadu Studna slova s Jiřím Hurtou, který připravuje Rádio 7.

Je po 8. hodině v neděli 20. září. Vám krásný čas s Proglasem přeje Daniel Blaške. Nyní je před námi hodina duchovní hudby, v níž nám zazní Missa in Labore Requies od Georga Miffy. Zpívat bude Cantus Köln za doprovodu Concerta Palatina, a to pod vedením Konráda Junghenla. Přeji krásný sváteční poslech.

Na Proglasu dozněla tokáta číslo 1a D-moll pro varhany od Georga Mifata. Na varhany hrál Jaroslav Tůma. Jste-li příznivci duchovní hudby, pak se můžete těšit také na hudební siestu. 5 minut po 12. hodině se vydáme za hudbou k 18. století a jejími různými podobami. Na úvod zazní chrámová sonáta číslo 1 Františka Ignáce Antonína Tůmy. Poté uslyšíme koncert D-dur pro housle a orchestr Josefa Myslivečka. Následovat bude koncert A-dur pro flétnu a orchestr Františka Bendy a po něm koncert B-dur pro klavír na 4 ruce a orchestr Leopolda Koželuha. Na závěr se zaposloucháme do hudby rakouského skladatele Karla Dieterse. Zazní jeho symfonie číslo 1 C-dur Čtverověků. V koncertu vážné a duchovní hudby ve 21 hodin a 15 minut se setkáme s tvorbou Felixe Mendelssohna Bartholdyho a Camille Saint-Saense. Mendelssohnův Eliáš nabídne působivou hudbu inspirovanou biblickým příběhem proroka Eliáše. Následovat bude Fantazie opus 124 francouzského skladatele Camille Saint-Saenseho. Nyní už se blížíme k 9. hodině, kdy se přeneseme na vlnách Proglasu do kostela všech svatých v Litoměřicích ke mši svaté, kterou bude celebrovat pater Josef Šeliga. V kancionálu si můžeme připravit píseň číslo 589 Na kolena padejme s pokorou. Píseň 589. Ještě jednou tady zmiňuji, už jsme připojeni ke kostelu všech svatých v Litoměřicích, ke mši svaté, kterou bude celebrovat pater Josef Šeliga, a připravit si můžeme píseň číslo 589 z kancionálu Na kolena padejme s pokorou. 589.

0: Ve jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Svatého Ducha s vámi, se všemi.
1: I s tebou.
0: Milí bratři a sestry, milí posluchači Radia Proglas, všechny vás vítám ke slavení této nedělní mše svaté. V evangeliu uslyšíme podobenství o dělnicích na vinici. Hospodář v každou denní dobu zve na svou vinici. Také na tu vinici jsme pozváni i my. Mše svatá je obětována za farníky. Nyní spojme se v modlitbě, litujme svých hříchů a poprosme za odpuštění. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděle a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doveď nás do života věčného.
1: Amen.

0: Modleme se. Bože, ty jsi nám uložil, abychom milovali tebe a bližního, neboť v tom je smysl a naplnění všech ustanovení posvátného zákona. Dej nám sílu, abychom zachovávali tvá přikázání, naplnili je láskou a tak vešli do věčného života. Prosíme o to skrze tvého syna, Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou žije a králuje v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věku.
1: Amen.

0: Čtení z knihy proroka Izajáše. Hledejte Hospodina, když je možné ho najít, vzývejte ho, když je blízko. Ať přestane bezbožník hřešit, zločinec ať změní své smýšlení, ať se obrátí k Hospodinu a on se nad ním smiluje, k našemu Bohu, který mnoho odpouští. Neboť nejsou mé myšlenky myšlenky vaše, ani vaše chování není podobné mému, praví Hospodin. Okolik totiž převyšují nebesa zemi, o to se liší mé chování od vašeho, mé smýšlení od smýšlení vašeho. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Bohu díky.

0: Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům. Bratři, budu moci oslavit na sobě Krista, ať svým životem, ať svou smrtí. Vždyť pro mě život je Kristus a smrt získem. Avšak, kdybych tady žil dál, mohl bych ještě s užitkem pracovat. A proto nevím, co bych měl volit. Přitahuje mě totiž obojí. Mám touhu zemřít a být s Kristem. A to je věc mnohem, mnohem lepší. Ale pro vás je zase nutnější, abych zůstal ještě naživu. Jen se chovejte tak, jak to odpovídá Kristovu evangeliu. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Bohu díky.

0: Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství. Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel časně z rána najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denar na den a poslal je na vinici. Když vyšel kolem 9 hodin, viděl jiné, jak stojí nečinně na trhu. Řekl jim, jděte i vy na mou vinici a dám vám, co bude spravedlivé. A šli. Kolem 12:00 a 3:00 hodin odpoledne vyšel znovu a udělal to zrovna tak. Vyšel kolem 5 hodin a našel jiné, jak tam stojí, a řekl jim, co tu celý den nečinně stojíte? Odpověděli mu, nikdo nás nenajal. Řekl jim, jděte i vy na mou vinici. Když nastal večer, řekl pán vinice svému správci, zavolej dělníky a vyplat jim mzdu. Začni od posledních k prvním. Přišli ti, kdo nastoupili kolem 5 odpoledne a dostali po denáru. Když přišli první, mysleli, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali ho, ale reptali proti hospodáři. Tady ti poslední pracovali jednou hodinu a dal jim zrovna tolik, co nám, kteří jsme nesli tichu dne i horko. On však jednomu z nich odpověděl, příteli, nekřivdím ti, nesmluvil jsi se mnou denár. Vezmi si, co ti patří a jdi. Chci však i tomu chle poslednímu dát jako tobě. Nesmím s tím, co je moje, dělat, co chci. A nebo závidíš, že jsem dobrý, tak budou poslední prvními a první posledními. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Chvála tobě, Kriste.
0: Milí bratři a sestry, milí posluchači Radia Proglas, dnešní Boží slovo nám staví před oči něco, co pro nás není vždycky jednoduché přijmout. Bůh totiž není jako my. Jeho myšlenky nejsou naše myšlenky a jeho cesty nejsou našimi cestami. A možná právě proto nám někdy Boží jednání připadá zvláštní, někdy dokonce nespravedlivé. V evangeliu dnes Pan Ježíš vypráví podobenství o dělnicích na vinici. Někteří pracovali celý den, jiní přišli později, dokonce někteří pracovali jen hodinu. A přesto všichni dostali stejnou odměnu. Ti, kteří pracovali od rána, se samozřejmě ozvali. To není spravedlivé. My jsme nesli vedro dne a únavu a oni dostali stejně jako my. Když se na to podíváme lidskýma očima, jejich námitce rozumíme. Jsme zvykli počítat, porovnávat a odměňovat podle výkonu. Jenže Ježíš nám dnes ukazuje, že Boží láska se nedá měřit našimi tabulkami a naším počítáním. Bůh není zaměstnavatel, který nám na konci života vyplatí mzdu podle počtu odpracovaných hodin. Bůh je Otec, který dává člověku to největší, co může dát, to nejcennější, sám sebe. A právě tady se dnešní evangelium dotýká každého z nás. Možná jsme někdy podobni těm dělníkům, kteří přišli ráno. Říkáme si, Ja jsem se celý život snažil. Chodil jsem do kostela, modlil jsem se, pomáhal jsem druhým. Proč by měl člověk, který se celý život Bohu vzdaloval a obrátil se k němu až na konci života, proč by měl dostat stejně jako já? Ale právě zde nám prorok Izajáš připomíná: hledejte Hospodina, když je to možné ho najít. Vzývejte ho, když je blízko. Bůh člověka neodmítá ani tehdy, když přichází pozdě. Pro Boha není nikdy pozdě. Možná někdo z nás má pocit, že už se v životě příliš vzdálil, že udělal příliš mnoho chyb, že už není možné něco napravit. Dnešní Boží slovo říká, je možné se vrátit, Bůh čeká. Ať se obrátí k Hospodinu a on se nad ním smiluje, k našemu Bohu, který mnoho odpouští. To je nádherná zpráva dnešního Božího slova. Boží milosrdenství není odměna za naši dokonalost. Je to dar pro člověka, který se k Bohu vrací. A přece nás dnešní evangelium varuje před něčím jiným, před závistí a porovnáváním. Člověk může být celý život blízko Bohu a přesto se jeho srdce může naplnit hořkostí. Může se dívat na druhého a říkat, proč on dostal tolik, proč se mu daří, když já jsem se tolik snažil. A Ježíš se nás ptá, závidíš, že jsem dobrý? To je otázka, kterou si můžeme položit i my. Někdy totiž chceme, aby byl Bůh spravedlivý podle našich představ. Ale Bůh je větší než naše představy. Prorok Izajáš říká, nejsou mé myšlenky, myšlenky vaše, ani vaše chování není podobné mému. A možná právě to potřebujeme slyšet. Nemusíme všemu rozumět, nemusíme pochopit všechny Boží cesty, ale můžeme Bohu důvěřovat. Svatý Pavel v dnešním druhém čtení říká něco velmi silného. Pro mě život je Kristus. To je vlastně otázka pro každého z nás, co je pro mě v životě nejdůležitější. Je pro mě život, moje práce, zdraví, úspěch, to, co mám, anebo v samotném středu mého života je Kristus. Protože když je Kristus skutečně středem našeho života, potom se mění i náš pohled na druhé lidi. Nemusíme tolik porovnávat, nemusíme závidět, nemusíme počítat. Můžeme se radovat z toho, že Bůh je dobrý, že Bůh je štědrý. A možná právě toto je největší výzva dnešního evangelia. Radovat se z Boží dobroty i tehdy, když ji Bůh prokazuje i někomu jinému. Každý člověk má před Bohem svou cestu. Někdo přichází brzy, jiní pozdě. Někdo jde celý život věrně a jiní se po mnoha letech vrací. Ale Boží radost je stejná, že jeho dítě našlo cestu domů. A tak, moji milí, bychom si mohli dnes odnést jednu jednoduchou větu nebo radu, myšlenku. Nikde není pozdě vrátit se k Bohu. A nikde není důvod závidět člověku, kterému Bůh právě otevřel svou náruč. Nejsou mé myšlenky, myšlenky vaše, a vaše cesty nejsou cesty mé. Možná všemu nerozumíme, ale můžeme důvěřovat, protože blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají. Vyznejme svou víru. Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána, Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky. Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrození, nestvoření, jedné podstaty s Otcem. Skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidí a pro naši spásu se stoupil z nebe. Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Ukřižován za vinu Poncia Pilata, byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle písma, vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce a znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věří Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroku. Věřím svatou, všeobecnou, apoštolskou církev, vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů, očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Bůh nás stvořil k své podobě, naše smyšlení a chování však neodpovídá vždy Boží vůli. Prosme za své obrácení, Bože, obnoviteli našeho smyšlení.
2: Pomáhej církvi, aby velkoryse přijímala každého, kdo se chce vrátit k tobě.
1: Prosím.
2: Osvěť člověka, aby si uvědomil, že práce má jen tehdy plnou hodnotu, je-li oslavou Boha a službou bližnímu. Daruj rozhodnost a odhodlanost těm, kdo váhají na cestě k tobě. Změň smýšlení pomlouvačů a závistivců a otevři srdce nás všech k velkorysosti a vstřícnosti. Posiluj nás zde přítomné, abychom vytrvali v tvé službě i ve chvílích pokušení a únavy. Splň na zemřelých slovo písma, komu byl Kristus životem, tomu je smrt ziskem.
0: Pane Ježíši, prosíme, přijmi oběť této mše svaté, kterou přinášíme s prosbou za farníky.
1: Prosíme tě,
0: také ještě prosme za všechny nemocné, o posílu, útěchu v nemoci.
1: Prosíme tě,
0: Pane náš Bože, často nás vedeš k cíli cestami, které neznáme a způsobem, který nechápeme. Svěřujeme se tvému vedení skrze Krista, našeho Pána.

naše celé poství a pastve, štědrosti jsme přijali výhod, které ty přináší.

Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve a k spáse světa. Bože, přijmi dáry svého lidu a učiň svou mocí, ať jsou skutečně tím, co o nich z oddanosti víry vyznáváme. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Pán s vámi. Vzhůru srdce. Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci. Pravdě důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Neboť v tobě žijeme, pochybujeme se a jsme. A láska, kterou nás každodenně naplňuješ, je v nás počátkem života věčného. Vždyť ty nám dáváš téhož životodárného ducha. Skrze něhož si Ježíše vzkřísil z mrtvých. V něm máme naději, že i my z mrtvých vstaneme. A proto nyní, vždycky a na věky, chceme zpívat píseň o tvé slávě a se všemi nebeskými zástupy

Pravdy si svatý Bože, si hodný chvály, miluješ lidi a stále je provázíš na jejich životních cestách. V pravdě je požehnaný tvůj syn, je zde mezi námi a schromážďuje nás chostině lásky. Jako kdysi učedníkům putujícím do Emaus, tak dnes i nám otvírá písmo a láme chléb. Proto tě, dobrotivý Otče, prosíme, sešli svého svatého ducha, ať posvětí dáry chleba a vína, aby se nám stali tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on poslední noc před svým utrpením vzal při hostině chleb, pronesl modlitbu požehnání, lámal, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Po večeři vzal kalich s vínem, pronesl modlitbu chvály a díku, dal ho svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni, toto je kalich mé krve, která se prolevá za vás a za všechny na odpuštění hříchu. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou.

0: tajemství víry, tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Dobrý Otče, slavíme památku Krista, tvého Syna a našeho Spasitele. Ty jsi ho utrpením a smrti přivedl k slávě vzkříšení a posadil po své pravici. Chlásáme toto dílo tvé lásky, dokud on nepřijde ve slávě. A klademe před tebe chléb života a kalich požehnání. Shledni, milosrdný Otče, na oběť své církve. Je to velikonoční oběť, ve které Ježíš Kristus vydává své tělo a prolévá svou krev. A tak nám otvírá cestu k tobě. Milosrdný Bože, dej nám ducha lásky, ať se účastí na tomto stole stáváme živými údy Kristova těla. Obnovuj světlem Evangelia církev na celém světě, v naší litoměřické diecezi i naší církevní obec v Litoměřicích. Upevni pouto lásky mezi věřícími a pastýři svého lidu v jednotě s naším papežem Lvem, naším biskupem Stanislavem a celým sborem biskupů. Dej, jak v tomto světě zraněném nesvorností je tvůj lid záživým znamením jednoty a pokoje. Pamatuj na naše bratry a sestry, kteří zesnuli v Kristově pokoji, i na všechny zemřelé, vždyť jejich víru znáš ty sám. Dej, aby se radovali, že tě vidí tváří v tvář a ve vzkříšení jim daruj plnost života. Až skončí i naše pozemské putování, přiveď nás do věčného domova, kde tě s blahoslavenou Bohorodičkou, Panou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s apoštoly a mučedníky a se všemi svatými budeme na věky chválit a oslavovat skrze tvého Syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věku. Pomodleme se společně modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé. Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš veznejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smíruj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. I moc, i sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj. Svůj pokoj vám dávám, nechleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle i naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a králuješ na věky věku. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi.
1: I s tebou.
0: Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje.

Hallelujah.

Hle, Kristus, beranek Boží, ten, který snímá hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Pane Ježíši, věříme, že jsi v nejsvětější svátosti přítomen a vyznáváme, že jsi náš Pán a Bůh. Rozmnož v nás světlo této víry a zapal naše srdce ohněm své lásky, abychom se skrze tebe klanili Otci v duchu a v pravdě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Modleme se. Bože, ty obnovuješ naše síly svými svátostmi. Pozvedej nás neustále svou pomocí, abychom vytrvalou spolupráci s tvou milostí směřovali ke spáse. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Ještě prosím, posaďte se chvílinku. Dnes prožíváme 25. neděli v mezidobí v naší katedrále svatého Štěpána. Dnes slaví se výročí posvěcení katedrále. V novém týdnu budeme prožívat zítra v pondělí svátek svatého Matouše, apoštola a evangelisty. Ve středu památku svatého otce Pia z Pietrelčiny, kněze. V sobotu památku svatých Kosmy a Damiana, mučedníků. Příští neděle bude 26. neděle v liturgickém mezidobí. Dnes ještě budou sloužené mše svaté o 14:30 odpoledne ve Velkých Žernosekách, ve 15:00 odpoledne v Počáplech a v 18 hodin zde v kostele všech svatých. V sobotu, tu nejbližší sobotu, večerní mše svatá bude sloužena v kostele svaté Ludmily, kde můžeme v tom jubilejním roce svatého Františka získávat odpustky. Zítra v pondělí 21. září od 11. hodin bude v našem kostele všech svatých sloužit otec arcibiskup Stanislav mši svatou k výročí založení diecézní charity. Už je to 35 let. V úterý 22. září v 19 hodin zveme do našeho kostela na benediční koncert pro hospic svatého Štěpána. Příští neděli 27. září se konají oslavy 900 let obnovy kaple na Žípu. O 10:30 bude v Roudnickém kostele narození Panny Marie sloužit mši svatou otec arcibiskup Josef Nusík a strachovský opat pater Daniel Janáček. O 14:30 odpoledne se poutníci sejdou na úpatí hory Žíp, vystoupí na choru Žíp ke kapli, k rotundě. Ve 3 hodiny odpoledne bude Tedeum a otec arcibiskup Stanislav Přibyl požehná zrestaurovanou sochu svatého Jiří. Farnost Lovosice nás zve v pondělí 28. září na poutní mši svatou od 10 hodin v kostele svatého Václava. Celebrovat tu poutní mši svatou bude pater František Ptáček, salesian. Hudbou a zpěvem bohoslužbu doprovodí chrámový zbor. Také ještě prosím rodiče, aby přihlašovali děti na výuku náboženství. Sbírka minulou neděli činila 7258 korun. Děkuji. Sbírka příští neděli bude věnována na charitu. Duchovní správa děkuje vám všem za vaše modlitby, za vaši přízeň. Přeji vám pokojnou, požehnanou neděli a celý nový týden. Apoštol Pavel nás povzbuzuje. Myslím, že to by měl být cíl každého z nás. Pro mě život je Kristus. Pán s vámi. Požehnej vás, ochráňuj, milosti pro vás i všemohoucí a milující Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně. Bohu díky.

0: Na Proglasu právě skončila mše svatá, kterou jsme přenášeli z kostela všech svatých v Litoměřicích a kterou sloužil pater Josef Šeliga. V následujícím týdnu můžeme očekávat také bohoslužbu slova v 18 hodin 21. září v pondělí, a to s Jáhnem Janem Špilarem. Úterní mše svatá v 18 hodin bude přenášená z kaple Ducha svatého v Proglasu. Čtvrteční 24. září v 18 hodin bude z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. V pátek 25. září v 18 hodin budeme mši svatou vysílat z kostela svatého Vojtěcha v Českých Budějovicích. 7 hodin ráno v sobotu 26. září bude mše svatá přenášena z kostela svatého Augustína v Brně. A nedělní příští týden v 9 hodin budeme přenášet z kostela svatého Jana Křtitele v Šumperku. Ještě připomínám, že dnešní biblická nedělní čtení s krátkým komentářem naleznete na webu víra.cz. Přispějte na vznik duchovních pořadů a přenosů bohoslužeb prostřednictvím dárcovské SMS.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Rádio Proglas.

hrát nám bude Roland Münch. Na ně pak naváže Andante a Fuga a Dur číslo 420 a Andante Cantabile D Dur číslo 15 od Wolfganga Amadea Mozarta v podání Janoše Šebestěna.

V rámci varhanní hudby jsme na Proglasu vyslechli sonátu pro varhany číslo 1 A-dur Karla Filipa Emanuela Bacha v podání Rolanda Müncha a následně Andante a fugu A-dur a Andante cantabile D-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Zde nám hrál János Šebeštěn.

a kdo ví, co pak. A teď musím jít, vám ujel vlak, střevíčků pár, vylhaných věc, ty už

vašich tlustých zdí budu vám hrát, budu proklínat zaživa souzení. Snad jednou se vrátím, a kdo ví, co pak. A teď musím jít, vám ujel vlak, vám ujel vlak.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, Kutné Hoře a v Příbrami. Pokrývají tato města a okolí. Praha, Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Čáslav, Čelákovice, Jesenice, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Králův Dvůr, Kutná Hora, Mělník, Milovice, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram a Říčany. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Masaryk, iritující a fascinující, včera, dnes i zítra. To je název sedmidílného cyklu, kterým nás bude provázet profesor Ctirad Václav Pospíšil. Nad životem a dílem prvního československého prezidenta se zamýšlí z pohledu teologa. Pořady jsou příspěvkem Radia Proglas ke stému výročí vzniku samostatného státu Československé republiky v roce 1918.

0: Než se, pane profesore, pustíme do třetí kapitoly, můžeme připomenout ty dvě minulé?
1: My jsme minule dokončili postoje vůči Masarykovi. V tom úplně prvním pořadu jsme si vlastně řekli, že pro katolíka, který odmítá Masaryka, není určitě povzbudivé to, když se dostává do společnosti komunistů, fašistů a těch, řekněme, liberálních, silně pravicových tendencí, jenom trh a jenom peníze. Možná jsem zapomněl říct ještě jednu věc. Katolík, který jednoznačně odmítá Masaryka, si možná neuvědomuje, že se tak trochu může dostávat do rozporu se svojí vlastní identitou. Podívejte se. Katolická církev, ano, po věroučné stránce, tam je kontinuita, nicméně v tom postoji vůči realitě tohohle světa prošla velikou proměnou. No a když si vezmete Masarykovu otázku sociální, tu práci z roku 1898, a kdybyste ji srovnali s kompendiem sociální nauky církve, tak byste zjistili, že ty schody tam budou 90 a možná 95%. Masaryk, který například bojuje za svobodu náboženství, a to takovým způsobem, že říká, nesmíte nutit všechny, aby chodili na náboženství. No jistě, tenkrát to vyvolalo odpor, jenomže kdo z nás by dneska nepodepsal to, co říkal? My přece nechceme nikoho nutit, aby chodil na náboženství. My první dneska hlásáme svobodu náboženství. Vemte si koncilní dokumenty. Já si myslím, že kdyby pan prezident dneska žil a mohl si přečíst Gaudium et Spes, tak by říkal, no to je výborné. A možná, kdyby se narodil v době komunismu, kdy ta církev byla pronásledovaná, není vyloučeno, že by měl velmi blízko k podzemní církvi.
0: A jaké téma bude mít třetí pořad věnovaný prvnímu československému prezidentovi?
1: My se teď zaměříme, prosím vás, na téma, které bych nazval takhle. Masaryk, muž před Hospodinem spravedlivý a zároveň odpadlík. Aneb Tomáši, Tomáši, Tomáši, mozek mám z tebe na kaši. Je to na zbláznění. Z hlediska praxe, etiky, spirituality, tomu říkáme víra, již věříme, odborně fides qua, Masaryk je prostě pro nás fascinující. Z hlediska obsahu křesťanské víry, to je dogmatika, fides qua, je iritující, je odpadlík, nepřijímá trojici, nepřijímá božství Kristovo. Co s tím? Když jsem o tom přednášel jednou, tak jeden přemýšlivý člověk mi zvedl ruku a říká, jak je to možné, aby ta praxe byla křesťanská bez tedy ortodoxie. Vždyť přeci ta praxe vychází z té ortodoxie. A já jsem mu na to, jak si replikoval, říkám, nemáte tak docela pravdu. Podívejte se. Co je ta ortodoxie? Ve skutečnosti vychází z té autentické křesťanské praxe. A v době především nějaké krize se domýšlejí ty teoretické předpoklady té autentické křesťanské praxe. A smysl té ortodoxie není v tom, aby tady byla poučka, nějaká doktrína, ale ona má zase sloužit jako měřítko té následné praxe. Ze života vychází a do života se vrací. A skutečně tomu tak je. Podívejte se, ta církev věří v trojici, až do roku 381, 382 správně, kdy je formulováno to dogma. To je jenom domyšlení těch věcí, ale není to, nesmí to být nová víra. Čili skutečně vychází ta ortodoxie z ortopraxe, pak ale by mělo platit, že v té Masarykově praxi ta ortodoxie implicitně je přítomná. Akorát, že on to neuměl domyslet, protože byl špatný teolog. A takhle, na jeho obranu musíme říct, že to neuměla ani dobová teologie dost dobře udělat. Takže on za to zas tak úplně nemohl.
0: Masaryk, muž před Hospodinem spravedlivý a zároveň odpadlík. To je téma třetího pořadu našeho sedmidílného cyklu.
1: Dobře, tak se do toho pustíme. Podívejte se, první bod, Masaryk a víra. Já bych to nazval muž nezdolné důvěry a naděje i přesvědčení s velkými výhradami k víře. Prosím vás, to slovo víra je tak pro teologa trošku strašák. Co to je? Už jsme rozlišili, víra již věříme a to več věříme. Fides qua, fides qua. Víra je dar, ale také svobodné rozhodnutí a úkon. Jo? Je tam toho velmi mnoho zřetelů. A teď se podíváme, co říká pan profesor Masaryk. Masaryk, prosím vás, když vystupoval, tak on neměl rád slovo víra, on používal slovo přesvědčení. On se domníval, že prostě o Bohu ví, on uznával důkazy, takzvané filozofické důkazy boží existence, on prostě věděl, on byl přesvědčen a on jaksi o víře moc nemluví. Takhle, jeho koncept víry není úplně v pořádku, ale já teď přečtu jednu jeho myšlenku z monografie o Karlu Havlíčkovi. On měl Havlíčka moc rád, tak o něm napsal knížku, takovou pěknou, ale někteří kritici říkají, že to je sebeprůměr Masaryka do Havlíčka. Tak trošku, já když jsem to četl, tak jsem si to taky tak uvědomoval. A teď on říká, cituji, co jsem pozoroval tak často na lidech, kteří tento duchovní přelom prodělali, vyciťují také v Havlíčkovi. Mnozí totiž, kteří jako on protrpěli ta muka duševní, že se zřekli ideálu své víry z dětství, pociťují jakýsi zvláštní odpor k církvi a jejím učitelům. Je to více lítost a zloba, že povolaní chranitelé víry nedovedli skeptikovi odolat a víry uhájit, nežli nenávist. Ba je v tom často přímo touha po víře dětství. Je to nálada zvláštní. Z ní rodívají se také ty chvilkové záchvaty rouhavosti, jež v epigramech Havlíčkových a jeho satirách se objevují. Konec citace. Tohle Masaryk píše o Havlíčkovi a zároveň to říká o sobě. A tady teolog musí říct, pane profesore, pozor, o dětskou víru jsme museli přijít všichni. Tu si nikdo dál do života nést nemůže. Jiná je víra dítěte, jiná je víra dospělého muže. Čili jemu nebylo jasné, že ta víra musí zrát. A když mluví o víře, tak si ji představuje tak, jako že to je jenom přijetí něčeho jenom na základě autority a zapomíná na to, že víra je také přesvědčení. Že víra má také racionální složku. Čili má, já to řeknu odborně, on se domnívá, že víra je jenom fideistická, že to je jenom věřivost. A zapomíná na to, že víra má taky intelektuální složku, že je taky racionální. Jo? Takže tady má jaksi nedostatek. A teď přečtu další věc. Poslouchejte, on říká, Masaryk, v hovorech s Čapkem, cituji, nikdy jsem si nedělal starost, že nebudu mít co jíst. Věřil jsem, že jde-li člověk za slušným cílem, nemůže zůstat bez pomoci. Jak říká Ježíš, hledejte napřed království Božího a to ostatní vám bude přidáno. Masaryk tedy říká, já mám přesvědčení, ale zároveň má nezdolnou důvěru. Důvěra je to spolehnutí se na Hospodina. V tomhle by nám mohl být vzorem. Jo? Čili je to muž veliké důvěry. Nebýt tahle důvěry, tak Masaryk těžko by šel do toho boje o rukopisy v 80. letech, kdy vlastně si znepřátel téměř celou českou společnost. Těžko by šel do Hlizneriády. Těžko by šel do boje za republiku. Teď on na začátku toho boje za republiku byl skoro sám. A ani v Čechách neměl nějakou velkou oporu, že? Tady jasně vidíme, že celý ten jeho život někam směřuje a ta důvěra je jakási skála, na které on stojí. Přestože tvrdí, že víru nemá.

0: Teď přejdeme k druhému tématu a zase je to. Podívejte se, Masaryk je moderní mystik, svým způsobem prorok s odporem k pseudomysticismu. Takhle, kdo zná jeho spisy, tak ví, že mystika a mysticismus je v jeho spisech něco téměř jako vulgární slovo. Nesmíme se ale nechat zmást touhle dikcí. Jsou tam svědectví, kdy on mluví o hlubokém zážitku boží přítomnosti. Bez Boha bych se zbláznil, říká. Já tedy nemůžu všechno dokumentovat, ale ten, kdo se vyzná ve spiritualitě, tak začne stříhat ušima. A začne si říkat, no jo, on měl špatný koncept mystiky. On totiž tomu taky vytýkal Hromádka. On říká, on neznal klasiky křesťanského myšlení. On si mystiku představoval jako takovýto třeštění a blbnutí a vyšeltování mozku. A já jsem si řekl, aha, ono je to jako s těma biblickýma prorokama, těma autentickýma, který píšou, to nebyly žádný třeště prdlá. Pro ně je konstitutivní, Bůh ke mně promluvil. A pak byli ty lidoví proroci, ty, co hráli na nějaký nástroj a tancovali až do bezvědomí. To je pseudomysticismus. A to je typický pro Masaryka. On vidí tu negativní stránku mysticismu, víry, církve a má pocit, že celá církev, celá víra, celá mystika je taková. Ale to není pravda. A kdyby to znal, tak by si uvědomil, a ono to i k tomu směřuje, i jeho současníci o něm mluví jako o mystikovi a jako o prorokovi. Ano, nevysvětlují to, ale on tak na ně působil. Masaryk měl blízko k těm starozákonním prorokům a k těm autentickým mystikům moderní doby, protože v tom duchovním životě vidíte jakýsi pohyb, že jo? Nejdřív je samota, společenství a potom v té moderní době se přesouvá ten mystický život do praxe a je to ten contemplativus in actione, ten člověk, který je v úzkém spojení s Bohem a proměňuje svět. Podívejte se do té publikace, do toho slovníku mystiku. Tam je tenhle pohyb jasně vidět, čili Masaryk svým způsobem patří mezi ty moderní křesťanské a možná i katolické mystiky, aniž si to uvědomoval. To je ta, vidíte ten rozpor mezi verbálním vyjádřením, nesprávným konceptem víry, nesprávným konceptem mystiky a realitou. A teologie se nevztahuje primárně ke slovu, ale k té realitě. Víra se nevztahuje primárně k dogmatu, ale k tomu věřenému tajemství. A takhle já nakládám i s Masarykem a říkám si, ouha, ono je to všechno jinak. Na té verbální rovině nás irituje, na té rovině reality nás fascinuje. Jo? Čili já jsem si potom jednou říkal, co by tak asi pan prezident, kdyby tady byl, co by řekl na tyhle ty moje vývody. No, je to takový, nevíme, ale on rozhodně nebyl člověk nesebekritický. On měl rád, když mu někdo věcně oponoval. Asi by o tom přemýšlel, kdyby v tom nenašel logickou chybu a kdyby neměl lepší alternativu, tak by se asi na mě podíval a říkal by si, ten teolog je pěkný rošťák. A pak by si možná uvědomil, že mu ten teolog udělal stejnou lumpárnu, jako on udělal s českými dějinami.
1: Masaryk iritující a fascinující. Včera, dnes i zítra. Na vlnách Proglasu posloucháte úvahy nad odkazem prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.
0: Tak, teď půjdeme na Bibli. Podívejte se, Masaryk četl každý den Bibli. Nový zákon znal naspaměť v podstatě. To by byla taky zajímavá práce pročíst jeho spisy, kolikrát kde cituje z Nového zákona. Velmi často citoval z Nového zákona. Starý zákon, to je opravdu jenom minimum, ale my jsme viděli boj vedeš, ale jeho pánem nejsi. Taky mluví o prorocích starozákonních, tě měl blízko, že? Na těch prorocích se mu líbilo, že byli antikultičtí. To se mu líbilo, že jo? Že on byl taky antikultický, že jo? Čili Bibli znal dokonale, mimochodem říká se o něm, že když se učil cizí jazyk, tak si sehnal Bibli v tom jazyce, protože ji znal, tak si ji četl v tom jazyce. Což je dobrá metoda, že jo? Ne jo. Bibli bere jako knihu, velice úctyhodnou, ale říká, není to boží zjevení. Proč? Protože tam je spousta věcí, se kterými já nemůžu souhlasit a tak dál a tak dál. Já jsem o tom přemýšlel a i studentům jsem to říkal. Jsem říkal, podívejte se, ono v té době nebylo tak úplně vyjasněné, v čem ta Bible je závazná a kde je její kompetence. Kdybychom mu dneska řekli to, co učí druhý vatikánský koncil, že Bible je neomylná v tom, co se týká naší spásy, ale nikoli obrazu světa, uspořádání společnosti a něco všechno, tak by možná Masaryk začal jaksi jinak o tom mluvit. Druhý důvod, proč on nepřijímá Bibli jako zjevení boží, je poměrně snadno dešifrovatelný. Podívejte se, kdyby on uznal veřejně, že Bible je boží zjevení, tak by přestal dělat filozofii a začal by dělat teologii. A to on si jako filozof nemohl dovolit. Musíme být taky upřímní, že? Tak to prostě je. Já studentům říkám, podívejte se, Darwin o sobě ve svém vlastním životopise říká, až do 30. let 19. století jsem byl hluboce věřící křesťan. Ale pak jsem nemohl vírou přijímat ty obrovské zázraky starozákonní a víru jsem ztratil. Já říkám, to je omyl mnoha fundamentalistů. Oni se domnívají, že když budou zastávat, že všechno v Bibli je fotografický přepis reality historické, že to posílí víru. Naopak, u soudných lidí to může vést ke ztrátě víry. Čili ta moderní exegeze, která říká, prosím vás, přechod Rudým mořem, to je úžasné vyprávění, ale tak to je ve skutečnosti pomoc, protože víra není nerozumná. Že? Víra nesmí být nerozumná.

Možná, že to v něm vzbuzovala dobová teologie. On říká, přečtu zase jednu myšlenku z jeho přednášek. Naráží na Tolstoje, jo? On říká, pravím, že pro mě není nějaké rozřešení k tomu Tolstojovu klidu. Tolstoj chce klid toho mužíka, ale zavrhuje víru toho mužíka. On chce klid a štěstí a přitom píše každým perem proti církvi pravoslavné. Já ho nechci, ten klid. Mně není ideálem. Já vím, že ten rozpor, ve kterém jsme, že to není, co chci. Proto názor moderní jako panteismus nepokládám za správný. Proto také nepokládám za správné dávat zjevení, kterým se k nám podávají vyšší vědomosti, než můžeme pochopit. Snad by pak ten můj Bůh byl příliš papírově suchopární. Ale já myslím, že tu není pomoci. Myslím, že to stačí tomu, kdo nechce od teologie ten klid, který je vlastně duchovním spánkem. Konec citace. To je stenografovaný záznam přednášení, jo? Proto to slovo je takový neučesaný. To si studenti stenografovali a pak to vydali. On měl dojem, že kdyby to přijal, to zjevení, že

0: A ti, kdo víru nemají, já nevím, jestli jsou hledající. My bychom měli jaksi je přivést k tomu stavu ustavičného trvalého hledání. Víra je ustavičné hledání. Tohle taky Masaryk jaksi vnímal špatně a bohužel ti, kteří jaksi se zaměřují jenom na hledající, víte, a upřímně řečeno, já když potom vidím ty jejich výkony, tak ne vždycky, ale zpravidla. Je to second-handový výprodej, je to plytké a je to laciné. No a kdo to pozoruje trošku bedlivěji, tak zjistí, že tady jde o sebe, o slavu toho nahaniče hledajících víc než o Boha. Čili Masaryk zase špatný koncept víry, jako by víra a teologie byla něco statického. To není pravda. Bohužel ta dobová teologie a ta dobová pastorace takhle trošku mohly působit. Takže jsme probrali tři věci, že jo. Masarykův postoj k víře, Masarykův postoj k mystice, k duchovnímu životu a jeho postoj k božímu slovu, že? Já ještě připomenu jednu věc. V té otázce sociální, on tam na jednom místě říká, že vlastně ten řád ve světě, který vidíme a odhaluje přírodní věda, je nemožný bez stvořitele. A je to tak. Je to tak. Víte, ona se moderní přírodověda rozvinula jenom tam, kde byla mnoha setletá předchozí víra v inteligentního stvořitele. Tam, kde tahle víra není, tam ti lidé nevidí důvod, proč by měli hledat ve stvoření nějaké inteligibilní souvislosti, zákonitosti. Čili já tvrdím, že kdyby Masaryk byl konfrontován s dnešní teologií, tak by pro něho nebylo takovým problémem přijímat biblické zjevení a možná by se s ním dokázal vyrovnat i jako filozof. No a příště nás čeká to jádro.
1: V příštím čtvrtém pořadu se budeme ptát, jak chápal Tomáš Garrigue Masaryk Boha stvořitele. Sedmidílným cyklem pořadů Masaryk iritující a fascinující včera, dnes i zítra na Radiu Proglas provází profesor Ctirad Václav Pospíšil. Připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.

0: máme už po 11. hodině a je to pravidelný čas pro Proglaso, aspoň takhle v neděli. Vy už jste na to jistě připravení. Všechny vás zdraví Dan.
1: A Tamča, ahoj děti.
0: Ahoj, ahoj. Doufám, že ti, kteří k nám volají, už jsou zpátky z kostela, anebo ti, kteří se třeba připojí až později, takže zachytí ještě všechno včas a dokážou naskočit třeba také. Tak my jako vždy začneme vyhodnocením písemné soutěže. Ta byla z minulého týdne zadaná na našich stránkách proglasových a my jsme se ptali na prvním místě na to, jaké bylo původní povolání apoštola Matouše. Všichni jste správně napsali, že to byl celník. No a tímto vlastně můžeme mít svrknuté. Já řeknu, že tam tady psali Elizabeta Lovečková, Bernadeta Lovečkové, Adela Zdráhalová, Eliáš Benedikt Loveček, také Magdalena Lovečková a třeba Zuzana Machová.
1: A Barečiakovi.
0: Mm-hmm. A no, taky Aneška.
1: Anešku,
0: a,
1: ano, a vidím tu Evičku skládanou.
0: Eva skládanou.
1: No,
0: vlastně
1: já jsem chtěl říkat, to
0: říct, až při další třeba otázce doplnit ty ostatní. Ale tak,
1: ať slyšíme
0: teda všechny hned. Dobře.
1: No, druhá otázka. Jaké bylo Matoušovo původní jméno? Tak tam jste všichni věděli, samozřejmě byl to Lévy.
0: Pak je tu otázka na počet kapitol v Matoušově evangeliu, tak to je celkem bez rozporu, také číslo 28 kapitol.
1: No a ta poslední čtvrtá otázka zněla, zkus najít v Matoušově evangeliu něco, co není v žádném jiném evangeliu. No a tady jste se poměrně rozepsali, vytáhnu třeba tady kousíček od Evičky skládané, mudrci od východu nebo vraždění nevinátek v Betlémě a útěk do Egypta, tak přeskočíme tady sen Pilátovy ženy a stráž u hrobu, no prostě našli jste tam toho hodně, jste moc šikovní.
0: Ano, tak moc děkujeme za tyhle krásné ukázky toho, že umíte hledat v Biblii nebo si umíte dohledat informace. No a taky děkujeme za krásné vzkazy. Tak nám vzkazuje Benedikt, že k nám rád volá a Magdalena nám přeje krásnou neděli. S celým dalším následujícím týdnem nám to přeje tak i Zuzanka Machová. No a podobně tak se připojuje Aneška Lovečková s přáním krásného nového týdne.
1: My vám taky přejeme. Je to milé od vás. Tak, no,
0: takže
1: co dál?
0: Pojďme zalosovat z těch, kteří nám napsali.
1: Tak Daný si svědek, že fakt mám zavřený oči, jo? Dívej. Teď?
0: Tak koho jsi tam píchla?
1: Těsně vedle. Tak počkej, tak znova. Tak znova. Teď? A je to Benedikt Loveček.
0: Dobrá, a protože těch, co nám napsali, bylo teda 11, tak já píchnu ještě jednou, teďka zase na mě. A to je Vašík Barečiak. Tak,
1: zaznamenáno?
0: Zaznamenáno, blahopřejeme, něco pošleme nebo uložíme. No a ještě bychom si mohli vyhlásit SMS otázku na celé toto soutěžení. Můžete psát na číslo 775 132 132, pokud budete vědět otázku.
1: Tak, ještě přidáme adresu i na mail živezavináčproglas.cz a pozor, otázka zní. Co se stane tomu, kdo hledí vlídným okem podle 22. kapitoly knihy Přísloví? Co se stane tomu, kdo hledí vlídným okem podle 22. kapitoly knihy Přísloví?
0: A nyní už pouštíme první písničku, kterou si předělíme naši soutěž a je to na vaše přání. A příhodná píseň k tomuto měsíci, tedy září od Zdeňka Svěráka.

0: Tak ještě jsme ani neuvedli číslo do živého vysílání a už nám někdo volá, tak já zvítám někoho na našich vlnách. Halo, halo, tady Tamara Adam.
1: Dobrý den, tady Aneška Lovečková.
0: Ano, Aneško, já tě zdravím, přeji krásnou neděli a máme tady čtyři okruhy, jo, tak první je nedělní liturgie, to jako vždycky, pak Ježíšova podobenství, svatý Matouš, no, jsme se trošku připravovali tou písemnou, a pak pojmy z Bible, začínající na písmeno O.
1: Tak Matouš.
0: Takže Matouš, dobře.
1: Za tři body, prosím.
0: Za tři body. No tak otázka podle mě spíš jako těžká, ale třeba to bude jednoduchý pro tebe. Kdy slaví katolická církev svátek svatého Matouše? V jakém datu? Za A 21. září, za B 15. září, za C 19. září, za D 1. září.
1: To první bylo 21. září.
0: Ano, 21. Tak, tedy to první, tedy za A. Tak.
2: Výborně. Tak kam půjdeme dál, Aneško? Co by si vybrala? Nedělní liturgii, Ježíšovo podobenství, anebo pojmy z Bible na O?
1: Ježíšovo podobenství.
2: Dobře,
1: prosím.
2: Za kolik bodů?
1: Taky za tři, prosím.
2: Zlatý střed dneska říkáš. Tak poslouchej. Jaké podobenství v písmu nenajdeš? Buď za A o zakopaném pokladu, nebo za B o svatebních družičkách, nebo za C o nepoctivém správci a za D o požáru na vinici, které v písmu nenajdeš?
1: Asi o tom požáru.
2: Výborně.
0: Je to tak.
2: Co uděláme s výhrou, Aneško? Uložíme, pošleme? Ukládáme.
0: Dobře, chceš někoho ještě pozdravit a případně asi předávat?
1: Ano, tak nejdřív pozdravit a potom předávat, takže jedu Pavla, druhýho dědu, Petulu, babičku i druhou babičku a Vojtu, tátu, který nejspíš jede na motorce domů. Nebo na skutru, to nevím.
2: Ku podivu vyměnil letadlo.
1: Sourozence maminku, Marlenku Houfvičkovou, všechny doposlouchají vás, Věku a Václava a Mašlíky.
2: Děkujeme.
0: Dobře. Tak jo, tak zatím můžeš předávat.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Ahoj, tady je Magdalena Lovečková a je mi 11 let.
0: Tak Magdi, já tě také zdravím a jak ty si vybereš? Chceš to zopakovat?
1: Ano, prosím.
0: Tak máme nedělní liturgii, Ježíšova podobenství, svatého Matouše anebo pojmy z Bible začínající na písmeno O.
1: Tak svatého Matouše za 4 body.
0: Jak bývá svatý Matouš většinou znázorňován? Jaký je jeho atribut? Za A je s andělem, za B s orlem, za C s mečem, za D s klíčem. Tak jak bývá zobrazován, ať už na sochách nebo na obrazech? Bývá. Za A s andělem, za B s orlem, za C s mečem, za D s klíčem.
1: Andělem.
0: Ano, je to tak, s andělem.
2: Magdalenko, kam půjdeme dál? Nedělní liturgie, Ježíšovo podobenství anebo pojmy z Bible začínající písmenem O?
1: Tak prosím, nedělní liturgie za 5 bodů.
2: Jo, ty ses do toho obula. Dobře, tak poslouchej. Kdy asi psal apoštol Pavel dopis, ze kterého bylo dnes druhé čtení? Buď za A, psal jej krátce po svém obrácení, nebo za B, jako velmi mladý, nebo za C, když se vrátil z druhé misijní cesty, anebo za D, jako starý, na sklonku života. Kdy psal apoštol Pavel dopis, ze kterého bylo dnes druhé čtení? Krátce po svém obrácení, velmi mladý, když se vrátil z druhé misijní cesty, nebo jako starý na sklonku života? Co myslíš?
1: Prosím ještě jednou zopakovat.
2: Kdy asi psal apoštol Pavel dopis, ze kterého bylo dnes druhé čtení? Za A. Krátce po svém obrácení, za B. jako velmi mladý, za C. když se vrátil z druhé misijní cesty, anebo za D. jako starý na sklonku svého života.
1: Jako poslední starý.
2: Jako starý na sklonku svého života.
0: Je to tak.
2: Co uděláme s tvou výhrou dnes?
1: Prosím. Tak uložit. Poslat.
2: Dobře.
0: Dobře, posíláme. No, Pavel tam tak trošku bilancuje, vidí, má už tu vidinu i té blízké smrti. Tak, protože ve vězení, že? Čeká na to, že do toho Říma asi přijedou popravit potom. No, tak jak chceš někoho pozdravit?
1: Všechny, kdo poslouchají vás, Petroglasa. A to je všechno.
2: Mm-hmm. Tak moc děkujeme, měj se hezky, ahoj.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak máme volnou linku s číslem 739 850 345, aby to číslo také zaznělo. A už beru další telefonát.
1: Haló,
0: kde se dovolal?
1: Benedikt Hlovaček.
0: Benedikte, zdravíme tě. Ahoj, kolik je ti let?
1: 9 let.
0: 9 let, tak. Jaký okruh by jsi vybral?
1: Matouš.
0: A za kolik bodů?
1: Za 3,
0: dobře. Tak otázka určitě pro tebe velmi jednoduchá. Jaké bylo původní Matoušovo jméno? Za A byl to Levi, za B Strauss, ano. Za C Kefas.
1: Levi.
0: Ano, byl to Levi.
2: Přesně tak, tato otázka už zazněla v písemných otázkách. Tak a Benedikte, kam se vydáš se mnou? Buď
1: pojmi
2: těm...
1: na O.
2: Pojmi na O, výborně. A za kolik bodů?
1: Pojmi
2: Zlatý střed, tak poslouchej. Jaké zvíře měl prorok Bileám? Jaké zvíře měl prorok Bileám? Buď měl opici, oslici, anebo ovci. Jaké zvíře měl prorok Bileám? Opici, oslici, nebo ovci? Tak co, napadá tě? Které zvíře na O by to mohlo být? Ještě jednou, neslyšíme.
1: Prosím.
2: Ještě jednou ti to mám říct. Mimo
1: osel.
2: Osel.
0: Oslici.
2: Vyborně, ano, oslice správně. To byla, ano.
0: Dobře, tak jo. Tomáš dneska jednak vítězství, jednak 6 bodů do dlouhodobé soutěže, tak...
2: Co s výhrou?
0: Pošleme. Dobře.
2: Benedikte, co je u vás nového? Jak se máte?
1: Dobře.
2: Chtěl bys taky někoho pozdravit jako sestry, třeba na někoho, koho jste zapomněli ještě?
1: Tak, Pavla Jirejna... Marlenku Hausličkovou. Mašlíky. Všichni, kdo poslouchají a vás do Proglasa.
2: Děkujeme. Moc děkujeme. My vám posíláme spoustu pozdravů. Ahoj.
0: Ahoj.
2: Tak. Mluvečko je rušno.
0: Je to tak. Možná tam trošku znělo to rádio v pozadí. Tak. Tak, zvedáme další telefon. Tady pro Glaso. Tamara a Dan, kdo tam?
3: Dobrý den, tady Vašík Berček z Valašského Meziříčí, 14 let.
0: Tak, Vašíku, já tě zdravím. Ahoj. A kde ty si vybereš první otázku? Z jakého okruhu?
3: Mohl bych se zeptat, co máte ještě za 5 bodů?
0: Máme všechny za 5 bodů, tedy konkrétně nedělní liturgii, Ježíšova podobenství, svatého Matouše, či pojmy a jména z Bible začínající na písmeno O.
3: Tak mohl bych si prosím vzít nedělní liturgii za 5 bodů?
0: To půjde. Tak jakou hodnotu měl denár v době pána Ježíše? Buď to bylo za A, výdělek za jeden celý den, nebo za B?
3: Výdělek za jeden celý den?
0: Ano, ano, je to přesně tak.
2: Ani jsi nepotřeboval nápovědu, že jo? Super.
3: Ano.
2: Tak Vašiku, co dál? Ježíšovo podobenství, svatý Matouš, anebo pojmy z Bible začínající na písmeno O?
3: Tak Ježíšova podobenství za 5 bodů, prosím.
2: Výjmenuj podobenství, ve kterých se mluví o rostlinách. Minimálně 3.
0: A ideálně 5, aby jsi měl těch 5 bodů.
3: Dobře, tak o rostévači, aby semeno padlo na dobrou půdu. Potom ještě vlastně to dnešní, kde se říká o té vinici. O tom, kde vlastně ten pán tu vinici svěří ještě těm špatným služebníkům a ti vlastně zabijí toho jeho syna.
0: To je taky vinice. Zkusme ještě nějaké, které...
2: Jiná vína.
0: Nějaká jiná...
2: Odrůda. Jiný druh.
3: Dobře, o hořčičném semínku.
0: Super. Výborně.
3: Že jakože... potom ještě o... ty vrďo.
2: To tam i tak.
3: Dalo by se uznat o marnotratném synu? Jakože no, tam určitě. Potom ty prasata jí no. Tu, jakože taky je to z rostlin, určitě.
0: No,
3: ne,
0: jasný, jo. Dostával. Ten šrot, co tam měli ty prasata, že? Tak ty klasiky.
3: A ještě no. O... Ještě jak vytrhávají ten plevel, jak kdyby. Ano. Že mají vytrhat jenom plevel.
2: Ano.
3: A ne jakože ten kvas, že to mají nechat růst spolu.
2: Ano.
0: Ano. Pšenici z plevel.
3: To nevím, koliká to je.
0: To bylo 5. To bylo
2: jsi
0: výborné.
2: Dobrý.
3: Aha, dobře.
0: A teoreticky by se dalo říct, že pšenice už je jako konkrétní odrůda, tak to by byla zase jiná rostlinka, takže vlastně 6.
2: Tak bychom si třeba mohli vzpomenout na fíkovník, že?
0: No, taky.
3: Jo. No, fíkovníky, no.
0: Tam to ještě určitě bylo.
2: No, super. Úplně super.
0: Tak jo, tak to můžeme dát fanfáru.
2: Co uděláme s tvou výhrou? Zaslouženou.
3: Mohl bych prosím uložit?
2: Ano, ukládáme.
0: Tak jo, máš uloženo. Jak dneska budeš ty trávit neděli? Máš nějaký tip pro posluchače?
3: Tak já jedu dneska do Kroměříže ve 12. Jedeme na takové představení, kde hrajeme sestra Eliška.
2: Myslíš v akci Kroměříž září dneska, že?
3: Ano, ano, jo, Kroměříž září. A mají tam něco s pedagogickou školou.
2: To je krásné, město září už od pátku.
3: Tam mají na náměstí, takže
2: je to tam jedeme. Hodné. Všechny posluchače zvem, opravdu je se na co dívat. Vašiku, já se moc těším, nevím, jestli Dan to postřehl, že jsme zjistili vlastně, když jsem to byla s Joškou, že vlastně ty studuješ v Kroměříži, sestra studuje v Kroměříži, že uděláme partošku někde v kavárně. Moc se vás těším. Tak jo. Chtěla bys pozdravovat někoho ještě?
3: Já bych chtěl pozdravovat otce Pavla, otce Sláva, otce Káňu, Marušku Hakumbergerovou, všechny, kdo poslouchají a vás to pro Glasu.
2: Děkujem.
0: Děkujem. Měj se krásně. Ahoj. Zase někdy naslyšenou.
3: Děkuji. Naslyšenou.
0: Tak máme opět volnou linku pro vás, kteří chcete volat na číslo 739 850 345. A připomeňme si také SMS otázku.
2: SMS otázka pro dnešní den zní, co se stane tomu, kdo hledí vlídným okem podle 22. kapitoly knihy přísloví? Co se stane tomu, kdo hledí vlídným okem podle 22. kapitoly knihy přísloví?
0: Psát můžete na číslo 775 132 132 nebo na živě@proglas.cz. A kdo se k nám dovolal nyní?
4: Dobrý den, tady Tony Castiar, 16 let.
0: Tak, Tony, zdravíme tě. No a máš přehled o tom, jaké máme okruhy? Nebo mám zopakovat?
4: Nemám. Nemám. Musím zopakovat.
0: Zopakujeme. Tak je tu nedělní liturgie, už ale bez pěti bodů. Pak Ježíšova podobenství, svatý Matouš bez tří bodů a pak pojmy z Bible začínající na písmeno O.
4: Tak může nedělní liturgii za čtyři body.
0: Uh-huh. Tak která věta zazněla v dnešním prvním čtení? Za A. Mé myšlenky nejsou myšlenky vaše. Za B. Nesuďte a nebudete souzeni. Za C. Jak vysoko je nad zemí nebe, tak se nad vámi klene jeho milosrdenství. A nebo za D. Budoucnost patří aluminiu.
4: Tak. Jak byla ta třetí možnost?
0: Třetí, jako vysoko je nad zemí nebe, tak se nad námi klene jeho milosrdenství. Tak dnešní první čtení. Za A. Mé myšlenky nejsou myšlenky vaše. Za B. Nesuďte a nebudete souzeni. Za C. Jako vysoko je nad zemí nebe, tak se nad námi klene jeho milosrdenství. A nebo za D, budoucnost patří aluminiu.
4: Mé myšlenky nejsou myšlenky vaše.
0: Ano, je to správné, je to tak.
2: Je to přesně tak, Tony. A teď se pojďme podívat na další okruh, na Ježíšovo podobenství, nebo svatého Matouše, a nebo na pojmy z Bible, které začínají písmenem O. V jednom podobenství byl dán za vzor člověk z národa, kterým Židé pohrdali. Kdo to byl? Buď to... Přesně, žádné nápovědy nepotřebuješ. Byl to Samaritán, Samaran. Tak Tony, co uděláme s výhrou? Ukládáme, posíláme...
4: Musím uložit, prosím.
2: Uh-huh. Zapisuji, výborně. A jak pak ty se máš, Tony? Začalo září, už pěkně to fičí ve škole. Začali jste už třeba...
4: Jsme...
2: No, povídej.
4: Včera jsme taky byli v Kroměříži. A na Kroměříži září.
2: Uh-huh. Byli jste na koncertě?
4: Jo, filharmonie.
2: No, krásná olomoucká filharmonie. Mhm.
4: A dneska se chystám do kina dvakrát, protože teďka je nějaký víkend, kdy kina mají slevy, takže teďka půjdu na auta, protože mají výročí 20 let od toho, co se jako poprvé dělali, tak je dávají znova. A potom večer na Odysseu.
2: Mm-hmm. Tak to si užiješ obojí, i ty auta. A ta Odysea je opravdu nádherná. Super, Tony, chceš ještě někoho pozdravit?
4: Babičku s dědou Prostějově, všichni, kdo poslouchají, nemocné a vás do Proglasa.
2: Moc děkujem. Mm-hmm.
0: Tak děkujem. Někdy zase naslyšenou. Ahoj.
4: Dneskou neděli.
0: Tak měli jsme to i s tipy do kina a my můžeme přijmout další telefonát. Halo, halo, kdo se k nám dovolal? Tady Tamara.
5: Dobrý den, tady Eliška Hojgrová, já volám poprvé.
2: Uh-huh. Ahoj, Eliško.
0: Ahoj, Eliško. Tak možná píše se to, jak se to slyší? Hojgrová, je to tak?
5: Jo, Hojgrová.
0: A kolik je ti let?
5: Je mi 16 let.
0: Uh-huh. Dobře. Pravděpodobně už si nás někdy slyšela, že? Takže se asi orientuješ.
5: No, dneska jsem vás slyšela poprvé.
0: Opravdu? No vidíš. No tak to ti to budu trošku muset vysvětlit. Máme tady čtyři nějaké okruhy, ze kterých nabízíme od nejjednodušší za jeden bod po nejtěžší za 5 bodů. A někdy je to tak jako, někdy i ty jednodušší bývají těžké a ty někdy těžší bývají jednodušší, ale to už prostě tak nějak je. No a ty dneska, protože voláš poprvé, tak bude stačit, většinou klademe dvě otázky, tak stačí, když na jednu z nich odpovíš správně. Pokud by se spletla v té druhé, tak i tak ti uznáme výhru. Ale a to je vlastně celé. No tak zkusme to rovnou průzkum bojem, jo? Máme tady čtyři kategorie, nebo čtyři okruhy. Jedním je nedělní liturgie, tedy co bylo v kostele. Další jsou Ježíšova podobenství, svatý Matouš a pojmy z Bible, které začínají na písmeno O. Tak co by jsi vybrala?
5: Podobenství.
0: Podobenství.
5: Je za jeden bod.
0: Za jeden bod. Tak zkusme. Ježíš se v podobenstvích často představuje jako pastýř. A to jako pastýř čeho? Za A. Asi to budeš vědět i sama.
5: Pardon.
0: Já...
2: Super.
0: Řekni ještě jednou nahlas. Ano, ovcí samozřejmě. Ono tady bylo v možnostech i krokodýlů, pulců, vlků a takové, ale ne. Je to správně, je to ovcí, takže já už ti dám znělku, protože jsi vyhrála.
2: No ale když ti to tak
0: jde. Když ti to tak jde, tak si můžeš samozřejmě oskoučit ještě nějaký okruh.
2: Vyber další, buď ještě ti zbývá nedělní liturgie, svatý Matouš, anebo pojmy z Bible.
5: Matý Matouš za dva body.
2: Dobře, tak poslouchej. Matouš napsal jednu důležitou knihu Nového zákona. Kterou? Dám ti opět nápovědu. Buď jsou to Skutky apoštolů, nebo to bylo Evangelium podle Matouše, nebo List apoštola Matouše Féničanům, anebo Zjevení svatého apoštola Matouše.
5: Evangelium Matouše.
2: Samozřejmě.
0: Jasně, je to tak. Takže krom toho, že jsi odpověděla a máš tedy nárok na výhru, tak ještě za obtížnost těch otázek byly dohromady 3 body. Jeden za jeden bod a druhá otázka za 2 body, dohromady 3. Ty se potom sčítají na konci školního roku, se potom vybere, kdo nejvíc vlastně odpovídal a kdo nazbíral těchhle bodů nejvíc a ty potom zveme sem k nám do Proglasu, do Brna na finále, kde může poměřit síly naživo s dalšími kolegy, tak, kamarády.
2: Ale ještě je potřeba si říct, že buď si můžeš body uložit do této soutěže, jak Dan
0: nejde
2: přesně
0: o body,
2: popisuje.
0: Jde o výhru.
2: O výhry, a nebo můžeš říct, že chceš tu výhru poslat.
0: A my bychom doporučovali na poprvé, abychom ti tu výhru poslali, což ale bude vyžadovat, aby ses u nás zaregistrovala. Jo? To znamená, určitě máš už svůj vlastní mail, tak když nám napíšeš na e-mail, který má tvar proglaso@proglas.cz, tak nám ta registrace dojde, tam máš svoji adresu, ten mail tím pádem, telefonní číslo můžeš, nemusíš, to je jedno, protože volat asi si úplně moc nebudeme, ale budeme hlavně vědět, kam potom tu výhru poslat, jo? Tady takhle za jednu takovou výhru je to nějaká drobnost a když potom bys vyhrávala častěji, tak zase tomu říkáme, že tu výhru takzvaně uložíme, oni se potom jakoby nasčítají a já zase potom v pololetí posílám seznam knížek, které si můžeš objednat u karmelitánského nakladatelství, které ti tedy, ať si z ní vybereš podle toho počtu.
5: Já si to asi nechám si to uložit teda.
0: Dobře, tak i když si to necháš uložit, tak nám prosím pošli tu adresu, abychom potom mohli třeba zase tu větší výhru, až na konci toho pololetí se jich třeba pár nastřádá, jak nám budeš volat, tak abychom ti mohli, a zároveň hlavně, abych měl ten mail, abych ti tu nabídku mohl poslat, jo? A potom pozor.
5: Dobře, tak já vám ho přepošlu.
0: Jo, budu moc rád, jo? Tak jo, tak se budeme těšit, že zase někdy příště uslyšíme.
5: Jo, ještě chci někoho pozdravovat.
0: Určitě pozdravuj.
5: Já bych chtěla pozdravit Marušku Hackenbergerovou, moji bývalou spolužačku a to má hezky teďka ve škole v Odrách. A taky všechny z Bludova, kteří poslouchají, že tam mám příbuzné. A všichni, kdo poslouchají.
0: Dobře. Tak moc děkujeme a rádi se s tebou zase
5: budeme někdy slyšet. Jo, a ještě jsem chtěla pozdravovat Vaška Baričáka a Elišku Baričákovou, moji spolužačku a spolubydlící. To bylo asi všichni.
2: No, ty jsi taky v Kroměříži.
0: Tady se všichni tak znají.
2: Já tam dělám party normálně. Vyhlásím party, sejdeme se v Kroměříži u Kašny. Tak jo, Eliško, moc nás těšila, jsme rádi, že zavolala jsi.
0: Tak naslyšenou zase příště. Ahoj.
2: Ahoj.
5: Jo, děkuju moc, mějte se, naschánou.
2: Naslyšenou. Vidíš to.
0: No vida, tady se všichni znají skoro.
2: To je super. Tak, jak to je s telefonem?
0: Tak zvedáme další telefonát. Halo, halo, kdo se k nám dovolal teď?
6: Tak, Jarouše.
0: Jaroušek, zdravíme tě, Jaroušku. Kolik pak je ti let?
6: 8.
0: A tvé příjmení?
6: Hrabovský.
0: Hrabovský, výborně. Ty už jsi k nám volal, je to tak? Dobře, tak jo. Tak pojďme na okruhy, které máme, které můžeme nabídnout. Je tu nedělní liturgie, Ježíšova podobenství, svatý Matouš, anebo pojmy z Bible začínající na písmeno O. Co si vybereš?
6: Asi Ježíšova podobenství.
0: Dobře, za kolik bodů?
6: Za dva.
0: Dobře. Tak se ptám, o čem mluví podobenství o marnotratném synu? Za A. O tom, jak syn ukradl otci všechny peníze. Za B. O tom, jak syn vyrazil do světa a utratil všechny peníze a pak se k otci vrátil. A nebo za C. O tom, jak syn roznášel pomluvy o své rodině.
6: Za B.
0: Ano, B je správně.
2: Výborně, jsem se úplně zakuchtala. Jarošku, kam se vydáš se mnou? Za svatým Matoušem, nebo se podíváme na pojmy z Bible, začínající na O, anebo nedělní liturgii? Kam?
6: Asi nedělní liturgii.
2: Liturgii? A za kolik bodíku?
6: Za dva,
2: dobře. Tak dobře, poslouchej. Kolik dostali v dnešním podobenství dělníci zaplaceno? Buď nedostali nic, nebo nejvíc ti, co pracovali od rána, anebo všichni stejně. Kolik dostali v dnešním podobenství? No, povídej.
6: Všichni stejně.
2: Super, ty zdával pozor dnes.
0: S Nělkou to oslavíme a taky ti patří tady odměna za to. Budeš jí chtít poslat anebo uložit k ostatním?
6: Uložit.
0: Dobrá, tak my tady ukládáme. Můžeš také někoho pozdravit, někomu zpestřit den?
6: Asi vás do Proglasa.
0: Dobře, tak moc děkujeme.
2: Děkujem.
0: Tak zase někdy naslyšenou. Ahoj.
2: Ahoj.
6: Ahoj.
0: No a udělejme si už teďka přestávku, dáme písničku, které jste si taky přáli, je to písnička Hosana.

0: Hosana, písničku si přála Adelka Zdráhalová. No a tady trnčí telefony, tak já zvednu další z nich. Halo, halo, kdo se k nám dovolal?
1: Tady Eliáš Lomeček.
0: Eliáši, zdravíme tě.
2: Ahoj.
0: Možná bude možný si tam vzadu to rádio trošku nějak ještě stlumit, abychom se tam třeba neslyšeli v ozvěně, bylo by fajn. A pověz, jaký si vybereš okruh?
1: Opakovat.
0: Tak máme nedělní liturgii bez pěti bodů, máme Ježíšova podobenství. Dobře, za kolik?
1: Tak za tři.
0: Za tři, dobře. Tak to je taková dobrá otázka, podívej. Kolikrát vyšel hospodář v tom dnešním podobenství zhánět dělníky? Jestli to umíme spočítat, tak buď za A jednou, nebo za B třikrát, nebo za C pětkrát.
1: Opakovat, prosím.
0: V tom dnešním podobenství šel hospodář zhánět dělníky a kolikrát to udělal? Kolikrát takhle vyšel? Buď jednou, třikrát nebo pětkrát?
1: Opakovat, prosím.
0: Kolikrát vyšel hospodář v dnešním podobenství zhánět dělníky? Za A jednou, za B třikrát, za C pětkrát.
1: Tak prosím ještě zopakovat.
2: Eli, vy neslyšíte.
0: To neslyšíš, to nebo to počítáš?
2: Tak zkus typnout.
1: Tak asi třikrát.
0: Třikrát? No, ono to bylo víckrát. To bylo poprvé, když ráno úplně vyšel, potom o hodinu později, potom ještě v poledne, potom ke konci dne a pak teprve, no. Tak pětkrát to bylo. Pětkrát dokonce, no. Dobře, tak
2: pojďme
0: nevadí,
2: dál.
0: Pojďme na další otázku.
2: Můžu ti nabídnout Ježíšova podobenství, svatého Matouše, anebo pojmy z Bible, které začínají písmenem O.
1: Svatý Matouš.
2: Za kolik bodů, Eli?
1: Za dva.
2: Tak poslouchej. Kolikátou novozákonní knihou v pořadí je Matoušovo evangelium? Kolikátou novozákonní knihou v pořadí je Matoušovo evangelium? První, druhou nebo 64.
1: Opakovat.
2: Kolikátou novozákonní knihou v pořadí je Matoušovo evangelium? První, druhou nebo 64. Zkus popřemýšlet, kolik.
1: No. První.
2: Přesně,
0: ano,
2: tak,
0: ano,
2: výborně.
0: Tak. Takže to máme aspoň dva bodíky do dlouhodobé soutěže. No a také můžeš někoho pozdravovat.
1: Vás všechny doposlouchají, maminku. Ještě Pavla Herajna, Sebíka, Míšu. Aničku. A můžu to poslat?
0: A my už jsme předávali dneska, takže to už dneska stačilo. Ale děkujeme, že jsi s námi zavolal. Zase se někdy uslyšíme. Ahoj. Tak. Dobře, tak dáváme prostor zase dalším. Takže máme další telefonát, hned to přijímám. Halo, halo, kdo se k nám dovolal? Tady Tamara Adán a Proglaso.
3: Dobrý den, tady Adélka Zdráhalová.
0: Tak Adélko, já tě zdravím. Jsi ráda, že zazněla tvoje písnička, kterou jsi přála?
3: Mhm,
0: Tak to jsem moc rád, jsem ji hledal, protože těch písniček, co se jmenují Hosana, jsme měli v databázi strašně moc, tak mi to trochu trvalo a jsem rád, že se to teda podařilo. Když byla slovensky, myslím, že existuje i česká verze, ale to nevadí. Kolik máš let, prosím?
1: 8.
0: 8, výborně. A půl, tak jo. Tak který okruh by sis vybrala?
1: Tak třeba nedělní liturgie.
0: Uh-huh. A za kolik bodů?
1: Za dva.
0: Tak za dva. Jenom se ještě zeptám, naživo už si k nám někdy volala, anebo je to naživo poprvé?
1: Já teď volám po páté.
0: Po páté, výborně, dobře, mazak. Dobře. Tak to je skvělé. Tak já se tě ptám na otázku z dnešního evangelia. Co řekli v podobenství dělníci, proč do 5 hodin postávají a nepracují? Buď řekli za A, nechtělo se nám, nebo za B, nikdo nás nenajal, a nebo za C, to je kampaň.
1: Nikdo nás nenajal.
0: Správně, je to tak. Nikdo nás nenajal.
2: Tam slyšíme vzadu nějaký hlásek. Tam máš sourozence malinkého?
1: Mám dva. Magdalenku, tu teď maminka kojí, a Matyáška, toho teď maminka dává na odříhnutí.
2: Tak to máte hezky.
0: A to jsou dvojčátka, že kojila maminka si oba?
1: Jo, no, to jsou dvojčátka.
2: To je radost. A dva
0: to
2: kluci.
0: To je nádherný.
2: Taky soutěží, já ho tam
1: slyším.
2: Teda holčička a chlapeček, ano. No. To je krásný, máme další soutěžící. Tak Adelko, ještě si můžeš vybrat jeden okruh otázek. Tak můžeme se podívat na podobenství Ježíše, nebo na svatého Matouše, anebo na slova, pojmy z Bible, které začínají písmenem O.
1: Ježíšova podobenství.
2: Dobře, a za kolik bodů?
1: Taky za dva.
2: Taky za dva. Dobře, poslouchej. V podobenství o marnotratném synu se syn vrátil domů. Jak byl přivítán? Tak buď otec na něj čekal s otevřenou náručí, měl velkou radost, nebo vůbec na něj nečekal, anebo otec už nežil a přivítal ho jenom bratra a sestra.
1: To první.
2: To první. Přivítal ho s velkou radostí a otevřenou náručí. Výborně.
0: Tak výhra pro tebe, budeme ji posílat nebo uložíme k ostatním?
1: Uložíme.
0: Dobrá, tak je pro tebe uložená. Nevím teďka, odpovídala si na e-mail, který jsem posílal o prázdninách s těmi uloženými výhrami, že by si vybírala už z těch, co uložené byly?
1: Mhm.
0: Jo? Tak jo, tak protože my to teďka už máme objednané, tak už to za chviličku budeme posílat. Tak já jenom, jestli si z těch, kteří odpovídali, nebo z těch, kteří třeba ještě na to neodpověděli. Tak jo, tak
2: Adelko, výborně, koho se můžeš chtěla těšit. Jo, těš se a ještě můžeš teď někoho krom těšení se pozdravovat.
1: Takže chtěla bych sem pozdravovat všechny, co poslouchají, vás do Proglasa a Královi.
0: Mm-hmm. Dobře, tak jo.
2: Vyřizujeme, my ti děkujeme.
0: Tak se měj krásně, zase někdy
2: naslyšenou.
0: A pomáhej
2: naslyšenou. Mamce s miminama. Mm-hmm.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Nasledanou.
0: No a to už byl asi poslední hovor, který jsme v tomto Proglasu dneska měli. My se pustíme další písničku a Zuzanka Machová napsala, že ať pustíme nějakou písničku, kterou si přejeme my, kterou máme my nejradši. Tak já jsem přemýšlel, pak jsem si říkal, že dám Lulu z Honolulu od Benjo Bandu Ivana Mládka.
4: Zahraj Lulu z Honolulu.
5: Lulu z Honolulu
6: zahraj. Ne, dejte pokoj.
5: Ale
6: já to neznám pořádně.
5: Znáš.
6: Ale tak nějakou jinou zahraju.
5: Ne.
6: Tak dobrá, no.
5: Yeah.

moří vůně květů slunce zapadá. Dívky tančí, tváře hoří a mě napadá, co pak asi dělá moje sladká Lulu z Honolulu. Vítr fičí, bouře duní, lavina padá, ovce bečí, bača brečí a mě napadá.

dneska velké štěstí, nevěsta mladá. Příbu s nimi blahopřejí a mě napadá, co pak asi dělá moje sladká Lulu z Honolulu. Důležitý

0: Už ne.
1: Dost. Až zítra zase bude Lulu.
2: Zítra.

0: Jsme zpátky a vám musím prozradit, že Dante ji celou dobu poctivě zpíval.
1: Až zítra zase. No. Tak pojďme se podívat na to, kdo nám odpovídal na naši otázku, co se stane tomu, kdo hledí vlídným okem podle 22. kapitoly knihy Přísloví. Správná odpověď byla?
0: Já tady prozradím tu správnou odpověď. Kdo hledí vlídným okem, bude požehnán, neboť dal ze svého chleba nuznému.
1: Tak a nám tady přišlo několik odpovědí, klikl jsem teďka a vidím třeba Evča skládaná z prvního.

0: Samson a nakonec zemřel.
1: No a poslední čtvrtá otázka. Přečti si příběh o Samsonovi v knize Soudců. Co tě na něm zaujalo? To nás zajímá.
0: Odpovědi můžete posílat i poštou na adresu Proglaso, Radio Proglas, Pelikova 2C, 602 00 Brno.
1: No a vám, nebo ještě můžete psát, vidíte, pomocí formuláře na stránkách Radia Proglas Junior. No, kdo máte narozeniny mezi 21. a 27. září, tak vám přejeme všechno nejlepší. Pokud správně odpovíte na soutěžní otázky, budete zařazeni do samostatného narozeninového slosování.
0: No a z naší strany už je to pro dnešek vše. My moc děkujeme za to, že jste volali a jsme zvlášť vděční za to, že někdo volal také poprvé.
1: Poprvé, a třeba to se radujem. Děkujem.
0: Tak jo, mějte se krásně.

odpolednem je ještě čas pro myšlenku na den od papeže Františka, který vysvětlil podobenství o dělnicích na vinici takto v roku 2023. Pro Boha není nikdy pozdě.

Drazí bratři a sestry, dobrý den. Evangelium nám předkládá překvapivé podobenství. Majitel vinice chodí od časného rozbřesku až do večera povolávat některé dělníky, ale nakonec všem zaplatí stejně, i těm, kteří pracovali jen jednu hodinu. Zdálo by se, že je to nespravedlnost, ale podobenství nemáme číst skrze mzdová kritéria. Spíše nám chce ukázat kritéria Boha, který nevypočítává naše zásluhy, ale miluje nás jako děti. Zastavme se u dvou božích činů, které z příběhu vyplývají. Za prvé, Bůh vychází v každou hodinu, aby nás zavolal. Za druhé, každému se odměňuje stejnou mincí. Za prvé tedy. Bůh je ten, kdo vychází v každou hodinu, aby nás volal. V podobenství jsou dělníky nejen lidé, ale především Bůh, který vychází celý den, aniž by se unavil. Takový je on. Nečeká na naše úsilí, aby k nám přišel, neprovádí zkoušku, aby zhodnotil naše zásluhy, než nás vyhledá. Nevzdává se, když se opozdíme s odpovědí. Naopak, sám má iniciativu. V Ježíši k nám vyšel, aby nám ukázal svou lásku. A hledá nás ve všech denních dobách, které, jak uvádí svatý Řehoř Veliký, představují různé etapy a období našeho života až do stáří. Jeho srdce se totiž nikdy neopozdí, stále nás hledá a čeká na nás. Nezapomínejme na to, Hospodin nás vždy hledá a čeká na nás, vždy. Právě proto, že má tak široké srdce, Bůh, to je ten druhý čin, oplácí každému stejnou mincí, kterou je jeho láska. Zde je hlavní smysl podobenství. Dělníci poslední hodiny jsou placeni stejně jako ti první, protože ve skutečnosti je boží spravedlnost vyšší, jde dál. Lidská spravedlnost říká dát každému, co si zaslouží. Zatímco boží spravedlnost neměří lásku na vahách našich výnosů, výkonů nebo selhání. Bůh nás prostě miluje. Miluje nás proto, že jsme děti a činí tak bezpodmínečnou láskou, láskou bezplatnou. Kéž nám Panna Maria pomůže, abychom se obrátili k boží míře, k lásce, bez míry.

0: A zvony nás, milí, pozvali k nedělní modlitbě. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paní Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého.
2: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova.
2: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
1: a přebývalo mezi námi.
2: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží rodičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
1: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
1: A světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Připojíme modlitbu před jídlem.
3: Bože, ty ve své nekonečné dobrotě upevňuješ jednotu těch, kdo jsou při jídle zhromáždění kolem stolu. Požehnej nás i tyto své dary a dej, ať naše společné stolování pomáhá vytvářet a oživovat společenství tvé církve. Prosíme o to skrze Krista, našeho pána.
1: Amen.
0: Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

Je krátce popoledni a to je čas pro sváteční hudební siestu. Ta dnes uvede chrámovou sonátu číslo 1 Františka Ignáce Antonína Tůmy. Tento český skladatel z Kostelce nad Orlicí komponoval v duchu pozdního baroka. Psal převážně duchovní skladby. Jeho světské dílo, symfonie a svity mají už charakter klasicistní tvorby. Chrámovou sonátu Františka Ignáce Tůmy nyní uslyšíme se souborem Hypochondria Ensemble. Jako hosté spoluúčinkují houslisté Giovanni Cordan a Dagmar Valentová a čembalista Václav Lux. Příjemný poslech.

Slyšeli jsme chrámovou sonátu Františka Ignáce Tůmy, kterou nám přednesl soubor Hypokondria Ensemble a jako hosté spolučinkovali houslisté Giovanni Zordan a Dagmar Valentová s čembalistou Václavem Luxem. V další části hudební siesty zazní klasicistní koncerty českých skladatelů, kteří umělecky působili v zahraničí. Jako první uslyšíme houslový koncert Josefa Myslivečka. Josef Mysliveček se prosadil v Itálii, kde byl považován za úspěšného operního skladatele. Byl přezdíván Il Divino Boemo, což v překladu znamená božský Čech. Z jeho koncertní tvorby byl k dnešnímu poslechu vybrán koncert pro housle a orchestr D-dur. Uslyšíme ho v podání japonské houslistky Shizuki Ishikawy. Tato laureátka soutěže Henrika Věňanského v Poznani nebo soutěže Královny Alžběty v Bruselu a Fritze Kreislera ve Vídni natočila v 80. letech ve Dvořákově síň pražského Rudolfína všechny Myslivečkovy houslové koncerty. Z této unikátní kompletní nahrávky nyní uslyšíme i koncert D-dur. Solistka Shizuki Ishikawa ho přednese ve spolupráci s Dvořákovým komorním orchestrem, který dirikuje Libor Pešek.

Dozněl koncert D-dur solistky Shizuki Ishikawa, která přednesla ve spolupráci s Dvořákovým komorním orchestrem, který dirigoval Libor Pešek. Následující klasicitní koncert byl vybrán z díla Františka Bendy. František Benda pocházel z Benátek nad Jizerou. Tento vynikající skladatel a houslový virtuos umělecky působil u pruského krále Fridricha II. Hrál v jeho vyhlášené kapele v Postupimi. Pro panovníka také komponoval. Fridrich II. Si Františka Bendy velmi vážil, proto do svých služeb povolal i jeho bratra, skladatele Jiřího Antonína Bendu. Je známo, že pruský král Fridrich II. Hrál dobře na flétnu. František Benda zkomponoval pro tento nástroj několik skladeb. My si z nich teď poslechneme koncert A-dur pro flétnu a orchestr, který zazní v podání solisty Lorenze Dina. Doprovázet jej bude orchestr Hanoveriše Hofkapelle.

Slyšeli jsme koncert A-dur pro flétnu a orchestr, který zazněl v podání solisty Lorenze Dýna. Doprovázel jej orchestr Hanoveriše Hofkapelle. Poslední klasicistní koncert, který dnes v hudební siestě zazní, napsal Leopold Koželuch. Český skladatel, rodák z Velvar, stejně jako Josef Mysliveček a František Benda, tak i Leopold Koželuch byl úspěšným skladatelem zahraničí. Působil ve Vídni, kde po smrti Wolfganga Amadea Mozarta přijal lákavou nabídku a stal se dvorním kapelníkem a skladatelem samotného císaře. Z tvorby Leopolda Koželucha si teď pustíme koncert B-dur pro klavír na čtyři ruce. Uslyšíme ho z nahrávky Zdeňky Hršelové a Martina Hršela, která vznikla ve spolupráci s komorním orchestrem Pardubice pod taktovkou Leoše Svárovského.

tvorby Leopolda Kužluha jsme slyšeli koncert B-dur pro klavír na čtyři ruce, a to z nahrávky Zdenky Hršelové a Martina Hršela, která vznikla ve spolupráci s komorním orchestrem Pardubice pod taktovkou Leoše Svárovského. Hudební siestu dnes uzavře dílo Karla Dieterse von Dietersdorfa. Tento rodák z Vídně necelých 30 let pobýval na zámku Jánský vrch v městečku Javorník, který je umístěný v krásné přírodě v Jeseníkách. Na tomto letním sídle vratislavských biskupů založil Karl Dieters von Dietersdorf dvorní kapelu. Angažoval do ní výborné hudebníky a zpěváky. Podařilo se mu zde zřídit i divadlo, kde se hrály opery k různým příležitostem. Zámek se tak jeho zásluhou stal významným hudebním centrem v celé střední Evropě. Jeho skladby byly oblíbené, uváděly se i na Vídeňském dvoře. Radio Proglas dnes uvede jednu ze 6 symfonií Karla Dieterse von Dietersdorfa, které námětově vychází z Ovidiových proměn. Poslechneme si symfonii číslo 1 C dur s označením čtverověků. Zazní v podání Pražského komorního orchestru s dirigentem Bohumilem Gregorem.

0: Dozněla symfonie číslo 1 C dur Karla Dieterse von Dietersdorfa s označením Čtverověku v podání Pražského komorního orchestru s dirigentem Bohumilem Gregorem.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut po

Bylo půl druhé neděle 20. září, vy posloucháte Proglas a z brněnského studia vás zdraví a příjemné odpoledne přeje Tamara Suchánková. Neděle 20. září katolická církev připomíná památku stovky svatých korejských mučedníků pro víru, mezi nimi prvního korejského kněze Ondřeje a laického apoštola Pavla. Slaví biskupství Českobudějovické před 241 lety vyhlásil papež Pius VI. V tento den roku 1965 pražský arcibiskup kardinál Josef Beran s mimořádným ohlasem vystoupil na zasedání druhého vatikánského koncilu s projevem o svobodě svědomí. Kdo dnes oslaví všechno narozeniny, tak to se dozvíme v pořadu blahopřání, ale nesmím zapomenout popřát Olegům, protože svátek má právě Oleg. Ruské jméno se skandinávskými kořeny se vykládá jako svatý, zdravý, silný. Tak milí Olegové, přeji vám opravdu krásný svátek.

To byla Uřechová čarodejnice a Martin Hampel se skupinou Mouřední. Začalo nám písničkou krásné odpoledne. Doufám, že pro vás milé nedělní odpoledne, že ji prožíváte podle svých představ. Těm, co ho úplně podle svých představ neprožívají, třeba jsou někde v nemocnici nebo jsou někde jinde, než chtěli, tak těm třeba pomůžeme vyladit se a přinést trochu té dobré nálady a pohody do tohoto odpoledne. Já bych vás chtěla pozvat na některé z pořadů. Teď máme půl hodinky necelé, která nám zbývá do nedělní pohádky. No a potom to bude pořád Charitalk 16.55, který bude tentokrát s Lucí Bílou. No, to jsem zvědavá, o čem všem si budou povídat. Aktuálním kolem hitparády nás provede Milan Tesař od 7:45 večer. Repríza pořadu Před kostelem bude ve 20:15. Přinese reportáž z Mnichova, kde zástupci festivalu Meeting Brno převzali z rukou bavorského státního ministra pro evropské záležitosti vysoké státní vyznamenání. No a taky nesmím zapomenout na koncert vážné a duchovní hudby ve 21:15, kde se setkáte s tvorbou Felixe Mendelssohna Bartholdyho a Camille Saint-Saënsho. Mendelssohnův Eliáš nabídne působivou hudbu inspirovanou biblickým příběhem proroka Eliáše a následovat bude Fantazia opus 124 francouzského skladatele Camille Saint-Saënsho. Tak to pro hudebníky, milovníky vážné hudby, kterým ještě dnešní poledne nestačilo. No a my už pojďme dál, máme tu další písničku Dorota Nvotová a Krása Mota.

To byla Dana Chytilová a její píseň Hvězda. No, jako vždy vás velmi ráda pozvu také k pořadům televize Noe dnes večer. Mám pozvánku na 20. hodinu a 30. minutu a film Rozhovory s mým zahradníkem vypráví o úspěšném malíři, který opouští Paříž, aby se vrátil do vesnice, kde se před více než 50 lety narodil. Dům už je od smrti rodičů neobydlený, no a mu se to tam zalíbí a k jeho velkému překvapení na inzerát se žene zahradníka, bývalého kamaráda ze základní školy a začne velký příběh. Zejména zahradníkova bezprostřednost a nelíčitelná a spontánní povaha jeho životní moudra okouzlí muže z velkoměsta, kterému se otevírá nový pohled na život, ale i na zeleninu. No, uvidíte sami. Myslím si, že to bude moc hezké. Po skončení filmu z TV 22 hodina 20 minut zvání ke sledování záznamu koncertu festivalu Třebovický koláč 2025, ve kterém uslyšíte spirituál kvartet složeného ze členů legendárního spirituál kvintetu. Písně spojující generace, kdo by je neznal, kdo by si je nespíval, přináší písně plné radosti, naděje, lidskosti i humoru a připomíná, že opravdová hudba nestárne. Je to přesně tak. No, tolik pozvání k pořadům televize Noe. My se vrátíme k nám do Radia Proglas. A já nesmím zapomenout ještě upozornit, že i dnes, jako každou neděli, bude o 14:30 pořad Blahopřání. Tam máte možnost zavolat, někoho pozdravit nebo někomu něco popřát, ať už k nějakému svátku, výročí, nebo třeba jen tak říct, že ho máte rádi. No, přemýšlejte už teď, času máte dost, ať to potom nesedím sama, můžete mi zavolat i napsat. No, pojďme dál, máme tu krásnou další písničku, Terezie Sterc, Přiznávám.

0: dobry, dzień dobry, dzień dobry.
1: Přestože jsem s vámi ráda každou neděli, pokud to jen jde, přesto vás tu příští opustím a mám k tomu takový opravdu hezký důvod, protože jsem se vydala na půjč do Lourdes a teprve až potom jsem se dozvěděla, že právě ve dnech 25. až 28. září proběhne pátá mezinárodní apoštolská cesta papeže Leva 14., která zamíří právě do Francie. Čeká našeho papeže bohatý program, který zahrnuje setkání s nejvyššími státními představiteli, návštěvu pařížského sídla UNESCO i setkávání s širokou veřejností, včetně liturgického slavení. Zvláštní pozornost bude věnována aktuálním celospolečenským výzvám. No a z hlavního města se papež přesune k úpatí Pyrenej do Lourdes, kde se duchovní poselství zaměří na uzdravení a doprovázení trpících. A já se budu snažit vám s tama zavolat a určitě se živě do vysílání příští neděli ozvem.

Bylo 14 hodin a na vlnách Radia Proglas je pro vás připravena nedělní pohádka. Tentokrát o potrestaném zlu a odměněn dobrotě. Tak teď jsem to řekla špatně, o potrestaném zlu a odměněné dobrotě Milana Kinčla. Potkáme v ní dobrého vodníka, který chce pomáhat, ale jak už to tak bývá, ne každý člověk umí pomoc přijmout.

0: Mezi Rácovem a Batalovem, takhle kousek stranou k Nové Vsi, jsou už od nepaměti dva rybníky. Tomu jednomu se říká Horní a druhému Dolní. U toho Horního stojí mlýn a říká se mu Horní mlýn. Bývalo tomu ale jinak. Na Horním rybníce se usadil vodník Čvácha. Může to být takových 300 let, protože mlýn tam tehdy ještě žádný nebyl. Nikdo a nic ho nerušil. Když bylo hezky, sedával večer na hrázi a poslouchal, jak v rákosí kvákají žáby. To je totiž pro vodníka něco, jako když člověk poslouchá slavíka. Když bylo ošklivo, zůstal v rybníce a taky mu nic nechybělo. Koukal se na kapry a okouny. A když byl měsíc v úplňku, vylezl si na starou olši, co se z hráze nakláněla nad rybník, a díval se, jak se měsíček krásně zrcadlí na hladině rybníka. Jednou z jara ale tahle jeho klidná idylka skončila. K rybníku přišla hromada lidí, jedni kopali v zemi, druzí vozili kámen a písek a hasili vápno a ještě další dotáhli z lesa klády a začali je otesávat na trámy. To už vodník pochopil, co se děje. U rybníka bude stát mlýn. Radost z toho neměl, toť se ví, ale nic s tím nenadělal. Do zimy mlýn stál a na jaře už vesele klepal. A milý Čvácha si pomalu zvykal, že není u rybníka sám. Nejdřív se celé dny schovával v rákosí, aby ho snad někdo ze mlýna nezahlédl. Potom mu ale zvědavost nedala a vydal se na zvědy. První den se díval jen tak zpovzdálí. Druhý den šel kousek blíž a když se mu nic nestalo, nakonec se osmělil a šel si tu novotu obhlédnout zblízka. Obytné stavení ho dvakrát nezajímalo, ale mlýnice, to bylo něco jiného. A co teprve vodní kolo a vantroky? Ty ho zajímaly ze všeho nejvíc. Takové dřevěné koryto, kterým teče voda, to ještě nikdy neviděl. Chodil kolem dokola a nakonec to nevydržel a hub do vantroku. Nejdřív si do nich jen tak sedl, ale pak ho vodou ohlazené fošny zlákaly a milý Hastrman se začal v tom vodním proudu klouzat jako nějaký kluk. A co teprve, když ho voda zanesla na mlýnské kolo a on se na něm svezl. Držel se ho jako klíště, točil se dokola, jezdil nahoru a dolů, jak opouti na ruském kole. To se mu teprve zalíbilo, až načisto zapomněl na důstojnost vodnického stavu. Zrovna když byl v nejlepším, někdo vedle kola povídá.
1: Jak tak koukám k motře, Hastrmane, už jste si na nás zvykl.
0: Do Čváchy, jako když hrom udeří. Leknutím se pustil kola a spadl dolů. Když se vyhrabal na nohy, stál po kolena ve strouze pod kolem a nahoře se nad ním vesele směje mlynář.
1: Já vás k motře nechtěl polekat, jenom jsem rád, že jste si k nám našel konečně cestu.
0: Chudák Hastrman nevěděl, co má dělat. Přešlápl z nohy na nohu, potom se podrbal na nose a nakonec z něj vylítlo.
2: Co pak vy o mně víte?
1: Už dávno, ještě předtím, než jsme tady začali stavět. Viděl jsem vás jednou v noci sedět na té staré volši na hrázi.
2: A to jste se mě nebál?
1: Proč pak bych se bál? Dobrej dobrýmu neublíží a proti zlýmu strach nepomůže.
0: Mávl mlynář rukou, na rozloučenou jen tak jedním prstem nadzvedl čepici a když už byl u Šalandy, obrátil se na Hastrmana.
1: Až vám bude k motře někdy dlouhá chvíle, stavte se na kus řeči.
0: Čvácha vylezl ze strouhy a jak ho to setkání vyvedlo z míry, takže stačil za mlynářem křiknout.
2: Děkuju za pozvání.
0: A už si to metelil zpátky do rybníka. Na hrázi se na chvilečku zastavil, podíval se na mlýn a když potom skočil do vody, šplouchlo to, až se všechny žáby polekaly.

0: Pár dní po něm nebylo ani vidu, ani slechu. Byl zalezlý ve své chaloupce, co jí měl v rybníce, zrovna pod hrází a přemýšlel.
1: Mám do toho mlejna zajít, nebo nemám?
0: Pak si vzpomněl, jak jednou viděl na hrázi sedět mladou holku. V ruce měla kopretinu a na lístečkách jí počítala. Mám mě rád, nemám mě rád? Jenomže kde vzít v rybníce kopretinu? Tak si aspoň chytil brouka potápníka a na nožičkách mu počítal. Má mít, nemá mít, ale že má potápník těch nohou 6, pořád mu vycházelo nemám. Jak tak nad tím čvácha mudroval, šoural si to kolem starý rak žouželka a jen tak přes rameno povídá.
2: Co kdybys jednou začal od nemám jít?
0: Hastrman to zkusil a tak mu konečně vyšlo mám. Struhlý vytáhl cylindr, z hřebíku sundal sváteční boty, pečlivě vykartáčoval fráček, kolem krku si uvázal parádní červený šátek a že půjde. Jen ještě strčil do šosu láhev puškvorcového pití pro mlynáře a pro paní mámu utrhl ten největší leknín, co na rybníce vykvetl. Když ho za chvíli mlynář pouštěl do sednice, jenom vrtěl hlavou.
3: Vy jste se, kmotře, vyparádil, jako na námluvy.
0: Ale mlynářka ho hnedle okřikla.
4: No táto, to je nějaký přivítání. Tak vás u nás pěkně vítám, pane Hastrmane.
0: Podala mu ruku a k lavici mu přistavila štandlíček s vodou, aby si měl do čeho namočit šos. Mlynář se jen smál.
3: Já to nemyslel zlé, já jen, že ta paráda k motrovi náramně sluší.
0: Hastrman se usadil, paní mámě dal leknín a když vytáhl ze šosu puškvorcové pití, mlynář si k láhvi čuchl a hned si trošku lízl.
3: Tak tohle jsem ještě nikdy nepil. Dobrý je to.
0: Pochválil dárek a honem si lokl ještě jednou. Mlynářka postavila na stůl ošatku plnou vdolků a hliňák švestkového povidlí.
4: Jen si berte, kmotře, jsou z vejraškový mouky a já je mám s povidlím nejradši.
0: Čvácha se chvilku upejpal, ale pak si vzal a jen se olizoval.
5: Máte pravdu, paní mámo, je to pravý pošušňání.
0: A pak seděli a vykládali dlouho do noci. Nejvíc ze všeho Hastrmana zajímalo, když se od mlynáře dozvěděl, že u dolního rybníka bude stát ještě jeden mlýn.
3: Bude ho tam stavět nějakej kopejtko, že prej, kde se uživí jeden mlejn, uživí se dva taky.
0: A řekl to tak, že se čvácha zeptal.
1: Vás to, pane otče, moc netěší. Nebo se mejlím?
3: Nemejlíte, kmotře, nemejlíte. Ale ani ne kvůli druhýmu mlejnu, kvůli tomu zatra kopejtkovi. On je to člověk svůj a jinačí. Když řekne hod, tak myslí čehý a když něco slíbí, tak to neudělá. Tfuj.
0: A mlynář si na to zlostí i smutkem odplivl.
4: Táto, pamatuj se, když seš v sednici, kdo to tady má pořád drhnout? Ale víte, kmotře, ani se mu nedivím. Taky z toho nemám žádnou radost.
0: Když se čvácha zvedl, že už půjde, vyprovodili ho oba na zápraží a ještě za ním do tmy volali.
3: A někdy se, kmotře, zase zastavte.
4: Rádi vás uvidíme.
0: Od té první návštěvy se Hastrman ve mlýně zastavil mockrát. Někdy donesl kapra nebo pár okounů na upečení, jindy přišel na buchty nebo v dolky, ale nejčastěji to bylo jen tak, na kus řeči. Ale ať to bylo jakkoliv, vždycky skončili tím, že se s panem otcem vypravili k dolnímu rybníku podívat se, jak kopejtkovi roste mlýn. Moc rychle to nebylo. Až teprve příští rok, po batelovské pouti, co je na Petra a Pavla, se kopejtko kasal.
6: Za týden to spustím a to budete koukat.

0: V horním mlýně byla ten večer nálada, jak po prohrané bitvě. Mlynář chodil po sednici sem a tam a zase zpátky a mlynářka ho napomínala.
1: Táto, pamatuj se, ty prkna, co po nich tak dupeš, ty za nic nemůžou.
0: Ale bylo to, jako kdyby olej do ohně přilívala. A do toho někdo zaklepal.
2: Koho pak sem čerti nesou?
0: Pomyslel si mlynář a jde otevřít. Za dveřmi stojí Hastrman a drmolí, že je mu sotva rozumět.
3: Pan Zlato, honem, vypustte rybník, přijde velká voda. Cítím to v kostech a všo se mi cuká, bude to nějaký mohutný. Čím víc vody odpustíte, tím líp. A tě dost místa, až se to přivalí.
0: Mlynář koukne na oblohu a ona je jako vymetená. Podívá se na Hastrmana a ten se celý třese.
2: Ale co, třeba má pravdu, a když ne, tak nateče nová.
0: Řekl si mlynář a šel zvednout stavidla. A že byl člověk spravedlivý, sebral se a šel do dolního mlýna. Ve vratech se zastavil a povídá.
2: Kopejtko, prej přijde velká voda. Čvácha říkal, že to cejtí v kostech. Tak, abys to věděl.
0: Kopejtko se ale jen ušklíbl.
4: Ten tvůj Hastrman toho ví. 6 neděl už ani nekáplo. Všecko je suchý jak trn a já budu vypouštět rybník. Tudle!
0: A šel domů. Za dveřmi se rozchechtal naplno.
4: Jen vypouštěj, sousede, jen vypouštěj. Čím víc ty vypustíš, tím já budu mít víc. Budeš bez vody a já budu mlejt, až se ze mě bude kouřit. A ty budeš sušit hubu.
0: Vody z horního rybníka zatím valem ubývalo. Nejdřív jí bylo do půl hráze, potom do čtvrtiny a než se setmělo, byl rybník málem na suchu. Mlynář chtěl zarazit stavidla a že si půjde lehnout. Ještě předtím ale na Hastrmana zavolal.
2: Kmotře, už to zastavím, nebo budete do rána na trout.
3: Jen nechte bejt, pane otče, já to tady ohlídám.
0: Ozvalo se vedle něj a na hrázi stojí čvácha.
3: Kdyby něco, tak zavolám, ale z pátrači nechoďte. Jeden nikdy neví.
0: Ani nestačil větu doříct a někde daleko za rácovem se zablesklo. A teprve za hodnou chvíli zahromburácelo.
2: Že by přece?
0: Pomyslel si mlynář a v tom se zablesklo znovu. Ve chvilce bylo nebe jako v jednom ohni a burácení bylo pořád blíž a blíž a pak to najednou začalo. Jako kdyby se protrhla obloha. Na mlynářovi v minutě nezůstala suchá nitka. A potom bylo v tom hromburácení slyšet jakési prapodivné hučení. Hastrman zatahal mlynáře za rukáv a zakřičel mu do ucha.
3: Už je to tady.
0: Ještě to ani nedořekl a od Šimečkova vrchu se přivalila veliká voda. Ve světle blesků to vypadalo, jako když se na ně hrne černá zeď.
3: Honem pryč!
0: Zakřičel Hastrman a uštáhne mlynáře na vršek. Voda se zatím dovalila do rybníka, ve chvilce ho zaplnila a už se valila do dolního.
2: Ještě, že jsme ten náš mlejn postavili kousek bokem.
0: Oddechl si mlynář, když uviděl, že stavení vydrželo. Bouřka a příval přešli stejně rychle, jako přišli. Ještě chvíli přeprchalo a bylo po všem. Mlynář, že se půjde domů převléct do suchého, a Hastrmana vzal s sebou.
2: Přespíte dneska u nás, kmotře. V té kalné vodě byste tu svou chaloupku ani nenašel.
0: Když se ráno rozednilo, šli se na tu spoušť všichni podívat. Louky nad rybníkem byly jedno bláto a rybník málem přetékal. Čvácha skočil do vody, ale v minutce byl zpátky.
3: Chaloupku si budu muset postavit novou, je načisto zbořená.
0: Mlynářka ho začala litovat, ale on jen mávl rukou.
3: Ale mohlo to být horší. Taky nás to mohlo odníst do dolního rybníka.
0: Jak to řekl, všichni se jako na povel otočili k dolnímu rybníku. Byl pryč. A mlýn taky. Rozběhli se dolů a když se tam blátem konečně dostali, uviděli jen protrženou hráz a zbořené zdi. Na cestě nad mlýnem stál Kopejtko a jenom pořád opakoval.
4: Teď mám mlýn i s rybníkem až v batelově.
2: Hlavně, že se tobě nic nestalo, sousede.
0: Utěšoval ho mlynář, ale Kopejtko si jen uplivl.
4: Nestalo. Ale mlýn budeš ty a hubu budu sušit já.
0: A šel pryč. Už ho víckrát neviděli. Když se vrátili ke mlýnu, obrátil se mlynář na Hastrmana.
2: Tak ti, kmotře, pěkně děkuju. Zachránil jsi mi mlejn a ještě jsem se zbavil špatného souseda.
3: No, všechno zlý je k něčemu dobrý. Ale toho špatného souseda ses nezbavil ty. Toho tě zbavila jeho hamižnost.

No tak vidíte, deti, ne každý dospělý si umí nechat poradit. A lakomý mlynář Kopejtko už se snad poučil. Pohádku Milana Kinčla vám vyprávěla Magda Hauserová, Hastramana mluvil Dušan Baur, mlynářští manželé byli manželé Kintrovi, zlý mlynář Kopejtko byl sám autor pohádky a rak Žouželka Václav Ambroš.

sestřice na svůj dech zhluboka z plic matky země. Zahřevi si, rozbor zeď, připrav se, postav se pevně. Vezmi zpět

světě, kdo tvářil se tak oddaně, než podřízl tě ve vaně. Kdo říkal, stav se, neměj strach, a pod nohy ti hodil hrách.

oprátku, kdo zapřel to, že doma byl, když zvonil z posledních sil, kdo objímá tě u piva a druhý den tě poplivá.

kdo tvrdí, že je věřící a zapaluje hranici, kdo slíbí, neboj, schovám tě.

dočíhal s nožem za rohem a pak ti řečnil nad hrobem. Utěšit vdovu truchlící, kdo se pak chystá s kyticí, kdo pro nátě, ač je to hří.

Je 14 hodin 30 minut, neděle 20. září. Posloucháte Proglas, od mikrofonu vás stále ještě zdraví a příjemné odpoledne přeje Tamara Suchánková. Tento čas je jako každou neděli určený pořadu blahopřáním a také vám, abyste mohli popřát svým blízkým nebo přátelům k nějakým příležitostem, narozeninám, meninám, výročím, anebo prostě jenom tak někoho pozdravit a vzkázat mu něco hezkého. První na řadu vždy v tomto pořadu přichází přání, která nám zasíláte buď poštou nebo mailem, kde si krom vašeho přání, které přečteme, můžete vybrat i písničku. Já tu mám před sebou právě teď dvě taková přání, tak si myslím, že hned se do nich pustíme. To první poputuje paní Ludmily Hajkové. Všechno nejlepší a hodně božího požehnání, lepší zdraví a pohyblivost, lásku a blízkost všech dětí a příbuzných přejí sourozenci. To vám, milá paní Ludmilo, k svátku posílá paní Marie Matrasová a ostatní patrně sourozenci vaši. No i my se připojujeme. Přiznám se, že Lidušek znám spoustu. Jednou byla i moje maminka, takže se svezu s vámi a tu písničku všem Liduškám si přidáme k tomuto krásnému přání, které bylo určeno jen vám.

Dozněla písnička k našemu prvnímu přání a já už mám před sebou přání druhé, tentokrát k narozeninám paní Drahomíře Havlátové. 17. září oslavila naše maminka Drahomíra Havlátová z Vidoní na požehnané 94. narozeniny. Milá maminko, k tvým krásným 94. narozeninám ti přejeme všechno nejlepší. Hlavně hodně zdraví, pohody, božího požehnání a Panna Marie, ať tě stále chrání. To tě do dalších let přejí děti, 7 vnoučat a 11 pravnoučat. No tak to už je pěkná parta. Milá paní Drahomíro, i my se připojujeme ke všem vašim gratulantům, k vašim nádherným narozeninám, k tomuto požehnanému věku. Přejeme hodně zdravíčka a posíláme písničku, kterou vám vaši milí vybrali.

Dozněla písnička paní Drahomíře Havlátové k jejím krásným 94. narozeninám. Dnes nám přišla přání do studia jen dvě. Tak chcete-li i vy vybrat píseň pro toho, komu chcete blahopřát, pište nám příště na adresu Radio Proglas Pelikova 2C Brno 60200 nebo e-mailem na adresu blahopřání@proglas.cz nebo úplně nejlépe přes formulář na stránkách Radia Proglas. No a já bych teď chtěla využít toho momentu také a chtěla bych poslat písničku mé kamarádce Martině Hanincové do Kroměříže. Včera jsme se potkali na svatém hostinku, bylo to báječné, dokonce už druhou sobotu. A tak milá Martinko, tato písnička je jen pro tebe.

To byla píseň Oceány a Adorárem, kdo by ji neznal. No a ještě dovolím si využít jednoho přání. 18. září by se totiž 91 let dožil můj tatínek a tak já bych tuto písničku chtěla do nebe doslova s názvem písně Adresa nebe poslat nejen jemu, ale všem i vašim tatínkům, kteří by třeba teď v těchto dnech v září oslavili své narozeniny, ale už je slaví společně v nebi, tak na ně třeba aspoň v tuto chvíli vzpomeňme.

0: snad ti ho anděl doručí.
1: To byla Lenka Nová a písnička Adresa nebe. V tuto chvíli už zapínám telefonní linku ke mně do studia. Můžete mi sama volat na číslo 739 850 345 739 850 345. No a můžete sami někomu popřát a nebo někoho jen tak pozdravit pro ty méně odvážné, jak vždy říkám. Můžete využít i SMSky ve vašich mobilech číslo 775 132 132, tedy číslo SMS je 775 132 132. No a kdo je náhodou u počítače, u notebooku, tak máme i mailovou adresu živie@proglas.cz. No a já už pouštím další písničku, tentokrát Přátelé zeleného údolí. No, kdo ji nezná?
2: Znáš nebe bez mraků a mraky zase bez nebe. Stříbrnou vodu řek

to štěstí do kapsy, si sojčí pírka dej si, až Petku jehličí.

To byla úvodní píseň ke známému seriálu Přátelé zeleného údolí, kterou společně naspívali představitelé hlavních rolí. Slovenský herec Vlado Miller, který hrál lesníka Horinu, a dětský herec Martin Čížek, který hrál malého Pavla. O hudbu se postaral Vadim Petrov, no a otextoval jej ostravský písničkář a textař Jaroslav Vikrent. Já myslím, že tento seriál je nám určitě všem známý. No pojďme se podívat ještě o 10 let zpět. Toto byl rok 1980, teď už jsme v roce 1970 a budeme poslouchat Evu Olmerovou a písničku Tam pod nebeskou bání.

tak trochu na vlastní nebezpečí. Svatý Václave, neodjížděj a zůstaň s námi.

To byla krásná píseň Neopouštěj nás od Petra Skoumala. No a já znovu připomínám telefon sem ke mně do studia 739 850 345.

0: Kdo z vás, kdo z vás rozpoznal všechny ty zkratky, tak je borec. Řada těch podniků už neexistuje, ale je pravdou, že si pamatuju, že za našich časů jsme to uměli z paměti. Tak a já tu mám první hovor. Halo, halo, tady Radio Proglas, dobrý den.
1: Halo?
0: Ano, slyšíme se, dobrý den, jsme ve vysílání.
1: Ano, dobrý den, tady Marečková. Já jsem chtěla pozdravit paní Suchánkovou tímto telefonátem.
0: Děkuji.
1: My jsme se setkali spolu, já jsem chtěla vědět, kdo to je, tak jsme se setkali na charismatické konferenci v Brně letos v červenci.
0: Ano.
1: A já jsem slíbila paní Suchánkové, že zavolám, ale nemám odvahu. Až teďkom po té písničce, co dávala ten To neopouštěj nás od toho Petra Zkoumala. A to je tak krásná píseň, mě úplně vstoupily slzy do očí, já už jsem ho totiž dlouho neslyšela, je nádherná. A tak já jsem vám jenom chtěla poděkovat, že vybíráte nádherné písně, které bych si chtěla slyšet. A tak moc vám děkuji za ten pořad, moc se mě líbí, když to moderujete. Moc se mě líbí a tímto vás zdravím.
0: To je od vás moc milé a já vám uděluji medaili za statečnost, že jste se přece jenom odhodlala.
1: Já už budu mít 90 a já si tak moc netroufám, tak jako veřejně něco mluvit. Ale toto mě donutilo, ta píseň je tak krásná. Já si pamatuju, že už dost často dávali v rozhlase a teď už jsem ji dlouho neslyšela. A opravdu mě stouply slzy do očí a vzpomněla jsem si, jak to bylo hodně těžké tehdy v tom těžkém roce, který jsme prožívali a k tomu svatému Václavovi, jak jsme se jako utíkali. Moc hezká píseň. Děkuju vám.
0: Já děkuju vám a zase mi příště zavolejte. Teď už jste to překročila, dobře, ten Rubikon,
1: ano,
0: tak teď mi zavolejte, moc se na vás budu těšit. Děkuji moc za zavolání.
1: Mějte se pěkně a děkuji za tak krásný pořad blahopřání, který vysíláte. Za ty písně, které vybíráte, je vidět, že máte velký přehled a to jsou většinou všechny ty, které se mě moc líbí.
0: No, musím přiznat, že to je opravdu ve spolupráci hlavně našeho hudebního šéfredaktora Milana Tesaře, a kterému za to taky děkujeme. No a já jsem moc ráda, že jste zavolala a budu se moc těšit zase, až se mi ozvete příště. Mějte se moc krásně a naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

jsem naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem znám

kamaráde vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom s bojem lásku.

Dostala jsem SMS-ku, to máme radost, a je v ní psáno, prosím o píseň pro monsignora otce Josefa Brichtu do Jemnice od Jaroslavy. Tak tady zrovna na mě vykoukla taková krásná písnička, modlitba za vodu s Hradišťanem Jiřím Pavlicou. Tak zasíláme a pište dál. Kdo nechce volat, pište SMSky 775 132 132. A kdo je přece jenom statečný, jako naše posluchačka před chvílí, tak vytočte číslo 739 850 345.

To byli Beatles, byli jsme v roce 1962. No pojďme se podívat ještě na dnešní den očima kalendáře. V tento den roku 1965 pražský arcibiskup kardinál Josef Beran s mimořádným ohlasem vystoupil na zasedání druhého vatikánského koncilu s projevem o svobodě svědomí. No přátelé, myslím si, že svědomí dnes to by bylo velmi zajímavé téma na pořad, co říkáte. Devadesátiny slaví hudební skladatel, režisér a učitel Milan Slimáček. 92 let se dožívá italská herečka Sofia Loren. 95. narozeniny slaví maďarská režisérka Marta Mesárošová, tvůrkyně oceňovaných filmů Deník pro mé děti, Sedmý pokoj o svaté Edith Steinové a další. No a taky nesmíme znovu zapomenout na naše muže, kteří nesou jim jméno Oleg. Milí Olegové, vaše jméno je ruské se skandinávskými kořeny a vykládá se jako svatý, zdravý a silný. Tak my vám přejeme hodně zdraví, radosti a dneska ten svátek pořádně oslavte.

0: Jiří Schellinger, píseň pro malou Sylvii a rok 1973. No pojďme se podívat, kdo má další dnes narozeniny, tak dívám a vidím, že například velmi známá a milá herečka Petra Hřebíčková má mi opravdu moc ráda. Ta se dnes dožívá 47. narozenin. Kdybych vám ji měla připomenout, tak třeba z filmu Obsluhovala jsem anglického krále, kde hrála Jarušku v roce 2006, nebo z roku 2009 Kawasakiho růže, 2011 Muži v naději s Bulkem Polívkou, tak to jste se určitě zasmáli stejně jako já. Nebo 2019 Přes prsty, Matky, Zbožňovaný, Matka v trapu, Sladký život v dobrém i zlém, prostě těch filmů a nejen filmů, tolik krásných divadelních rolí na prknech divadla už nám Petra předvedla, že se opět těšíme na nějaký další solo kaprve filmu, no a já poslouchám taky pouštím Hanu Hegerovou a Vanu plnou fialek.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje a Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek. Tak či tak každý den hlásil se refrénem, já dnes mám vanu plnou fialek.

A někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví se o zdraví.

Skas, ja dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvlášť šlilo, s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví, kdo tenkrát bydlel mezi krovy starého domu v Karlíně. Odešel prostě jednou k ránu z bytu, co nikdy neměl vanu, a voněl

0: počasí. Však do dnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek.
1: Blíží se půl čtvrtá, to znamená, že pro nás je tu ještě 30 minut, kdy můžete zavolat nebo mi napsat. Napsat mi můžete SMS-kou na číslo 775 132 132 nebo mailem na adresu živě@proglas.cz. No a stateční mohou i zavolat 739 850 345 a někomu třeba popřát, někoho pozdravit. No a já bych v tuto chvíli pustila další pěknou písničku z roku 1960. Milan Chladil a Za rok se vrátím. Ne, já určitě dřív.

0: To byli plavci a v tuto chvíli už mám na příjmu naši věrnou posluchačku. Dobrý den, paní Marie.
1: Přeji krásnou neděli. Chtěla bych popřát hodně zdraví, radosti, božího požehnání, lásky, klidu a naděje všem zaměstnancům Rádia Proglas, vám, paní Kamaro, a vaší rodině, všem, kteří poslouchají toto rádio, hlavně všem nemocným, smutným, osamělým, všem, kteří leží v nemocnicích, na odděleních následné péče a v hospicích, všem, kteří se o ně starají, všem kněžím i panu faráři Pavlu Fajtovi, paní Lidušce Blechové a synovi Pavlíkovi do Doubravice nad Svitavou, Zbyňkovi Švehlovi a jeho mamince k hranicím na Moravě, paní doktorce Dvořáčkové a její rodině do Žďáru nad Sázavou, všem klientům Fokusu v Havlíčkově Brodě, zvláště Karlu Kárníkovi, Pavlíku Drbalovi, Pavlínce, Petrušce, Davídkovi, Luborkovi a dalším. Také Honzovi Šuntilovi a jeho kamarádům do domova ve Věži, Janu Rytířovi a jeho mamince do jižních Čech, Dáše Hybenové a její mamince do Drahelčic, Ivance Policarové do Újezdu nad Lesy, Janě Kupkové a Janě Rybářové do Prahy, do Prahy také Honzíku Krpcovi a členům Mariánské legie v Praze a paní Evžence do domova ve Staré Boleslavi a všem jejím spolubydlícím i paní Haničce Jandové do domova důchodců v Ústí nad Labem. Všem přeji krásné požehnané dny. Na všechny myslím v modlitbě a děkuji za krásné vysílání Rádia Proglas.
0: To my děkujeme vám, paní Marie, za to, jak si vždycky vzpomenete na všechny a určitě ty, co vás poslouchají, tak moc potěší, když slyší své jméno. Tak co vám popřát? Popřát i vám mnoho radosti, zdraví a děkujeme za vaše modlitby. Těch je stále málo, stále málo. Tak krásný čas a zase naslyšenou.
1: Moc děkuji a naslyšenou.

Jak už jsem říkala, tak příští týden tu s vámi nebudu, ale slibuju, že budu telefonovat. Proč? Protože se účastním poutě do Lourdes, která je tentokrát výjimečná tím, že se opravdu zcela náhodou setkala i s návštěvou našeho papeže Leva 14. z Francie, takže ve Francii z Paříže se přesunuje se svým programem i do Lourdes, kde by se s ním teoreticky měla naše česká skupina někde setkat a vidět ho živého, na což se moc těšíme. A já touto cestou srdečně zdravím všechny poutníky, kteří v sobotu také odlétají z brněnského letiště do Lourdes. Těším se na vás, určitě uděláme i do Rady Proglas nějaký vstup. No a posílám vám písničku. A jakou? No zrovna tady jedna, jak se říká, zbyla.

0: Gidiş tedle tebe.
1: No a to už je závěr dnešního pořadu. Já tu mám pro vás poslední písničku, modlitbu pro Martu od Marty Kubišové. Chtěla bych se s vámi rozloučit, své místo ve studiu předávám Alence Rubášové, která už povede celé vysílání až do konce. No a s vámi se těším na slyšenou při páteční myšlence na den a jak vám budu volat z Lourdes, tak čekejte. Mějte se hezky, všechny vás ponesu v srdci, na slyšenou.

Je právě 16 hodin a od mikrofonu Proglasu vám hezké nedělní odpoledne přeje Alena Rubášová. Tohle jsou písničky z archivu a začínáme kapelou Rangers. Vina, vína.

9 hodin 25 mě opustilo štěstí. Ten vlak, co jsem jí měl jet na koleji, dávno nestál. 9 hodin 25

0: Poslouchali jsme Jaroslava Samsona Lenka a kapelu Máci, nahrávku z roku 1987, se kterou jsme se přenesli k táborákům. Teď se ovšem posuneme o celých 23 let zpět do roku 1964. Skladbu Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra zaspívá Hana Hegerová.
1: Choď po špičkách a dne vzbudíš tu dívku, která

dozněl velký hit Olympiku z roku 1981. A my se posouváme dál k písni Nepíš dál, zaspívá jí Marta Kubišová, doprovodí rytmická skupina divadla Apollo. Text písně napsali Ladislav Štajdl a Karel Gott a nahrávka je z roku 1966.

To byli Michal Prokop a kapela Framus 5, rok 1980. Ale my už teď míříme za Hanou Zagorovou. Je tu její první hit Svatý kluk a rok 1968.

Jste u nás jako doma. Proglas.

Solo měl Miki Volek, doprovázel Labyrint Pavla Fořta, Michal Prokop a Jiří Cerha. A tahle píseň vznikla v roce 1984. Na závěr dnešních písniček z archivu si poslechneme píseň Chyba od kapely Nany. Ta je z roku 2005.

Je 16 hodin a 30 minut. V pořadu Synkopy na kanapy si dnes na Proglasu představíme album Only Hits, které natočila německá zpěvačka Liza Valant s doprovodem kytaristy Paula Morella a basisty Svena Fallera. Začneme skladbou Wave by Wave, vlna za vlnou, kterou složil Paul Morello a otextovala Liza Valant.

Na Proglasu dozněla skladba Wave by Wave, jediná autorská skladba na albu Only Hits. Napsali ji společně zpěvačka Liza Valant a kytarista Paolo Morello, kteří album společně s basistou Svenem Fallerem nahráli. Navíc konkrétně v této skladbě trio doplnili ještě další tři muzikanti. Chris Gall na elektrické piano, Henning Sieverts na kontrabas a Marco Lobo na perkuse. Vedle této skladby album obsahuje úpravy řady známých melodií. Jako další ukázku to bude píseň I Will Survive z repertoáru americké zpěvačky Gloria Gaynor.

Vedle této písně obsahuje album Only Hits například skladby jako Wonderful World od Sama Cooka, House of the Rising Sun od kapely The Animals anebo Bridge Over Troubled Water od Paula Simona. Ať už tyto písně pocházejí z oblasti popu, soulu, folku či rocku, německé trio je převádí do jednoduché jazzové podoby a přitom do nich vkládá svůj vlastní pohled a vlastní interpretaci. Pokračujeme dvěma ze zmíněných skladeb House of the Rising Sun a Bridge Over Troubled Water.

Představili jsme si album Only Hits, které natočili německá zpěvačka Liza Valand, kytarista Paolo Morello a basista Sven Faller. Zazní ještě dvě ukázky. Píseň Fever, kterou jako první naspíval Little Willie John v roce 1956 a dále Here, There and Everywhere od skupiny Beatles. Synkopy na kanapy pro vás připravil Milan Tesař.

0: Je 16 hodin 55 minut a na Proglasu připomínáme, že podcast Charitalk v těchto dnech slaví 4. výročí. Při této příležitosti uvedeme jeho vůbec první díl ze září roku 2022. Jehož hostem byla Lucie Bílá.
1: Dámy a pánové, vítám vás u nového podcastu Charity Talk. Řada osobností se často chlubí tím, že dělají takzvaně charitu. Věnují tomu čas, jméno, tvář. Ale můj dnešní host tomu věnuje i kus života, kus sebe. A vlastně se to stalo kromě jeho profese, respektive její profese, součástí jejího života. Mým dnešním hostem je zpěvačka, herečka, producentka, maminka, mamina, Lucie Bílá.
2: Švadlena.
1: Lucie Bílá. Lucko, krásný den.
2: Já moc děkuji za pozvání. Těšila jsem se.
1: Já děkuji víc, protože se mně stalo něco, co jsem nečekal. Když jsem Lucku oslovoval, jestli by přišla do tohoto podcastu, tak jsem si říkal, zkusím to, protože vím, co toho máte za sebou a před sebou. A během minuty se ozvalo, ano, kdy a kde mám být. Tak to moc děkuju. My jsme si vás, Lucko, pozvali nejenom proto, že skvěle zpíváte, vedete divadlo, hrajete, točíte, na jeviště skáčete, ale taky proto, a to víme dobře oba dva, že děláte to, čemu se říká charita, ale opravdu to, co je charita. Pomáháte druhým, pomáháte potřebným, už proto, že je vám to blízké. Proč jste se rozhodla, kdy vůbec pomáhat druhým?
2: Tak je to součást toho mého povolání. A já mám pocit, že jsem to měla v krvi už od jak živa. Pamatuju si, když už ve škole jsem doma brala bombony a rozdávala si mi dětem ve škole. Aha. Protože jsem měla nějak pocit, že to je správný a že se mi zdalo, že jich máme moc. A vlastně já mám tolik štěstí a rozdávat ho a dělit se o to štěstí s druhýma mně přijde prostě přirozený. Neumím si ani představit, že by to bylo jinak. A hlavně jsem zjistila, že dělat radost těm druhým mi dělá obrovskou radost. Někdy říkám, že vlastně dělám charitu ze sobectví, protože mi to dělá strašně hezky na duši být platná těm druhým. Ovlivňovat jejich život nebo pomáhat jim s nějakýma. Já jakmile slyším, že má někdo třeba problém, ten vyřeším okamžitě. S těma svýma už mám trošku honičku, ale pro ty druhý jsem schopná se rozkrájet. A mě třeba

0: tomu vysněnému vozíku nedostanou a já jim můžu jenom tím svým koníčkem k němu pomoct. A vlastně v době covidu mi vyšla kniha, která se jmenuje Posílám to dál. A ona je o tom, že dobro se nikdy neztratí. To dobro, který člověk pustí ven. Ono se nemusí vracet mně, ale ono se vrátí někdy někomu. To znamená, neztratí se. Tak proto.
1: Já mám teda pocit, že dneska si nebudem povídat, ale bude to monolog, což je dobře, ne, to je v pořádku.
0: Já totiž, jak jsem vlastně teďko po premiéře, tak jsem prostě taková naspídovaná, tak se omlouvám, ale budu se nadechávat a můžete stihnout mezi tím v té pauze.
1: Ale chci říct jednu věc, vy jste řekla, že to neděláte proto, abyste se s tím někdo ukazovala, což je jasný, protože se známe dlouho a vím o vás hodně a pracovali jsme spolu, tak vím, jak fungujete, ale občas je potřeba to ukázat právě proto, aby lidi viděli, že ty peníze, které investují prostřednictvím srdíček, náramků, korálků, přívěšků a podobných věcí, opravdu se k těm lidem dostanou. Což možná je o tom, že řada lidí nechce třeba věnovat nějaké peníze na různé spolky a instituce, protože se bojí, že se ty peníze k ním nedostanou. Ve vašem případě je to ještě jinak, protože z dávnější historie jsme mluvili o těch srdíčkách, tak tehdy jsme vybírali nějaké lidi, kterým přispět. A mně se na Lucii Bílé líbilo, že když jsme říkali, no jo, ale co když ta částka nebude stačit? A Lucie opět během půl minuty řekla, tak to doplatím ze svýho. To by zase neudělal každý, Lucko.
0: Nevím, já jsem teďko, protože v divadle teďko žijeme nádherný příběh, který se jmenuje Maminy. Mám z něho velkou radost, protože to je moje děťátko od píky, protože jsem si ho vybrala, našla jsem si realizační tým, našla jsem si herečky, kterým jsem dala role, kterým neskutečně pasujou. No a šla jsem do toho divadla okolo kadeřnictví, kde měly nějaké setkání ty kadeřnice, bylo jich tam asi 15. A já jsem přišla, řekla jsem, dobrý den, já vás zvu dneska večer na představení. A oni teda přišli a pak se mě ptali, jak vás to napadlo. Já říkám, nevím. Jednou mi někdo napsal hezký příběh, žel přes Otvovice, což je moje rodná ves. A zastavil tam u nějaký paní na silnici s otázkou, prosím, nevíte, kudy se dostaneme tam a tam. A paní odpověděla a řekla, vy máte v autě miminko, počkejte chvilku. A šla dovnitř do svého domu a dala dva svetříčky a dvě nádherný pletený čepičky a jako dárek. A to byla moje maminka. Takže my to prostě v sobě máme. My děláme radost. Já, když jdu nakupovat, tak nenosím s sebou jenom kreditní kartu, ale andělíčky v kapse, někdo se na mě usměje, nebo se mi zdá, že je smutný a už má ode mě nějaký dárek. Tak to je tak.
1: Já mám od vás svatýho Krištofa, který ho vozím v autě, teď jsem od vás dostal náramek tygří oko.
0: Ano.
1: Jak dlouho trvá takový tygří oko udělat? Náramek
0: no,
1: třeba.
0: No takhle, já si pamatuju kdysi dávno, to už je několik let, kdy jsem byla sama na Silvestra a bylo mi docela ouvej, protože jsem neměla opravdu s kým ho oslavit. A byla jsem na chalupě a říkala jsem si, no tak nic, tak jsem si tak připila s těma svýma ovečkama a s koněm, který tam je. Dívala jsem se na ty ohňostroje, pak jsem si zalezla na chalupu a tam jsem si vzala takovou krabici s nějakými knoflíky, které mi někdo dal a byl tam růženec. Ale on byl rozbitý. A já jsem si ten růženec rozdělala, dávala jsem ho dohromady a tak se mi jako líbil, že jsem mu dala na Instagram a někdo mi tam napsal pod tu fotku, je, to bych měl od vás rád. No a tak to vzniklo, protože já samozřejmě okamžitě mám myšlenku a tenkrát teda mi to trvalo asi 2 hodiny, ale teď vlastně třeba před tou premiérou Mamin jsem najednou zjistila, že nemám, co jsem chtěla, protože jsem ho někde cestou do divadla darovala svůj černý růženec na ruku, tak jsem si ho asi za 10 minut vlastně udělala, abych na té premiéře, aby nechyběl. Takže teď, když něco děláte pořád, furt, já vlastně na tím ani nepřemýšlím. Já zapomenu doma mobilní telefon, ale kleště, korálky a komponenty k tomu nikdy. Protože já navlíkám hlavně v autě, abych nestratila ten čas, který můžu věnovat něčemu fajn. Takže jako, když něco děláte pořád, tak to jde rychle.
1: Jenom chci říct, že kdykoliv jdu do nějakého takového obchodu, kde mají různý korálky náhodou nebo bedničky, takový ty,
0: jak se tomu říká,
1: tak vždycky si vzpomenu na Lucku, protože říkám, to tady mají 3-4, ona jich má asi 50. A u vás v Otvovicích je to jak otvovická
0: to
1: manufaktura.
0: Prostě.
1: A když jste říkala o tom háčkování a že teda ty korálky, no ale tak to je jako prostorově náročnější,
0: takhle,
1: finančně
0: manufaktura
1: náročnější.
0: Znamená, že to dělá víc lidí. A já teda jsem nedovolila, aby někdo ty moje andělíčky nebo ružence dělal, protože já trvám na tom, abych nelhala a mohla opravdu ze srdce a s čistým svědomím říct, dávám vám kus svého času. ztratilo by toto kouzlo a já jsem na tady to docela pověrčivá. Takže to dělám já, ale když někde nakupuju a já mám samozřejmě už po republice,

0: velice jasný místa, kde nakupuju, tak se mě vždycky ptají, když nakupuju, a vy máte taky obchod? Protože já vidím tam ty své kolegy, některý milují prostě ruční práce, jako já, jak mají ty košíčky, mají tam po třech korálcích a to beru po bednách. Ale mě to strašně moc baví. A jsem moc vděčná za svého trpělivého a tolerantního partnera, který, když jsem kupovala novou sedačku, tak se ptal, pro děti máme pěknou, říkám, no ale do ní se nedají píchat ty špendlíky, dají se tam věšet ty korálky. A ty dvě jste viděli, jeho polovina je krásně čistá, má tam jenom ten polštářek, kde prostě tak jako relaxuje, ale moje půlka, no moje tři čtvrtě sedačky je totálně plná špendlíků, korálků, prostě komponentů a všeho. Když se podíváte, lidi mají vystavený sošky, tak ne, já nemám prostě v těch policích okolo, v tom obýváku, nemám žádný sošky, ale mám tam krabičky nádherně, úhledně jako upravený, krabičky plný těch korálků a všelijakých a za zády a před sebou všude. Vlastně ke mně, když přijdete, kam se podíváte, tam je korálek.
1: A špendlík.
0: Jo, někdy se mi to stane, že prostě to mám v oblečení, když třeba přijdu do divadla, předlíkám se, takže ze mě vypadne nějaký korálek. Ale mě to strašně moc baví a hlavně ta radost. Třeba Jiřinka Bohdalová, kterou zbožňuju, napsala knihu a na titulu má moje náramky. Teď byla na, teď jsem vlastně, jsme se potkali na smutném setkání na rozloučení s Haničkou Zagorovou a ona měla teda na krku můj krásný šperk, takovou perlu krásnou pro štěstí a já jsem byla strašně ráda. Již teď jsem se tak zasněla, říkala jsem si, že jak se nám vlastně ten náš svět, na který jsme zvyklí, jak se nám chvíje v těch základech, jak nás opouštějí ty velký lidi. Ten Karel, ten Miroš Birka, teď Hanička, je to Franta Nedvěd. Ten svět, který známe. Je to trochu, mě to děsí, musím říct. Nalíbí se mi to.
1: Ale jsem rád, že jsem mohl vyrůstat a žil v době, kdy byla Zagorová, Nedvěd, Žbirka, no, Gott, Kája, no. Bílá.
0: Jo, ale já nikam ještě nejdu, já mám
1: ne,
0: ještě
1: ale
0: plány.
1: Jsem rád, že, ještě že tady Lucka zůstává. Ale zeptám se, když jste mluvila, nebo mluvila jste o tom, že se vás ptají, vy máte taky obchod, tak vy vlastně u svého divadla v Karlově ulici máte obchod, kde můžeme si zakoupit vaše šperky, už jsou dneska šperky,
0: no,
1: a na e-shopu zároveň, protože tím vlastně my můžeme pomoct těm věcem, na který vy vybíráte ty peníze, že jo?
0: Ano, je pravda, že jsem měla internetový obchod jenom, ale tím, že jsem se začala vlastně věnovat tomu divadlu a vedle toho divadla byla pokladna, která chvilku to vypadalo, že ji nebudu moc potřebovat, protože divadla se zavírala, lístky se neprodávaly a já, protože se přizpůsobuju čemukoliv, tak jsem se říkala, dobře, když to nebude prostor na lístky, tak to bude teda na ty šperky. A vlastně teď to funguje na oboje. Lidi si můžou vedle našeho divadla koupit kávu, část z toho výtěžku vlastně jde taky jako na charitu z té kávy a můžou si tam vybrat nějaký šperk. Koušet si ho. A dokonce někdy tam jdeme jako okolo s rádiou, že si dáme jako kávu a pak se stane, že tam třeba 4 hodiny zůstanu s lidma. A mě to moc baví, protože kdokoliv jde okolo, tak se podívá, dá si kávu, já se s ním obejmu, podepíšu mu fotku a třeba mu i na míru nějaký šperk udělám. Tak to mě jako baví moc. Takže kdybych náhodou se už nedostala na jeviště, což se doufám nestane, tak vím, co budu dělat. Budu v tom obchudku a budu dělat lidem radost.
1: Dělat dobrodění, dělat charitu je hezká věc. Člověk je šťastný, musí být ale i vnitřně šťastný. A já mám pocit za poslední roky, Lucko, že vy jste rozkvetla, rozzářila se, protože za to může pán, který tady sedí kousek od nás a kouká na nás a směje se nám, Radek Filipy. Promiňte za osobní otázku. Čekala jste po všech různých životních peripetích, že potkáte chlapa, s kterým se budete pořád smát?
0: No, já jsem tohle zažila vlastně s tatínkem, protože jak maminka vždycky říkala, že ho kdysi hledala třeba někde na zábavě, kde sedí, tak šla ke stolu, kde se lidi nejvíc smáli. A to mám teďko já. Já si nechci na lásku stěžovat. Do 50 jsem teda tu pravou musela hledat. A neříkám, že jsem to v jednu chvilku nevzdala, ale možná právě proto, že jsem to vzdala a že jsem docela tu správnou lásku odháněla a on se nenechal, za co jsem mu moc vděčná. Jako kdybych věděla, že přijdeš v 50, tenkrát, když mi bylo, nevím, náct, tak asi bych hudrovala, ale teď jsem vděčná, že chvála Bohu, že jsem jí vůbec potkala. Ale není to jenom tím. Je to souhra několika věcí. Třeba ten kulturní dům ta restaurace, nebo třeba divadlo, kde můžu produkovat, který jsem měla tu příležitost opravit, zrekonstruovat který teďko nese moje jméno, tak mi dává ohromnou svobodu. A ono člověk proto, aby mohl pracovat, aby mohl žít, aby mu bylo dobře, tu svobodu potřebuje. Vybírat si, s kým chcete pracovat, co chcete dělat, kdy to chcete dělat. A mě lidi říkají, pro boha, ty odchází z Karlína, dítě to v obrovský divadlo a máme tam i výtah, což my v Karlovce nemáme. Ale já miluju Karlín, prožila jsem tam neuvěřitelných 15 let, starají se o mě, nádherný role, starají se tam o mě jak o královnu. Ale není to, byla jsem tam na návštěvě, ale já jdu do malého prostoru, kde sice jdu do svého rizika, kde musím hodně investovat a kde, ale je to moje doma, mám od něj klíče a když lidi odejdou a odejdou třeba i ty kolegové, tak já si sednu na to jeviště a mluvím se s tím divadlem a říkám, spoustu věcí jsme zažili, ale taky zažijeme. Já jsem tam příští rok totiž 30 let. Už 30 let jsem u jednoho stolečku a tak se na mě Karlín nesmí zlobit. Já třeba jednou tam něco vymyslíme, ale teď jsem šťastná tam, kde jsem a samozřejmě v Karlíně dohraju, co mám. Teď finišujeme v Adams Family, sestra fakci je nádherný představení, ale to moje divadlo, to moje doma, kde každá ta věc, která tam je, musela jsem si ji nějak vydobít, protože ono rekonstruovat v tady té těžké době divadlo není žádná legrace. Všichni kroutili hlavou, všichni si říkali, že jsem se úplně zbláznila.
1: Ano.
0: Ale já jsem věděla, co dělám. A když pak najednou na té premiéře lidi stáli a ty kolegové jsem viděla, jak jsou šťastní, tak to byl ten den, který já jsem viděla dopředu. Takže mě nedělalo problém prodat kus svýho majetku, aby jsem ty peníze investovala do toho prostoru a to mi prostě ten Karlín nedá. Vlastně žádný divadlo. To je prostě nádhera.
1: Krásně jste mi nahrála, protože mnozí si můžou myslet, že Lucie Bílá, nebo jiná zpěvačka, herečka Lucie Bílá, je ta slavná, opěvovaná, vydělávající peníze velké. A už se nikdo neuvědomí, že vy i to, že, co jste udělala v Otovovicích, že jste koupila kulturní dům, že jste koupila vlastně restauraci, zachránila to od jakýhosi zmaru možná, že jste opravila divadlo, že zaměstnáváte spoustu lidí, spoustě lidem dáváte práci. A v té nelehké době, v době covidu, když si každý klepal na čelo, jestli se Bílá nezbláznila, protože nikdo samozřejmě nebude chodit. To je svým způsobem možná v dnešní době taky charita, protože vy nikdy nemůžete vědět, když jdete do představení, myslím jako producent s kolegy, jestli se prodá, jestli bude úspěšný. Je to riziko. A to si ty lidi, kteří vidí jenom to pozlátko, neuvědomujou.
0: To je fakt, že ve mně se třeba i perou dvě ty postavy, ta zpěvačka, ta producentka. Zpěvačka se těší na to jeviště, ale producentka, když jde do toho divadla, tak zhasíná na toaletách.
1: Poslední hasne.
0: A dívá se prostě si nahoru. No ne, zbytečně se svítí, anebo že se mi zdá, že na tom stole, prostě, který jsou nový, jsou odřený, nechápu lak a tomto. Ale je fakt, že v době, vlastně, kdy se všechno zastavilo, tak já jsem otevřela v tom kulturním domě vlastně takovou velkou kancelář, kam jsem i kolegyně, kterýma jsem se vždycky potkávala na jeviště, tak jsem jim dala práci, že posílali lidem přes internet moje knihy nebo to a měla jsem tam najednou vlastně zaměstnaných asi 8 lidí.
1: A díky vám Česká pošta ještě dneska žije?
0: Jo, myslím si, že fotovicí by ji dávno jinak zrušili, ale teď jako má trošku mají tam se mnou spíš honičku, bych potřebovali pomoct. A já jsem jim teda vděčná za to, protože svýho času to bylo jediný spojení s lidmi. A já, aby to nevypadalo, že to divadlo jsem si zrekonstruovala pro sebe, vůbec ne. Opravdu to dělám taky proto, abych dala příležitost lidem, kterých si vážím. Například já jsem, když jsem tam dělala jeden koncert, tak jsem tam viděla za barem svoji kolegyně, famózní zpěvačku a říkám, co tu děláš? A ona, já nemám práci. Tak žuch a už je ve dvou mých představeních i na jevišti, protože tam patří. A o tom to je. A taky někdo mi dával dokonce i otázku, a co když třeba o to divadlo přijdete a o ty investice, které jste do toho dala, protože opravdu se jedná o obrovský peníze. Já se o ně nebojím, protože já nepotřebuji, aby se mi vraceli peníze, ale vrátilo se mi to v něčem, co se peníze nedá měřit a to je v tom dobrém pocitu. a zachránila jsem kulturní dům a nebejt toho, že jsem ho vlastně asi 14 dní předtím, než to chtěl někdo koupit na nějaký sklady a kanceláře, tak by to opravdu ta vesnice odnesla v tom, že by neměla kulturní stánek, neměla by se kde scházet, neměli jsme kde dělat vítání občánků, maškarní bály a díky tomu vlastně...
1: Kde se najíst? Kde,
0: ano, a i tak mezi náma, já nemusím vařit, to je super, ano, to je výhoda. Každý den prostě zavolám, prosím vás, co máte, super. A tak si hlídám, aby ta kuchyně byla dobrá. Takže mně se to vlastně všechno, tady ty investice a tady ty rizika jsou obrovský, tak mně se vrací v dobrém pocitu, že něco dělám, něco, co tady po mně zůstane. A to je to nádherný divadlo, ten nádherný kulturní dům. Jako já už bych ten kulturák měla samozřejmě asi ještě krásnější a měli bychom i novou střechu, ale teď teda moje srdce jako bije a všechny energie, všechen čas věnou do toho divadla, ale i tam jednou se zase vrátím, až to všecko jako pojede. Samo v tom divadle, tak vrátím se do toho kulturáku a udělám i teda tu fasádu, kterou máme před sebou a taky tu střechu. Lidi nevědí, co to je. Ono to není žádná legrace.
1: No, není.
0: Ono to není to jen tak. A ta premiéra totiž nikdo neví, že když tleskají třeba i těm kolegům, tak je to i můj úspěch a z toho mám strašnou radost. Ale já se neumím chválit. A moje nespokojenost sama se sebou je můj hnací motor. Ale tohle jako byl majstrštych. Uhájit si to třeba před těma lidma, kterými to rozmlouvali. Když jsem koupila ten kulturní dům, tak táta se mnou týden nemluvil, protože on ho zná, to je první dům naší vesnice. A on řekl, že jsem se zbláznila, že mi to spadne na hlavu. Mm-mm. A ten divadlo, ty otvíráš divadlo v době, kdy to lidi zavírají a kdy to vzdávají. Ale já si myslím, že v tady té době je to jako, když člověk je v tom sněhu, tak nesmíš spát, protože jinak zmrzneš. A tady v té době je to opravdu nezastavit se a přidat. Naopak, v krizi se musí přidat. Ne ubírat, ale přidat.
1: Ten kulturní dům, kromě toho, že tam děláte různé talk show, zvete si tam zajímavé lidi, tak tam děláte i charitativní bazar. Mm-hmm. A ne jeden.
0: Jo.
1: Čili Pítěžek jde zase na dobrou
0: ano,
1: věc.
0: Ano, a ten zůstává v Otvovicích, jako třeba na Linu v domově důchodců. A nebo měli jsme tam... Samozřejmě i lidi, kteří potřebovali nějakou finanční pomoc, tak třeba konkrétním lidem.
1: Ráda pomáháte konkrétním případům, příběhům?
0: Já třeba ještě, že teda skočím od toho bazárku, myslím si, že růžence patří do kostelů. Mm-hmm. Tak třeba 20 000 eur přišlo na z růženců, přišlo na opravení 500 let starých maleb na stěnách v jednom asi 800 let starým kostele v Podunajských Biskupicích. Tak tam, když přijdu, tak se moje srdce tetelí. A nebo na opravu dvou nějakých oltářů, tak z toho mám radost. Pro Alzheimer centrum jsem koupila vlastně auto, to zase za nějaký anděličky. Já jsem neskutečně vděčná svojí mamince. Maminka mě k ručním pracem vedla celý život, vlastně od malinka. A já teda díky tomu můžu dělat lidem radost, ale taky uklidním tu svoji čtyřproudovku, co mám v hlavě. Protože když něco dělají ruce, tak ona se vždycky zastaví. A mě to moc baví. Já jsem jí za to moc vděčná. Maminka vlastně pořád pletla ty své tříčky pro ty miminka a já teď navlíkám.
1: Jenom se vrátím k mamince. Když maminka onemocněla vaše, vy jste měla největší fofry, protože turné, koncerty, divadlo a tak dále. I když o ní bylo dobře postaráno, co byste poradila Lucko, když už má doma někdo rodiče nebo příbuzného, milého, blízkého v domácí péči, nebo je v té nemocnici, co dělat, aby se člověk z toho nezbláznil, aby to zpracoval, i když se na to nedá připravit, tak aby nějak mohl fungovat?
0: Já na to, abych byla zpěvačka a abych měla ten dar, který považuji za největší, a to je, že umím přenost nějaký cit, nějakou empatii mezi lidi, abych je uměla rozesmát, rozbrečet. Tak samozřejmě jsem dostala do vínku, že všechno prožívám 600krát víc než všichni ostatní. A já jsem, když mi odcházela maminka, měla pocit, že to nikdo nezažil. Samozřejmě to zažil. A zažil to. Já musím říct, že to byl jedno z nejhorších v životních mých okamžiků a je to podle mě jeden z nejtěžších úkolů, kterými dostáváme, aby jsme tohleto zvládli. A asi bych poradila myslete na sebe, protože hodně jsem, jak jsem za maminkou vlastně chodila, ona odcházela 3 roky. A část z toho musela být někde, kde, kam jsem za ní chodila. Tam mi říkali, myslete taky na sebe. Mm. Já jsem ji nechtěla nechat odejít. Maminka byla tak veliká a velikost člověka se potká, teda poznává taky i při jeho odchodu. Pamatuju si, kdy mi říkali sestřičky tam, že snad laskavějšího člověka nepoznali, jak ona nechtěla obtěžovat a přitom potřebovala jejich pomoc. Ale taky mi říkali ty sestřičky myslet na sebe, protože viděli, že já jsem měla prostě pocit, že odejdu s ní. Ale pak vlastně mě došlo, že než aby prožívala tu bolest ona mým odchodem, tak to budu muset zvládnout já. Ale není na to asi rada. Možná myslete na sebe, spinkejte a dovolte tomu člověku, aby se sám rozhodl, kdy odejde. Protože já jsem to mamince nechtěla dovolit a to bylo ode mě nefér. A maminka tady se držela strašně dlouho. Ježíš, ta byla úžasná. To byl tak laskavý člověk. Ona měla ten všeobjímající úsměv a já jsem ji nikdy neslyšela křičet. Jenom jednou ve snu. Aha. Moje maminka, jednou se mi zdálo, že maminka křičí do telefonu, už toho mám dost, tak si mě ráno zavolala, říká, maminko, co se stalo? A ty jsi křičela ve snu. A ono říká, ne, nic se nestalo. A říkám, a pozor, varovný sen. Ten den jsem zpívala se skupinou Arakain, tak jsem si říkala, nesmím křičet, aby jsem se neutrhala sivky. Připoutala jsem se v autě vzadu, což jsem nikdy nedělala, od té doby už vždycky. Nepila jsem alkohol, nejedla jsem a v půl druhý ráno, se říká už nic, mi praskla, přišel cysta. A měla jsem v břiše asi 3/4 litru krve a nebejt toho, že jsem měla ten varovný sen, tak jsem třeba jedla nebo jsem pila, zaspala jsem to. A tak jsem po 4 dolezla k telefonu a zavolala jsem si záchranku a druhý den jsem mamince už po operaci volala, maminko, děkuji ti. Možná mě zachránil, že maminka křičela jedinkrát v životě. A to já teda na sny dám. Pozor, jako opravdu, že dávám na to jako bacha, jakmile prostě se mi zdá něco zvláštního, tak hned prostě maminka hned dostala nádherný velký brilliantový prsten, že mi zachránila život.
1: Když jste mluvila o těch snech, jaký máte, Lucko, sny, který nejsou nesplnitelný, který byste si ráda do dalších let splnila?
0: Já jsem měla obrovský sen, když jsem přišla do toho divadla, který evidentně prostě volalo o pomoc, že přes ty všechny kontejnery, které jsem tam vyhodila, přes všechny ty rekonstrukce všeho, prostě od píky, od elektřiny. Prostě. Ale já třeba jsem si myslela, že když už mám prostě hotový teda ty všechny ty sociální zařízení, všechny ty kanceláře, kdy mám hotovou, prostě dokonce jsem zrekonstruovala i archív a tak, že už mám hotovo. No ale to jsem nevěděla, že když přijdu na jeviště, že tam teprve přijde ta rekonstrukce. Aha, no, a lidi nevědí, co to je. Co je pod jevištěm, co je nahoře, ten strop, všechny ty technické věci, všechny ty mikroporty, všechny ty mixážní pulty, ale i ty pulty k těm světem, světlům, ty světla samotný, všechno. Já jsem třeba zbourala celou zvukařskou kabinu, aby se otevřela, aby ty zvukaři fakt slyšeli a osvětlovači viděli, tak jsem to propojila prostě s tím prostorem a tak to byl teprve voříšek. Tak můj sen byl, aby bylo plno, aby tam prostě byli lidi, kteří se smějou, tleskají a aby tam odsud lidi odcházeli šťastný a abych slyšela od nich, že se rychle vrátí. A to se mi vlastně teď povedlo s těma maminama, že lidi, vím, že to představení budeme hrát léta. Vím to. Já prostě některé věci vím. Můj brácha vždycky kroutil hlavou a pak řekl, statistika káže, že ti to vždycky vyšlo, ta tvoje intuice, tak já už tě prostě poslechnu. A můj bratr je provozním ředitelem mého divadla a jsem šťastná, že je blízko, protože on je takový moje chytřejší já. Já jsem taková emoce chodící, ale on je pragmatik.
1: Takže a to nejde moc někdy dohromady,
0: ne,
1: co?
0: Ne, ale my jsme dva, takže jako se jistíme navzájem. A vždycky to tak bylo.
1: Kdo má ten rozhodující hlas?
0: No takhle, já jsem vizionář a on je ten, který to potom dá do chodu.
1: Když jste ještě mluvila o té mamince, byla by maminka dneska, a určitě byla, ale byla by ráda, že jste se pustila do projektu svého divadla s bráchou, že to žije, že to není jenom prostor, kde se hraje, jsou tam křty, různé akce, děláte různé
0: maminka
1: akce.
0: Maminka nepochybovala nikdy. Táta jako ten ano, ale si pamatuju, když stavil můj bratr dům, tak tatínek tam byl na ty stavby pořád. Když jsem stavila já, tak táta přišel dvakrát a řekl, to nedáš. Ale potom, když přišel a pak zjistil, ten nádherný, obrovský dům, tak říkal, na to, že jsi ženská, jsi dobrá. Ale maminka nepochybovala, maminka jako tam jistila záda, ale tatínek, to neznamená, že mě nefandí, ale on má strach. Mm-hmm. To je jasný. Já třeba jsem si pamatuju, když jsem říkala, tatínku, a byl jsi se podívat na tom představení? Říká, ne, já jsem tam jenom mámu odvez. Říkám, tati, jak to jako? Přece se nebudu dívat sám na sebe. Protože táta jako říká, že chválit sám sebe a já jsem Zaňáková. já jsem vlastně zjistila, a za to jsem několikrát Haně Zagorovi děkovala, za to svoje krásné jméno, respektive za tu svoji přezdívku, protože já jsem Hana Zaňáková a vlastně díky Haničce Zagorové jsem to svoje jméno měnila, protože bylo hodně podobný. A vlastně vždycky po těch autogramiádách, po těch hodinách podepisování jsem říkala děkuju Hani, děkuju, protože Lucie byla, to máte hned.
1: V téhle nelehké době, kdy kousek od nás je pořád ještě nějaký válečný stav, kdy tady máme drahé energie, kdy lidi zápasí s kdečím, tak je, no a neumí to každý, potěšit někoho právě tím, že ho pozvete do divadla, že mu rozzáříte úsměv, že uděláte hezkou komedii, muzikál. Vy teď nová komedie Maminy, což mě napadlo, sama jste maminka, proč mamina, já si maminu představuju takovou jako hrdek babu. Není to jednoduchý a přesto všechno si málo kdo uvědomuje, že je to hrozně důležitý. Jdete do toho právě proto s tím, že neděláte nějaké zatěžkané věci, zatěžkané hry, depresivní věci, ale věci...
0: Já jsem na začátku měla dělat jednu takovou velkou věc, ale bylo to tak těžký téma a já jsem nechtěla prostě, aby lidi odcházeli z mýho divadla, aby byli smutní. Chci, aby se smáli a to je moje největší odměna. Já jsem třeba měla teď vlastně po premiéře Mamin takovou diskuzi, jako že to teď se ti daří, viď? Ale on si to nikdo neuvědomuje. Víte, že přestože vlastně tam ve svém divadle koncertuju, přestože hraju Láska je láska, jsem bez alternace v tady týře, ale i bez alternace v Maminách. Já jsem jediná, kdo nemá honorář. Ale já jsem ten podnikatel, který si ho ještě nemůže dovolit dát. Ale jednou to prostě přijde. Moje odměna jsou ty lidi, kteří odcházejí šťastný. Ale nejen lidi v sále, ale i ty herečky, který se tam cítí doma a jako doma. A když pak vidím na těch sociálních sítích, když prostě píšou naše divadlo, tak to je skvělý. A já jsem chtěla, aby se tam cítili krásně. Já si pamatuju, když jeden můj kolega říkal, když rekonstruješ divadlo, tak šatny, neblázně, tam nechodí lidi, ale herci jsou přece taky lidi. A když mi pak třeba Simonka Stašová říká, že takovýhle zázemí prostě jako nevidím hned tak někde. Já tam nedělám zázemí jenom pro muzikanty a pro kolegy z muzikálu, ale i pro činohry. Premiéru tam měl pan Nárožný, který byl teda taky na premiéře teďko Mamin. A vlastně premiéru teďko tam měla u Simonka Stašová, ale taky tam chystá další vlastně krásnou premiéru 13 lidí u stolu, tak na to jsem taky zvědavá, ale to je krásná hra. Takže, no.
1: Není to jenom o tom, že Lucie Bílá dává práci lidem, ale je to i ta odpovědnost za ty lidi, za ten prostor. Není to najednou Haničko za nějakou Lucii Bílou moc? To všechno, kde berete energii, náboj? Musí si člověk od těch lidí občas odpočinout?
0: Já vím, že v Karlíně jsem nemusela nic řešit. Vidělo mě víc lidí, měla jsem velký honorář a měla jsem neuvěřitelně krásný, obrovský role a okolo sebe obrovský tým lidí a za sebou prostě jako. Ale to je, já mám ráda těžký úkoly. Tady je to na mě, stojí to na mě a se mnou to i padá a začíná a končí, ale stojí mi to za to. Co bych to bylo za bojovníka, prostě kdybych jsem se jenom vezla, to mě nebaví. Já neříkám, že jako mi nedělal dobře někdy být jenom pěšákem, ale to je jako, já to mám vlastně, já bych to asi srovnala, kde si dávno mě paní učitelka dala do sboru, ale mě bylo málo zpívat v davu. Já jsem strašně křičela, ona mě musela šoupnout dopředu. A vlastně od té doby jsem solista. Já neumím zpívat druhý hlasy. Já vždycky zpívám první. Já jsem se prostě proto nerozhodla. Prostě mě to tam táhne. A asi bych to tak nechala. Já jsem ráda, když můžu něco vymyslet a mám jeden ještě dar, za který moc děkuju Bohu, že umím ukecat ty správný lidi k tomu, aby šli stejným směrem.
1: Neumí říct ne.
0: To pozor. To. Dělat tohleto takhle, být producentem nebo být jako někde principál, nebo i ta hospodská vlastně. Nebo výst někde jako kulturní dům, nese ještě jeden takovou věc, která je nepříjemná, mít zaměstnance, a to je nepříjemný, dávat padáka. Ježíš, já jsem se musela teďko zamyslet, jak to vlastně říct, že se mi kolikrát stalo, že jsem měla prostě v tašce smlouvu nebo výpověď a šla jsem za tím člověkem, přestože to byl třeba přítel, kamarád, kterýho jsem měla ráda, ale prostě na tu roli neměl, nebo na to, co jsem po něm vlastně chtěla, ale je to důležitý. Je třeba důležitý umět si se obklopit těma lidma, který jdou proto, ne že chtějí vydělávat peníze, ale protože chtějí dělat tu práci a dělají stejně značením jako já. Když někdo přijde třeba i k nám do restaurace, nebo třeba i do toho fančupu, nebo i do divadla, a první jeho otázka je, kolik za to dostanu, tak to není člověk, který ke mně patří. Ten člověk to musí milovat. A když to nemiluje, tak nemůže se mnou bejt. To nejde. Takový člověk nemůže třeba prodávat moje šperky ten, který je nemá rád. Musím rozumět, musí vidět, z čeho jsem to dělala, proč jsem to dělala, proč vlastně dělám růžence. Protože mám blízko k Bohu a modlím se a věřím prostě na sílu andělů či Panny Marie. A jako takový člověk prostě, který k tomu nemá vztah, tak vedle mě pracovat nemůže. A poznám je a pak je musím říct promiň. Ale ne.
1: Máte, Lucko, někdy, nebo zažila jste někdy nějaký jako věc mezi nebem a zemí, od které
0: dneska... Tak už jenom ten sen maminky.
1: Ano. A ještě něco, co nad čím vám zůstává rozum stát a neuměla jste si to vysvětlit?
0: Pamatuju si, když odešel Pavel Vrba, kterýho jsem milovala jako textaře, a strašně mě mrzí, že jsem po něm nechtěla víc. Vždycky jsem si říkala, nemůžu tolik obtěžovat, ale on přitom psal tak rychle. Já mu řekla, a on druhý den přines prostě básně, říkám, Pavličku, jak jsi to mohl za noc napsat? On říkala, to jsem nenapsala za noc, ale to jsem psal celý život. A to je to, když jsem na jevišti a zpívám, tak to není momentální nějaký prožitek, ale emoce, které jsem si nazbírala už za těch 56 let, kolik mi je. A teď jsem se zasněla. Nicméně, ten rok odešel a já jsem měla velký koncert v Bratislavě, hrozná zima to byla. Já mám konec listopadu a všichni tam v prvních řadách v Péřovkách, protože to byla velká sportovní hala, já jsem zpívala, já jsem se rozloučila prostě s divákama a popřála jsem jim hodně štěstí, hodně zdraví, hodně božího požehnání a že zaspívám nádhernou písničku Pavla Vrby, který bohužel mě opustil nebo nás opustil. A najednou v tom sloupu toho světla letěl motýl v té době, sedl se mi na rameno a než jsem začala zpívat, tak setnul takhle ty křídla k sobě, celou písničku seděl na tom rameni ten motýl a když jsem dospívala, tak odletěl. Všichni brečeli. Já jsem nemohla zpívat. To není lež, protože to mám nahraný, mám to zdokumentovaný, mám to vyfocený a byl to jeden z nejsilnějších zážitků, jako kdyby ten Pavel prostě přišel. A jsou věci. No. Ten den, když odešla Hana Zagorová, já jsem, nevím proč, šla okolo, já mám takovou, jako místo, kde mám fotky, které mám ráda. A já jsem pohladila její fotku a říkám, na té fotce ti to tak sluší, Haničko, musím ti napsat, že jsi tady měla nádherně ty vlasy. Zeptat se ti, kdo tě česal. A vůbec nevím, proč ten den jsem na té zkoušce byla taková plačtivá. Omluvila jsem se kolegyním, že mi dneska to nějak nejde. Že nějak mám... A vlastně, když jsme dostávali po té generáce připomínky od pana režiséra, dostala jsem SMSku, tak vlastně to bylo zvláštní, se zastavilo to všechno. Já si myslím, že několik důkazů. Lidi se mě ptají, jestli mě dokážou zraňovat nějaká média nebo nějaké jako kachny nebo nějaké věci, které se píšou. A jako kdo to nezažil, kdo to nikdo nezažil, tak nemůže pochopit. Ano, zraňuje mě to. A mrzí mě to. A neumím se od toho prostě odpoutat. Pamatuju si, když jednou jsem věděla, že něco blbýho vyjde a já jsem byla v zahraničí a prosila jsem kamarádku, aby v 6 hodin ráno šla k té trafice a koupila to a řekla mi, jestli to je fakt zlý nebo ne. A seděla jsem prostě na balkoně a držela jsem v ruce ten telefon, čekala jsem na zprávu a přiletěl motýl a sedl si na ten telefon a já jsem říkala, už mi to nemusíš prostě psát. A nebo třeba můj tatínek šel na operaci těžkou, já jsem se strašně bála a byla jsem ve spojení s lékařem a oni mi napsali, tatínek jde na sál. Teď jsem seděla, modlila jsem se a najednou prostě zazvonil pošťák a přines mi, já jsem si objednala před pár měsíci nádhernou Madonu od svého oblíbeného autora Hagenaura, který dělá takový miniatury bronzový a přišla mi Madona. Mm-hmm. Říkám, dobrý. Tatínek se probudil, hned mě vynadal prostě, jako jestli přišla ta lednička, co se objednal. A, takže já věřím na tyhle ty signály a na ty zprávy ze zhora. A proč se nevěřit, proč se nechytit ničeho, co nám usnadňuje život? Může se mi někdo smát, ale já se modlím a věřím na anděle a věřím teda na ty motýly.
1: Člověk, aby tohle mohl prožívat, tak musí být empatický a vnímavý, protože někomu se to děje a vlastně jde to kolem něj. Předala jste geneticky tuhle vlastnost dál svýmu synovi, protože Filip je velmi empatický člověk, velmi přátelský, i když je to introvert, není takovým extrovertem jako vy. Bavíte se spolu o těchto věcech?
0: On to nemá rád.
1: Nemá to rád.
0: Mami, nech toho. Nech toho. A tak. Ale má to v sobě. On je, já mám pocit, že jsem si vlastně přivedla na svět. On si mě teda vybral určitě, protože to není jen tak. A říká se, že si nahoře vlastně ty děti nás vybírají. Ale já jsem přivedla na svět prostě svýho andílka, no. To je, on je citlivý, vnímavý, empatický, je laskavý. A nebojí se říct před lidma, že mě má rád, tak zřejmě jako máma fajn. No. Já jsem se bála, abych tohle ten úkol jako zvládla a on mě vlastně každý den přesvědčuje, že ano.
1: To je asi to nejvíc, že no, když se toho...
0: Já jsem samozřejmě ta, která o sobě furt pochybuje a pořád říká, Filipe, a jako myslíš, neměla jsem něco udělat jinak? Tak on mi jako třeba říká... Víš, co jsem mohla udělat, když jsi šla spát, měla si vyhodit elektřinu v domě, aby jsem se nedostala na internet, protože tam jsem teda opravdu nepochytil to dobrý věci. A pak mi jednou říkal, a z čeho vlastně ty jako soudíš, že jako si udělala jako máma chyby, jako s kým se srovnáváš? Říkám, no s mojí maminkou. A říká, no ale tvoje maminka byla maminka tvoje a tvýho bratra, ale ty jsi máma všech. Takže dobrý, snad dobrý. Pracuje vlastně se mnou v divadle a od začátku už vlastně od té rekonstrukce byl se mnou, když jsme vyklízeli, když jsme plánovali, co se tam vlastně bude dít a tak a pomáhal vlastně od píky a teď je teda technikem tam a vlastně v zákulisí mamin, v zákulisí láska je láska, stará se tam, tak jednou to povede, tak ježiš, tak ať se snaží, ať se to vlastně všechno zkusí, aby věděl, že to není jen tak.
1: Vy máte, Lucko, každý rok, kromě covidu, krásný vánoční, předvánoční koncerty, Bílé Vánoce, Lucie je bílé.
0: Krom covidu.
1: Kromě doby covidu.
0: Jo, takhle, jo.
1: Pardon.
0: Ten jsem měla jenom jednou.
1: Tak, krom doby covidu. Můžeme se i letos těšit na Bílé Vánoce?
0: Tak určitě. Jako bohužel teda teďko 2 roky jsem neměla tu čest si zaspívat vánoční písničky, ale letos doufám, že si je zaspívám, protože já vánoční písničky miluju a kdyby bylo na mě, taky zpívám celý rok. A letos se mi povedlo i natočit nádhernou vánoční písničku a budu točit i vánoční videoklip. A doufám, že tím potěším i fandy Vánoc a svoje fandy. Tak to bude, písnička se bude jmenovat O Vánocích.
1: Jaký plány, dále se to tak říct, naučili jsme se plánovat maximálně na pár dní dopředu, ta uplynulá doba nám to tak jako nastavila.
0: To jo.
1: Jaký plány byste máte, anebo co byste si ráda teď jako v nejbližší budoucnosti splnila, nebo na co se máme těšit, kromě písniček?
0: Já si myslím teda podle všeho, jak to vypadá, tak maminy budou hit, ale dávají mi lidi často díky maminám otázku, a kde budou nějaký tatiny, kde jestli nějaký něco neudělám pro muže. A samozřejmě ano, protože jak jsem říkala, že jsem běžec na dlouhou trať, tak už příští rok chystáme další muzikál, který se jmenuje Srdeční záležitost a to je pro 3 páry. A je to téma krize středního věku. Tak tam se taky jako lidi můžou najít. A na to se těším. Už dokonce mám oslovené některé herce. No, tak to je další vlastně takový můj plán. Já doufám, že v tom divadle se lidi budou cítit tak krásně jako já a srdečně všechny do toho divadla zvu, protože je to místo, kde my vlastně je to rodinný divadlo, jsme bez nějakých dotací, děláme si to tak všechno pro radost. Můj bratr je provozním ředitelem, můj syn se tam vlastně stará o diváky a o to zázemí. Můj partner je můj strážce, který je tam na každém představení a je ten první, co plácá a vstává na závěr a je to místo, které miluju.
1: Já vám, Lucko, přeju, ať vám všechny vaše sny a plány vyjdou, ať se daří všechno, na co sahnete. Přeju hlavně zdraví, štěstí a Děkuju, že jste přišla, že jste byla s náma a děkuju za dárek.
0: Já strašně moc děkuju za pozvání a děkuju za to téma, protože myslet na toho druhého, to, jak se říká, že co děláte pro druhý, děláte pro sebe. Takže já moc myslím na ty druhý a doufám, že to na mě znát.
1: Tak to říká náš dnešní host Lucie Bílá a od mikrofonu se s vámi loučí René Kekely.

Máme 17 hodin a 42 minut. Na Proglasu je s vámi Alena Rubášová v neděli 20. září 2026. Katolická církev připomíná památku stovky svatých korejských mučedníků pro víru. Mezi nimi prvního korejského kněze Ondřeje a laického apoštola Pavla. 105 let by se dnes dožil jezuita pater Bohumil Kovář, někdejší PTPák a vězeň komunismu. Na věčnosti je od roku 1979, pardon. Stovku by oslavil politolog a historik profesor Alexandr Ort, jeden z mužů pražského jara 1968, zakladatel střediska mezinárodních studií Jana Masaryka na Vysoké škole ekonomické, zemřel v roce 2014. V tento den roku 1965 pražský arcibiskup kardinál Josef Beran s mimořádným ohlasem vystoupil na zasedání druhého vatikánského koncilu s projevem o svobodě svědomí. 92 let se dnes dožívá italská herečka Sofia Loren a 95. narozeniny slaví maďarská režisérka Marta Mészárosová, tvůrkyně oceňovaných filmů Deník pro mé děti či Sedmý pokoj o svaté Edith Steinové. Svátek mají dnes všichni Olegové. Ruské jméno se skandinávskými kořeny se vykládá jako svatý, zdravý či silný. Blahopřejeme. No a na vlnách Proglasu nás teď čeká chvilku odpolední proud, písní a zpráv. 3 minuty před 18. hodinou nabídneme myšlenku na den papeže Františka v repríze. Po 18. hodině následuje blok křesťanských písní a dále v 18.15 týdenní zpravodajský přehled slovenského vysílání Radia Vatikán. Od 18 hodin 25 minut se pak s námi můžete pomodlit za rodiny, pomodlíme se slavný růženec. Nejen proto, zůstaňte s Proglasem.

0: Poslouchali jsme single Snad kapely Papíroví draci. Salesiánské středisko mládeže v Brně Líšni připravuje na středu 23. září další přednášku. Tentokrát bude tématem výchova dětí, sdělila Proglasu jménem pořadatelů Renata Lorencová.
1: Jak vychovat děti, které si v dnešním světě poradí s překážkami a proč jsou pro jejich vývoj důležité i pozitivní stres a neúspěch? Na tyto otázky nabídne svůj pohled profesor Jan Pirk, známý český kardiochirurg. V rámci cyklu Savio vystoupí s přednáškou Děti potřebují i pády, nejen ochranu. Promluví o výchově a odolnosti a podělí se o zkušenosti z lékařské praxe i osobního života.

0: To byl David Hercík a píseň z alba Planeta Pluto Pěna dní. Pozvánku na říjnový víkend pro mladé muže má z Prahy jezuitský kněz Samuel Prívara, promotor povolání v české provincii Tovarištva Ježíšova.
1: Chtěl bys smysluplně naplnit svůj život? Dokážeš si představit, že bys uskutečnil tuto touhu ve službě druhým? Přitahuje tě tato služba ve spojení s duchovním životem? Možná je tvoje cesta v Tovarištvu Ježíšově v jezuitském řádu. Pokud chceš hledat odpovědi na tyto a další otázky s jezuity a jsi muž ve věku od 18 do 35 let, přihlaš se na víkendovku, kterou my jezuité pořádáme v Praze Věčné ulici od 2. do 4. října letošního roku. Jak se přihlásit? Jednoduše napiš na mailovou adresu povolání@jesuit.cz a domluvíme se. Těšíme se na tebe.
0: A tady je kapela U2 Street of Dreams.

3 minuty před 18. hodinou je tu myšlenka na den. Před nedělní polední modlitbou Anděl Páně ovšem v září 2023 papež František vysvětlil podobenství o dělnících na vinici.

Drazí bratři a sestry, dobrý den. Evangelium nám předkládá překvapivé podobenství. Majitel vinice chodí od časného rozbřesku až do večera povolávat některé dělníky, ale nakonec všem zaplatí stejně, i těm, kteří pracovali jen jednu hodinu. Zdálo by se, že je to nespravedlnost, ale podobenství nemáme číst skrze mzdová kritéria. Spíše nám chce ukázat kritéria Boha, který nevypočítává naše zásluhy, ale miluje nás jako děti. Zastavme se u dvou božích činů, které z příběhu vyplývají. Za prvé, Bůh vychází v každou hodinu, aby nás zavolal. Za druhé, každému se odměňuje stejnou mincí.

vždy hledá a čeká na nás. Vždy. Právě proto, že má tak široké srdce, Bůh, to je ten druhý čin, oplácí každému stejnou mincí, kterou je jeho láska. Zde je hlavní smysl podobenství. Dělníci poslední hodiny jsou placeni stejně jako ti první, protože ve skutečnosti je Boží spravedlnost vyšší, jde dál. Lidská spravedlnost říká dát každému, co si zaslouží. Zatímco Boží spravedlnost neměří lásku na vahách našich výnosů, výkonů nebo selhání. Bůh nás prostě miluje. Miluje nás proto, že jsme děti a činí tak bezpodmínečnou láskou, láskou bezplatnou. Kéž nám Panna Maria pomůže, abychom se obrátili k Boží míře, k lásce bez míry.

0: Nyní se na Proglasu pomodlíme slavný růženec, nejen za rodiny. Modlit se dnes s vámi bude Alena
1: a Jirka.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby ještě chvíle ztišení, v níž můžete Bohu předložit své úmysly.

0: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
2: Jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věku. Amen.

0: prvním desátku prosme za církev, aby věnovala své síly především hlásání Božího království a důvěřovala, že to ostatní jí pak bude přidáno. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš ve zdejši dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpust nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Ve druhém desátku prosme o spravedlivý mír pro Ukrajinu i všechna další místa, kde vládne násilí a nespravedlnost. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpust nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Ve třetím desátku prosme za všechny, kteří ve svém životě zažívají nespravedlnost, aby nestratili důvěru v dobrého Boha. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věku. Amen.
0: Pane Ježíši, odpust nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Ve čtvrtém desátku prosme za ty, kterým se v jejich životě nedostává dost ocenění, aby dokázali přijmout svou hodnotu a žili pod Božím pohledem. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chleb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpust nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: pátém desátku prosme za nemocné, za trpící a osamělé, ať je Bůh obdaří úlevou, důstojností a blízkostí. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejši dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpust nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdrávas královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přívětivá, o přesladká Pano Maria, oroduj za nás královno posvátného růžence,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se. Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých vstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. a přidáme modlitbu na úmysl svatého Otce. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky. Pano slavná a požehnaná, paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, usyna nám smilování vypros, synu svému nás doporuč, k synu svému nás doprovoď. Amen. Ve jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého.
1: Amen.

Ahoj holky a kluci. Je tu další příběh z knížky Mít svoje vlastní zvířátko od Zuzany Novákové. Lucinka, naše hrdinka, vymýšlela, čím na Vánoce obdarovat babičku. Chtěla něco moc krásného, třeba ptáčka v kleci. Nakonec se jí sen o krásném dárku splnil. A my uslyšíme, co tomu řekli rodiče a jestli se dárek babičce líbil.

0: Lucie s Barborkou si dva dny před Vánocemi u Martinova spolužáka vybrali strakatou korelu pro babičku. Ne, že by se jim líbila. Nejvíc ze všech ptáčků, co byly v té velké místnosti plné klecí, se jim líbily dva malí papoušci. Připomínali roztomilé hračky vyřezané ze dřeva. Měli výrazné bílé kroužky kolem tmavých očí, jasně červené zobáčky a ta krásná barevná peříčka. A jak se spolu měli rádi. Martinův spolužák říkal, že musí zůstat spolu, protože by jeden bez druhého tesknili. Lucie s Barborkou i s Krištofem se však od nich stejně nemohli dlouho odtrhnout. Byli to snad ti nejhezčí ptáčci ze všech pralesů. Tolik by si je Barborka s Lucí přáli, ale koupit je nemohli. Na párek fišerových papoušků, jak se ti dva jmenovali, 130 korun nestačilo. Takže tu strakatou korelu, i když byla taky pěkná, si děti vybrali vlastně jen z nouze. Na Štědrý den Lucie s Barborkou netrpělivě hlídali, kdy zazvoní Krištof, s kterým byli domluveni, že přinese klec s korelou. Za okny už se setmělo. Babička obaluje kapra na řízky, děti urovnali ovoce do košíků, tatínek zase cukroví na mísy, maminka začala chystat šaty, do kterých se před večeří obléknou ty nejpěknější, co se v nich chodí do divadla. Když se konečně přihrnul Krištof. Jen zadrnčel zvonek, letěli otvírat obě dvě, div se jedna o druhou nepřerazila. Tak, tady vám nesu ty ptáky. Podává Krištof vítězoslavně Lucii klec zakrytou velkým šátkem.
1: Jaké ptáky, snad ptáka ne?
0: Vykulila Lucie oči, ale Barborka už nadzvedla šátek.
2: Jú, to jsou oni, ti dva krásní,
0: zašeptala okouzleně. Už je vidí i Lucie.
1: Ale kde vezmu tolik peněz?
0: Všechno je zařízeno. Co chybělo, přidali naši. Mysleli, že je to dar pro vás dvě a já jsem jim to pochopitelně nevymlouval.
2: To se bude babička divit.
0: Barborka se div nezalikala radostí.
1: Vaši jsou tak strašně hodní a ty jsi po nich.
0: Rozzářila se Lucie. Kromě klece přinesl Krištof i tašku plnou tajemných balíčků. Předal ji mamince, která už taky přiběhla a na oplátku vzal od ní jinou takovou kabelu.
1: Že přejeme hezký večer a tobě zvlášť, Krištůvku.
0: Usmívala se maminka přívětivě, i když se trochu neklidně ohlédla po té velké věci pod šátkem.
1: Však se zítra všichni uvidíme.
0: Za Krištofem zaklaply dveře. Tatínek vyšel od babičky z kuchyně, kde ještě pomáhal, a stejně jako maminka upřel oči na záhadný, neforemný předmět v Lucíně náruči.
1: To je dárek od nás pro babičku. Dones to prosím tě, tati, nahoru pod stromeček.
2: A opatrně, tatínku, je to křehké.
0: Tatínek to trochu nejistě vzal do rukou a tu se ozvalo podivné zaskřehotání. Nepřemohl se a zlehka nadzvedl šátek. No, nazdar, pověděl pouze. Maminka mlčky.

0: I sepěla ruce a pozvedla oči ke stropu. Když se babička celá udýchaná vyškrábala s pomocí tatínka po večeři do podkroví ke stromečku, maminka jí hned přistrčila křesílko.
1: Sedněte si, babičko, abyste nepadla překvapením.
0: Ten největší dárek byl totiž právě pro ní. Lucie s Barborkou ho z kupy balíčků vybrali první a rozzářené jako stříbrný stromeček za nimi jej už bez šátku podali babičce.
2: To je pro tebe, babi,
0: řekli jedním hlasem.
1: Pro mě?
0: Nechápala babička. Omráčeně hleděla na párek Fischerových papoušků, kteří se dost udiveně rozhlíželi očkama orámovanýma bílými prstýnky.
1: To jsem byla tolik hodná.
0: A pak se dala do smíchu. Tak moc ji to vzalo. A s babičkou se smějí úplně všichni. Docela všichni. Snad i bubáček.

Uf, takže to všechno dobře dopadlo. Papoušci se nemusí vracet zpátky a babička si je nechá. A Lucka s Barborkou se na ně můžou pořád chodit dívat. Budou na to mít spoustu času, vždyť všichni odjeli na prázdniny. S kým se ale bude Lucka kamarádit? Z knihy Zuzany Novákové Mít svoje vlastní zvířátko vám četli Magda Hauserová a Dana Pilchová. A je čas pro dnešní písničky, budou to Ach vláčku a Krokodýlí jazz.

krásu namalovat a pěkně špulit. Asi bych měla přestat mluvit. Ještě nezavírej

Písničky nám dozněly, je nejvyšší čas se společně pomodlit. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Za celý týden ti patří, Pane, dík. Za to, co jsem od tebe dostala, za každý den, který byl plný radosti, občas ale i nepohodlí a bolesti. Vím, že jsi tím, kdo mě vede a má mě rád. A moc ti za to děkuju, Pane. Amen. Tak milí holky, milí kluci, dávejte na sebe pozor a dobrou noc.

Je tu hitparáda i dnešním, tedy 15.40. kolem. Vás bude provázet Milan Tesař, buďte vítáni. Nabízím vám k poslechu a posouzení 12 písní. Vy si z nich můžete vybrat 3 a těm poslat své hlasy. Chybět nebude anketa. Informace o nových albech, koncertech a našich dalších pořadech. Na 12. místo nasazují slovenského písničkáře Marka Račka a jeho píseň Vojna a dni.

Hlasujete pro tři skladby. Jedné dejte 3 body, jedné 2 a jedné 1 bod. Uzávěrka je, a teď pozor, malá změna, výjimečně budeme vaše hlasy sčítat už v úterý popolední. Uzávěrka tohoto kola je tedy výjimečně už v úterý, protože ve středu a čtvrtek má celý tým Proglasu pracovní a duchovní soustředění na Vranově u Brna. Hitparádu tedy musíme připravit s předstihem. Jako posluchačský tip na 11. místě nasazují zpěvačku Terezu Hrabíny, která právě v těchto dnech vydává nové album s názvem Ceremonie. Píseň se jmenuje Královna Impéria.

Z novinek na hudebním trhu doporučím album Ztráty a nálezy instrumentální skupiny Ostaš. Písničkářka, která si říká Kytka, vydala stejnojmenné album. Vychází novinka brněnské kapely Nevermore a Kosmonaut nazvaná Teorie mizení. A nové album vydala skupina Schenderg, kterou jsem vám nedávno představoval v pořadu Slyšte lidé o maďarské hudbě. Pianistka, skladatelka a zpěvačka Beata Hlavenková vydala v loňském roce hned 3 nová alba. Z jednoho z nich, nazvaného Monodie 2.0, pochází píseň na 10. místě, jmenuje se Můra. Zas

0: Nové písně vám dnes přinesli Marek Raček, Tereza Hrabiny a Beata Hlavenková. V minulé anketě jsem se vás ptal, co jsou podle vás áďobárky ze stejnojmenné písně kapely Zimní pneu a případně, jestli znáte jiné takové tajemné slovo. Napsal posluchač Jiří. Původně jsem vám chtěl vnutit názor, že áďobárky jsou kožní problém, co si jako akné. Ale včera jsem jel kolem jedné hospody, kde mě na tabuli trošku pobavila opravdu pestrá nabídka. Bylo tam napsáno borůvkové knedlíky a pod tím jitrnice. V tu chvíli mě napadlo, že by mohli mít ještě áďobárky. Takže za mne je to jídlo. Krajová specialita. A ptáte-li se na nějaké slovo, s ním jsem se setkal, vzpomněl jsem si na jednoho člověka, který, když o někom mluvil, ať už v dobrém nebo ne, používal termín kiškirik. Já Jiřímu moc děkuji za odpověď. Devátí jsou papíroví draci se stejnojmenou písní.
1: Ležíš vedle mě na koberci a šeptáš, poslední neumírá naděje. Ještě odpočívej.

Zvu vás na koncerty a další akce. V pražském popmuzeu je v těchto dnech ke zhlédnutí výstava s názvem Schellingerovi Taková normální rodinka. V jejím rámci se 22. září koná beseda s baskytaristou Vlastou Henichem, jedním z protagonistů projektu Zemětřesení, který v 90. letech zpracoval nedokončené album Jiřího Schellingera. Tomáš Havlen a Zdeněk Lichnovský představí své hudební projekty v kabinetu Mus v Brně 22. září. Skupina Mistr Lovo zahraje ve Staré pekárně v Brně 29. září. Brko Ensemble je soubor profesionálních hudebníků, kteří spojují díla Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka s prvky cimbálové muziky. Jejich koncerty můžete navštívit 30. září v gotické síni Radnice v Jihlavě, 6. října ve Vile Lévber v Brně, 7. října v Kroměříži a 9. října v Atriu v Praze na Žižkově. Dorotu Barovou můžete slyšet 5. října ve Vodojemech na Žlutém kopci v Brně. Marta Tepfrová hraje v Brně u kouřícího králíka 8. října. Petr Váša má 8. října koncert v Šumperku. Alf Carlson, Jiří Kotača kvartet, vystoupí v neděli 18. října v Jasmine Baru v Brně. Dan Bárta a Robert Balcar mají 19. října koncert v brněnské vile Tugendhat. Arménský pianista Tigran Hamasyan vystoupí v brněnském Sonu 25. listopadu. Duo Zimní pneu postupuje s písní Áďobárky na 8. místo. Co jste

Rozhovor se skupinou Zimní pneu o albu Cassio Metal jsme vysílali v červenci. Pustit si jej znovu můžete z našeho webu hudebnirozhovory.cz. Co pro vás chystáme v pátek 18. září, to bude rozhovor se zpěvákem a skladatelem Ravenem o jeho novém albu Dopio. V pondělí 21. září budou mými hosty Josef Buchta a Pavel Zlámal. Hovořit budeme o 20 letech orchestru B-Side Band a o připravovaných jazzových variacích na svatováclavský chorál. Zpěvačka šansonu Dana Chytilová bude mým hostem v úterý večer. Ve středu nás navštíví písničkář Aleš Petržela a ve čtvrtek 24. září si představíme křesťanskou kapelu Spotlight. Všechny tyto pořady začínají v 19.15. V týdeníku Slyšte lidé vás 19. září, letos už po třetí, pozvu na hudební výlet do Brazílie. Sedmá je dnes slovenská zpěvačka Dorota Nuotová a Krása mota.

Růžena ze Slovenska napsala: Slovo Áďo Bárky je pro mě skutečnou záhadou. V té nově nasazené písničce v hitparádě jsem je slyšela poprvé. Zní mi to jako nějaký slangový výraz, možná odvozený z maďarštiny. Zkouším se na něj ptát svých přátel a známých, ale zatím jsem nebyla úspěšná. Já myslím, že moc nepochodíte, v každém případě děkuji i za tuto maďarskou stopu. Proč právě já? Je text Michala Horáčka podle starozákonní písně písní z rozsáhlého projektu Pozemský prach a Boží dech. Melodii složila Markéta Irglová, která také píseň s Petrem Rybízem Tomanem zpívá. Místo šesté.

Mám tu další pozvánky na koncerty. Roman Hampachr a David Kourek s Terezou Homolovou budou mít koncert v pátek 18. září ve Stodole u Niklíčků v Úhercích u Mladé Boleslavy. Skupina Samson a jeho parta vystoupí 23. září v Brně na Musilce. V tentýž den hraje v baru u Kouřícího králíka v Brně Jiří Konvrzek. Trio Jdou na boso a písničkářka Blondýna se představí v Krosscafé na Třídě míru v Pardubicích 24. září. Pavel Šporcl vystoupí 26. září v jeskyni Bíčí skála v Moravském Krasu. Výtěžek z akce poputuje na dostavbu a provoz školy ve vesnici Kargiak v oblasti Malého Tibetu. Brněnský Big Band B-Side Band slaví 20 let své existence. Při té příležitosti 28. září představí v kostele svatého Jakuba v Brně ve světové premiéře nové dílo Pavla Zlámala, jazzové variace na svatováclavský chorál. Další dva narozeninové koncerty B-side bandu se budou konat 19. a 20. listopadu v Městském divadle Brno s hosty jako Jiřím Kornem, Michalem Prokopem nebo Vojtěchem Nedvědem. Britská rocková skupina Will and the Bandits bude mít 1. října koncert ve Valašském Meziříčí. Skupina hrdelních zpěváků ze Sibiře Hunhurtu má koncert 30. října v divadle Dobeška v Praze. V pražském paláci Akropoli se zahraje 3. listopadu nigerský kytarista a zpěvák Bombino. Pavel Čadek byl s písní Tamten tamto minulý týden na 1. místě, dnes klesá na 5. příčku.

0: vezme si prsty a přiloží ruku k dílu, neztrácí sílu.
1: Napsal posluchač Marcel. Děkuji za zajímavý balíček CD, které mi včera doručila pěkná poštovní doručovatelka. Album Hmlisto samoty je opravdu skvělé. Líbí se mi hlavně zpracování lidových písní a ty autorské na ně dobře navazují. Moc se mi líbí senegalský písničkář Momi Maiga hrající na koru v citlivém doprovodu dalších muzikantů na albu Cairo. Ve World Music je možné všechno. Finská skupina Jaakko Laitinen a Vaara Raha, hrající muziku inspirovanou Balkánem, ale zpívající finsky, a nebo spojení čínské hráčky na loutnu Cao Hung s argentinským flamenkovým kytaristou Lusardy Monteverdem. Obě alba znějí zajímavě. Já moc děkuji Marcelovi za tuto stručnou recenzi výherního balíčku. Komu podobný, samozřejmě s jiným obsahem, pošleme tentokrát, to se dozvíte už za malou chvíli. Předtím si ale na čtvrtém místě poslechneme Petra Linharta a píseň Urbex až na ex.

Posluchačka Kateřina napsala: áďobárky. Jako první mě napadla akce pouštění přírodních lodiček po vodě, která se u nás koná vždy, myslím, 21. prosince, tedy o adventu. Zkrátka áďobárky. Já děkuji za příspěvek a za nápad a posílám výhru. Ze všech hlasujících jsem vylosoval Pavla Klímu z Bechyně. I jemu pošleme dárek. Třetí je dnes Radůza a Stříbrná dýka.

Napsal posluchač Pavel. Se zájmem a očekáváním jsem vyslechl pořad o hudebních vykopávkách a byl to zajímavý návrat v čase. Překvapilo mě, jak jste byl rockově a možná i trochu popově orientován. Ano, v první polovině 90. let jsem opravdu hodně poslouchal tehdejší hitparádovou produkci a vlastně se k té hudbě rád občas vracím. Pokud jste toto vydání Slyšte lidé s hudbou z 90. let poslouchali, docela by mě zajímalo, jestli by vás bavilo více takových výletů do minulosti. Druhé místo skupina Elektronika.

Skupina Elektra 5 zahrála v létě živě v našem studiu a my vám záznam tohoto pořadu nabídneme na začátku října. Posluchač Petr napsal: nevím, co můžou být áďobárky, ale protože je to nejasné, napadlo mě, že by to mohly být naše sny a touhy. V mém případě jsou častá nedorozumění způsobena dialektismy. Například v Brně jsem při zkoušení na univerzitě nechápal otázku paní uklízečky, jestli to chci stáhnout. Vůbec mi v první chvíli nedošlo, že chce vytřít. V Olomouci jsem zase místní pobavil tím, že zaléváme kropáčem. Já děkuji Petrovi, který mě inspiroval k dnešní anketní otázce. Za chvíli zazní, teď ale první místo Filip Pícha a Koberec.

0: Filipe, chlapče zlatá, ty si budeš teď ladit kytaru uprostřed písně? No, to je chytrý.
1: Prolezáme šop.

0: snad není možný. Filip přišel včas.
1: Do tohoto kola nepostoupili František Zeman, Lenka Filipová a Tomáš Klus s Věrou Martinovou. Vítězná píseň v podání Filipa Píchy dozněla a já ještě vyhlásím anketní otázku. Je nějaké slovo nebo slovní spojení, které používáte nebo jste používali doma, a může to být nářečný výraz, slang nebo i něco přímo z vaší rodiny, a kterému jinde nerozuměli, máte nějakou takovou vtipnou historku? Tady je přehled všech soutěžních písní. Hlasujete pro tři z nich.
2: Cinkot strun, žiariace ohnisko, máme tak veľa. Kým nie si sám, vždy je...
1: 12. místo Marek Raček, Vojna a dni.

0: že můžu být tak blízko, že se v tobě ztratím, jako bez provázku drak.
1: Devítka, Papírový draci a stejnojmenná píseň.

0: Ještě jednou opakuji, uzávěrka je tentokrát výjimečně už v úterý v poledne. Pište nám na adresu hitparada@proglas.cz nebo vyplňte formulář na adrese hudba.proglas.cz/hitparada. Od mikrofonu se loučí Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Roman Kabelka.
1: Filipe, chlapče zlatá, ty si budeš teď ladit kytaru uprostřed písně.
2: Po hitparádě nyní pořad před kostelem přináší mikromedailonky 13 členů týmu každoročního festivalu Meeting Brno a jejich doprovodu a také sestřih z předávání ceny ve státní bavorské kanceláři v Mnichově letos 8. září.

0: Milí posluchači, v Proglasu dáváme vždy rádi přednost potěšujícím zprávám o příznivých událostech. Jednou z nich bylo jistě předání Evropské medaile svobodného státu Bavorsko, udělované podle poměrně přísných pravidel. Medaili převzali v Mnichově v úterý 8. září o Mariánském svátku čtyři hlavní protagonisté festivalu Meeting Brno. Petr Kalousek, Jiří Motl, Veronika Smyslová, David Macek. K ním patřil osmičlenný doprovod. Sedíme v podvečerní hospůdce a já se tebe, Davide Macku, zeptám na účastníky vašeho týmu, kteří ovšem teda mohli přijet do Mnichova, a jednou z nich je Charlotte Kadaňková.
1: Charlotku my jsme poznali v minulých letech, když jsme spolupracovali se všemi dobře známou organizací Mary Smiles, které se Charlotte v minulých letech věnovala, myslím, jako jediná tam měla na starosti marketing, a to pro svůj ještě relativně jako nízký věk, dokázala udělat z Mary Smiles vlastně takovou značku, jak ji dneska všichni známe. A ona potom nějak se rozhodla skončit, odjela do Ameriky. Vím, že ta její rodina patří k charismatickému hnutí a že tam mají nějaké zázemí, tak tam strávila několik měsíců v takovém intenzivním čase. A na začátku letošního roku jsme měli nějakou poradu a já jsem najednou slyšel, jak si dvě kolegyně, byla to Veronika a Markéta, mezi sebou něco říkají, že má zkusku se Charlottou. A já jsem byl zrovna trochu mimo, nadával jsem pozor, jak jsem slyšel to jméno, tak jsem úplně vystřelil. A když jsem si uvědomil, o kterou Charlotte se jedná, tak jsem okamžitě řekl, že pokud zhání práci, tak to rozhodně jako chceme. A další den jsem se Charlottou seděl asi přes 2 hodiny v podnebí v brněnské kavárně. A potom s ní seděla Veronika. A jsem ohromně rád, že se Charlotte rozhodla, měla více nabídek a rozhodla se pro nás. Byla pro nás velkou posilou v tom čase před letošním meetingem, před těmi sudetoněmeckými dny v Brně. A je to člověk neuvěřitelně ryzí. Je to mladá, krásná žena, která se opravdu modlí, která má opravdu velice intimní vztah s Bohem. A je to pro mě takové jedno ze světel, které máme v rámci toho týmu.
0: A ona je, myslím, rozená, nebo základním bydlištěm ve Střelici.
1: Ano.
0: U Brna.
1: Myslím, že její rodiče tam právě hrají velkou roli v tom centru. Já teď nevím, jestli je to Komunita blahoslavenství anebo Hnutí charismatické obnovy. Teď to trošku jo, asi míchám. Jo, přesně takhle to je, ano.
0: Tak, yes. Tak a ještě je tady z týmu Jana Urbanovská.
1: Jana Urbanovská vlastně není z našeho týmu. Ona je politoložka nebo odbornice na mezinárodní vztahy z Fakulty sociálních studií. Ale protože se tam věnuje do hloubky po léta, jak na té vědecké úrovni česko-německým vztahům, tak je taky nesmírně zapálenou a obětavou dobrovolnicí se specializací na německé hroby. Mnoho hrobů opečovala, opečovává, průběžně dělá takové výpravy, do kterých zapojuje své studenty do pohraničí, kde na místě, kde jsou na tom německé hřbitově asi úplně nejhůř, a vůbec nevypadají důstojně, tak je dávají nějak do pořádku, ale vím, že taky v Brně se o některý z hrobů osobně starala, myslím, že do toho dávala i vlastní peníze. Tak po léta se nějak známe, přátelíme, a když jsme měli možnost alespoň pár lidí pozvat tady na toto předávání bavorské medaile, tak jsem si nějak přál, aby Jana mohla jet s námi taky. No, protože pro ně je to samozřejmě taky zajímavé z hlediska té její odborné profilace. Dostane se do úřadu bavorské vlády, dostane se přímo do kontaktu s bavorským ministrem pro evropské záležitosti a s dalšími těmi hosty. A já sám z té fakulty taky nějak pocházím, tak mám trochu představu, jak je to pro ty akademiky důležité, když nejenom o tom předmětu svého studia čtou a mluví a a nějak sledují ho na dálku, ale když můžou se třeba dotknout těch konkrétních míst, potkat se s těmi konkrétními lidmi i v tomto pohledu vlastně Meeting Brno je věrný své misi a je tady proto, aby se prostě lidé mohli osobně setkávat a dotýkat míst.
2: Já jsem ostatně byl mezi pozvanými, taky moc si toho vážím. Řekl bys ještě nějaké další protagonisty, kteří stojí za zmínku a kteří tady nemohli být?
1: První mě napadá Marie Kala, která svým hlavním zaměstnáním učí vojáky na univerzitě armády, aby dobře mluvili francouzsky. Tak to je taky velmi zajímavá mladá žena, která je s námi od letošního roku, nebo možná od toho loňského už. A ta z nějakých důvodů s námi dnes prostě nemohla jet, tak to je přímo dáma, která tvoří ten náš tým. No a jinak, kdybychom se mohli sebou brát jako širší okruh podporovatelů, že ta slavnost byla prostě taková, že každý z nás mohl vzít sebou pouze dva lidi. Takže to bylo skutečně takto omezeno. Vzhledem k tomu, že jsme tady v Mnichově v parlamentu dostávali jednu cenu v červnu, kdy jsme pozvali některé přátelé a mohli jsme je pozvat, tak teď jsme zase pozvali tady tento okruh. Mm-hmm. A jsme velmi rádi, že si udělali čas a mohli jsme to žít spolu jak na úřadu pavorské vlády v tom krásném sálu s kopulí, tak taky teď třeba večer, jak si říkali, jsme v jedné z těch menších mnichovských Biergarten pivních zahrad. Takže to můžeme takhle spolu prožívat.

0: před i po slavnosti jsem se ptal v jakýchsi mikromedailoncích na jejich kolegy a kolegyně. Začne Jiří Motl. Jiří, já bych se tě rád zeptal na další z protagonistů kolektivu, a to je Monika Zemanová.
1: Monika Zemanová je z Ořechova, je ze Slovácka, je od dětství tanečnice, tančila ve folklorním souboru, potom pracovala pro profesionální soubor folklorní a Monika tam pracovala jako člověk, který pracuje ve vztazích s veřejností, jak se moderně říká PR, a je v tom velmi šikovná, vyzná se v tom, jak komunikovat s lidma přes tyhle ty sítě se vším, co s tím souvisí, ale je taky výborná produkční, to znamená, že ona umí zařídit vystoupení nejenom folklorní, ale jakékoliv divadelní, dokáže ho prostě na klíč zajistit od A až do Z, na to asi není často úplně celý popisovat, ale vystoupení samozřejmě začíná třeba půl roku před tím, než je to datum, které známe potom v divadle nebo na tom místě, kde se to má stát, i ve veřejném prostoru, a proto jsme ji přizvali k Meetingu Brno, protože Meeting Brno v naprosto různých prostředích šitých na míru potřebuje tyto akce mít zajištěny a Monika je dokáže celý zajistit a navíc ještě šikovná moderátorka.
0: David Macek říkal, že ti často kryje záda Monika. Kdo ji vytáhl tu meetingu?
1: Ona se přihlásila sama na konkurs a byla v něm úspěšná. Takže ona byla jednou z více lidí, která prostě prošla výběrovým řízením jako širším, a já jsem se přiznal, že Moniku znám až potom, co ji úspěšně vykonala.
0: A má dva kluky, broučky?
1: Má. Jeden je prvňák, jak jsme se teď ujistili. A je to máma, která prostě musí ještě samozřejmě mít tu třetí směnu a oběhat to všecko potom s těmahle klukama, no.
0: A ten Ořechov, to je který Ořechov?
1: No, ten je na Slovácku u Polešovic.
0: Ano. A ty, to dodám ještě, ty jsi z Řečkovic, ale úplně původem?
1: Já jsem úplně původem východočech po rodičích. Moje maminka pochází z Nového Města nad Metují a můj tatínek z Hlinska v Čechách. A seznámili se oni oba, jsou houslisté, a seznámili se nejdřív na konzervatoři a ve třetím ročníku na JMU už jsem se ohlásil já. A zůstali jsme na Moravě.
0: Ano. Takže ty jako vystudovaný hudebník, muzikant a všechno možné si nakonec ekonomem, rozpočtářem a zháněčem poslední, od prvního do posledního.
1: No, je to tak. Já jsem začal pracovat tady s tímhle v komorním orchestru mého táty, který od 70. let byl vedoucí brněnského komorního orchestru, který má v rozhlase řadu nahrávek i objevitelských, protože táta se zajímal především o barokní a klasickou hudbu, ale tím, že procházel kroměřížský archiv především, tak tam našel spolu třeba s Milošem Štědroněm a těmito muzikologi, tak tam našli skvosty, které potom premiérovali znova po 200-300 letech, a táta neměl čas se zabývat managementem až tak, takže já jsem mu s ním začal nejdřív pomáhat, a protože mě šly jazyky, tak jsem začal jezdit i na turné s tím tátou a tam jsem se ledas čemu přiučil za pochodu, a teď se to hodí i v tom meetingu.
0: Teď dosedl Petr Kalousek, šéf tohoto uskupení, vlastně čestovaný spolku. A já se tebe, Petře, zeptám na Hanku Novosadovou.
2: Hanka s náma už dělá mnoho let, nedokážu přesně říct, kolik, a ten její největší přínos, který zase určitě ceníme všichni, je v tom, že zkrátka Hanka to, co jak si dostane za úkol zařídit, tak zařídí, pak když se naskytnou komplikace libovolné velikosti, tak vždy vyřeší a nikdy o nich nemluví, nebo rozhodně ne v tom okamžiku, kdy se dějí a je na ní nejen v tomto ohledu naprosto perfektní spolech a proto s ní moc rádi spolupracujeme.
0: Odkud to napochází a co má vystudováno, nevíš?
2: To se zeptej. Jo, ale to neskomulím. Teďka už jaksi, to asi není použitelný do rády, ale myslím, že studovala Pajdák a v Brně, a ona je, myslím, Brňák, jako Poleno, jako já, a takových je nás málo.
0: Davide Macku, rád bych se tě zeptal na možná úplně hlavní protagonistku Meetingu Brno, a tím je Veronika Smyslová.
3: Veronika je takový gejzír energie. Já jsem velmi rád, že se nám ji povedlo někdy před asi 5 lety získat pro meeting. Je to dáma, která vnesla skutečně nejenom energii do toho našeho týmu, ale taky trošku jako těch procesů profesionálních se nám spolu s ní dostalo. Takže to je Veroničin velký přínos. A v posledních letech, no teď v poslední době, tak zesiluje taky přítomnost ženských témat, což je, myslím, pořád v naší společnosti důležité. Takže se takhle třeba příští rok hodláme dívat například na přívýročí Charty 77. A budeme to brát zejména prizmatem těch žen, které byly do Charty zapojeny nebo podporovaly své muže. O Veronice bych toho mohla vykládat mnohem víc. My s mojí ženou jsme její běžmovací kmotři mimo jiné, ale to by bylo na dlouho.
0: Jejím doprovodem byl také její manžel Oldřich.
3: Oldřich Smysl. Olda je hercem a bardem Městského divadla v Brně a asi není ročník, na kterém by ho naši návštěvníci nemohli mu naslouchat, protože dokáže stvárnit opravdu velkou škálu věcí. Asi největším jeho majstrštykem, si vzpomínám, tak bylo takové osobní zpracování písní z muzikálu Jesus Christ Superstar. Vzpomínám si, že to bylo už před pár lety v zahradě starobrněnského kláštera a on to od té doby už opakoval na více místech. To bylo opravdu strhující, takže Olda, ten nám přináší profesionální pěveckou kulturu na té nejvyšší úrovni.
0: No a tobě dělala garde, důstojné garde, tvoje dcera Anička.
3: Anička, to je moje velká radost, protože ona teď nastupuje na vysokou školu, ale účastní se Meetingu Brno jako takový můj doprovod věrný posledních snad, já myslím, že aspoň 8 ročníků, že prostě možná u těch prvních úplně nebyla, jenom třeba na pouti smíření, ale velmi záhy začala se účastnit i různých diskuzí a dalších bodů programu. Nějaký to prostě, to prostředí dělá dobře, vyhovuje. Takže to je opravdu, za to jsem opravdu velmi vděčný, jinak je to čerstvá absolventka biskupského gymnázia a nastupuje na filozofickou fakultu v Brně, tak jsem zvědavý, jakým způsobem se bude dál profilovat a jestli Meeting Brno i v tom bude moct být i nadále nějak užitečný.
0: A tiskové zprávy od Meetingu Brno a PR práci bývá podepsaná Markéta Beková.
3: Markétu Bekovou jsme získali na přelomu loňského letošního roku do Meetingu Brno, ale my se známe už delší dobu. Já jsem v roce 2022, když Česko předsedalo Evropské unii, tak jsem pozval do zahajovací diskuze jejího manžela Mikuláše Beka, který byl tehdy ministrem pro evropské záležitosti, a napadlo mě ho nezvát samotného, ale právě s jeho ženou, abychom to zase nasvítili tak lidsky, co to znamená třeba pro manželský život, když je jeden z partnerů tímto způsobem exponovaný, jakože je ministrem pro evropské záležitosti země, která předsedá celé unii. A Markétu to potěšilo, potom mě pozvala, vzpomínám si, že to bylo v Břevnově u Benediktínů na oběd, a tam mi svěřila, že by velmi ráda pracovala v Národním pedagogickém institutu, kde já jsem tehdy působil. A to se skutečně nějak povedlo. Ještě vlastně předtím to ještě nikdo netušilo, že Mikuláš se potom stane ministr školství. To byla taková zvláštní souhra okolností o asi 3/4 roku později. Takže jsme s Markétou byli kolegové v Národním pedagogickém institutu. Dokonce jsme se účastnili společně některých zahraničních cest. Většinou buď to ona nebo já jsme je organizovali a brali jsme další kolegy, pana ředitele a podobně tehdejšího. A ona je skvělá spojovatelka lidí, má neuvěřitelnou síť kontaktů, dokáže lidi mezi sebou propojovat a tyhle všechny schopnosti teď uplatňuje a mnohé další v rámci našeho festivalu. Takže velká radost.
0: A na místo dosedla Veronika Smyslová. Verčo, ty mi řekni něco o jednom z asi nejdůležitějších lidí mítingu Brna, a to je David Macek.
4: David Macek, krom toho, že je spoluzakladatel festivalu Meeting Brno, tak je můj kmotr, takže pro mě osobně je to nenahraditelný člověk, pětmovací kmotr, přesně tak. A vlastně mě k Meeting Brno přivedl, protože jsme se seznámili přes Evu Lustigovou, která vystupovala v Meeting Brno, a následně on mě a moji sestru Karolínu Štorkovou oslovil, ať jdeme dělat komunikační strategii pro Meeting Brno. Takže David, myslím si, že tohoto pěkně popisuje. David je propojovač. David nejvíc asi říká to našemu, to všechno začíná setkáním a tím také žije a tím také neuvěřitelně obohacuje náš festival, protože propojuje nepropojitelné.
0: David pochází z Brna a jak to má s rodinou?
4: My říkáme, že má 150 dětí. David má 6 dětí neuvěřitelně krásných, kteří už někteří ty velké holky už nám i částečně pomáhají ve festivalu, a 4 chlapečky a bydlí v Brně, bydlíme kousek od sebe.
0: A to by vypovídala totiž Anička Matková, takže to už o tobě víme. A ještě bych se tě rád zeptal právě na Petra Kalouska, takže myslím, že to jsou dva nejdůležitější mužové nebo osoby z Meetingu Brno.
4: Jo, Petr Kalousek je, já bych řekla, chrlič nápadů. Občas jich má tolik, že mu zakazuje je říkat nahlas. Teďka naposledy, když měl nápad přivést Vintonovi děti do Brna, tak to bylo tak náročné a tak narychlo, že jsem mu řekla, že další skvělý nápad až za 2 roky, prosím. No a pak přišli sudetoněmecké dny v Brně.
0: Nedodržel.
4: Takže David a Petr jsou samozřejmě nenahraditelnou součástí festivalu Meeting Brno. David, bych řekla, že je propojovač a vymýšlí nápady, a Petr Kalousek je nenahraditelnou součástí festivalu, protože se pohybuje v komunální politice a tak je pro nás strašně důležitý, protože ví, jaký dokument na co potřebujeme, protože často naše pořady znamenají, že musíme žádat o různé zábory, omezení dopravy, především při pouti smíření. Takže i toto je Petrova nezaměnitelná součást.
0: Kolik si lidí v tom týmu jsou za honorář, kolik jich to dělají dobrovolně, kolik z nich to dělá, takže když něco zbyde, tak to rád přijmu.
4: My máme stálý tým, který pracuje, řekněme, na dílo, že zkrátka mají jasné úkoly, které musí splnit v rámci toho roku. A těsně před festivalem nabíráme jak profesionální produkční, tak dobrovolníky. Letos jsme jich vlastně měli podle mě nejvíce za všechny ty ročníky, co já pamatuju, což je 5 let. Letos jsme jich měli asi 45.
0: Mm-hmm. Tak oni to byly vlastně 2 festivaly. Jeden byl Meeting Brno a druhý byl Sudetoněmecké dny, že jo.
4: A třetí byla Pouť smíření. Vždycky říkáme, že Pouť smíření je vlastně další festival v tom našem festivalu, protože to je jedinečná akce, která vyžaduje vlastně skoro celoroční přípravy. Takže Pouť smíření je festival ve festivalu.

0: V bavorském státním kancléřství v Mnichově zástupci festivalu Meeting Brno převzali z rukou bavorského státního ministra pro evropské záležitosti Eriga Beiswengera vysoké státní vyznamenání, bavorskou evropskou medaili, německy Europa medaile. Svobodný stát Bavorsko tímto ocenil dlouhodobé úsilí festivalu o česko-bavorské smíření, rozvoj přeshraničního dialogu a otevřené vyrovnávání se společnou historií. Zdůrazním to, co ještě jednou zazní, zbližování nemohou nést pouze politici a vlády. Potřebuje lidi ze středu společnosti, kteří ho naplní životem. A přesně to představuje Meeting Brno. Už 10 let posouváte kupředu proces, který se otevřeně a poctivě vyrovnává se společnou historií.
1: Vážené dámy a pánové, je mi velkou radostí moci vás dnes přivítat zde v Koplovém sále. A jsem velice rád, že zde máme celou řadu také dosavadních laureátů. Každý z nás je zde vítaným hostem. Vítám tady také srdečně kolegy ze zemského sněmu. Vítám tady také Charlieho, našeho integračního zmocněnce v roce 2013. Jsme spolu začali úzce spolupracovat. Vítám také Milou Charlotte, taky vítám našeho přítele Bernda Posselta. Srdečně vítejte. Mám ohromnou radost z toho, že zde smím přivítat spoustu hostů, kteří pracují pro Evropu. Srdečně vás zde vítám u příležitosti udělení medaile za mimořádné zásluhy o svobodný stát Bavorsko v Evropě a ve světě. A dovoluji si také vyřídit srdečné pozdravy našeho bavorského ministerského předsedy Markuse Södera. Evropská medaile se uděluje již 36 let za zásluhy o svobodný stát v Evropě a za mezinárodní prestiž Bavorska ve světě. To se vše vztahuje na vás, vážení laureáti. Vy se právě zasazujete neúnavně za evropské hodnoty, za porozumění a přátelství v Evropě a přispíváte ke zlepšení vztahu na celém světě. Jste tedy vzory pro celou společnost právě ve složitých časech. A Evropa potřebuje naše úsilí, protože stojíme před velkými výzvami, ať už je to válka na Ukrajině, konflikty na Blízkém a Středním východě nebo kybernetické útoky. Ukazuje to, že Evropa musí být schopná jednat, musí zajistit bezpečnost a svobodu, zůstat ekonomicky silná, držet krok s technologickým vývojem a tento technologický vývoj je tak důležitý právě v oblasti celosvětové konference schopnosti. Také právě v době zranitelných dodavatelských řetězců potřebujeme spolehlivé partnery. A Evropa se musí zlepšit a především se musí zjednodušit. Příliš byrokracie, příliš předpisů nás jenom brzdí. Evropa musí přinášet jasná řešení, která se budou promítat do každodenního života občanů, protože to je nesmírně důležité pro akceptanci Evropy. A hlavně nesmí Evropa zaspat, speciálně v oblasti technologického vývoje, umělé inteligence, a v celé řadě dalších jiných oblastí. Musíme Evropu podpořit a nesmíme ji přehnaně regulovat. Od dob France Josefa Strause platí, že Bavorsko je náš domov, Německo je vlast a Evropa je naše budoucnost. A jsme přesvědčeni jako státní vláda o tom, že v tomto smyslu chceme dále pokračovat. Chceme také napracovávat další reformy a chceme také posilovat výkonnost a inovace Bavorska. Chceme, aby Evropa nadále zůstala mírovým kontinentem, ve kterém bude zajištěna prosperita a dobrý život občanů. Potřebujeme Evropu, kterou budeme společně utvářet. Potřebujeme přesvědčené Evropanky a Evropany, kteří nás v tom podpoří, a to jste právě vy. Právě takové osobnosti dnes vyznamenáváme za jejich angažovanost pro Bavorsko v Evropě, ve světě.

0: geehrte Herr Sparta-Minister, sehr geehrte Frau Generalkonsulin.
1: V České republice původně byly informace, že se tomu tak nestane. Ale my jsme přesně doufali, že se nám to podaří. A jsme proto nesmírně potěšeni, že jsme nakonec k tomu úspěchu mohli přispět. Dnes, a to je zcela jisté, musíme být ti, kteří srdečně poděkují a kteří tady plnými doušky si užívají poděkování, kterého se nám dnes dostalo zde v Mnichově.
2: Po krátké děkovné řeči Petra Kalouska dodal David Macek jedinou větu, jež byla variací na bavorskou hymnu. Bůh s tebou, Bavorsko, a Bůh s tebou, Evropo. Nyní zazní jako modlitba i jako příslib šťastné budoucnosti bavorská státní hymna a také hymna Evropské unie.

0: Bavorský ministr pro evropské záležitosti uděloval ocenění, medaily Svobodné země Bavorsko osobnostem, které se nějak zasloužily pro rozvoj Bavorska už vůči Německu a vůči celému světu. A když vedl nebo přivítal představitele Meetingu Brno, tak řekl, že jedna věc je mít deklaraci, ale čekat, že vláda s vládou něco uskuteční, pokud to nepůjde ze spodu, takže vlastně není naplněním. Zdá se ti, Davide Macku, že Meeting Brno je takovým projevem občanské angažovanosti, tedy cesty ze spodu?
1: My neznáme nic krásnějšího, než je osobní setkání. Nenadarmo říkáme, všechno začíná setkáním. A kdo ve svém životě krásné setkání někdy prožil, ten ví, že to jsou ty momenty, které, ke kterým se člověk z chutí vrací a je rozumné se k ním vracet a které mohou také změnit život. Ostatně, když se podíváme na stránky evangelií, tak jestli Ježíš používal nějakou metodu, tak to byla právě metoda osobních setkání. Takže v tomto smyslu my jsme vděční za to, že se povedlo před téměř 30 lety uzavřít česko-německou deklaraci, ale to jsou skutečně jenom takové ty právní rámce, které vytváří podmínky pro to, aby právě jednotliví konkrétní občané nebo skupiny občanů, přátel, mohli se začít setkávat a dotýkat se také těch ran z minulosti. A tohle je něco, co Meeting Brno posledních 10 let dělá a to, že si toho považují na bavorské straně, to považují za významné pro česko-bavorské vztahy, které jsou pro naši zemi zásadní, už jenom z toho důvodu, když se podíváme na ekonomické vazby, tak nenadarmo se říká, že ekonomicky my jsme téměř dalším spolkovým státem německým. Tak to je samozřejmě nadsázka, ale je prostě dobře, aby tady mezi námi fungovalo přátelství a aby ty rány z minulosti byly něčím, co nás spojuje, nikoliv rozděluje.
0: Jeden by si řekl, že 90-milionové Německo má do svých starostí, do svých úkolů, do svých ocenění osobností, ale jestliže před několika desítkami hodin ministr vnitra pan Dobrindt se vyjádřil, že to, co zažil v Brně, takže bylo zázrak, nebo že to bylo naprosto mimořádné a nezapomenutelné a nebyl sám. Myslím, že to byli tři němečtí politici, kteří se takto obdobně vyjádřili. Jeví se ti to jako možné, nebo je to nadsázka, nebo jak to je?
1: Já jsem vlastně osobně vítal ministra Dobrindta, když přijel na masový hrob 900 obětí brněnského pochodu smrti u Pohořelic a viděl jsem to pohnutí v jeho tváři. Poslouchal jsem potom spolu s těmi tisíci lidmi, se kterými jsme se tam zhromáždili, jeho proslov. Takže nemám důvod vůbec pochybovat o tom, že on mluví skutečně o své lidské zkušenosti, o tom, co prožil. A vážíme si toho, že k nám vážil cestu, navzdory tomu, že se s ním vlastně nesetkal žádný zástupce české vlády. O to důležitější bylo, abychom jako občanská iniciativa ho náležitě přivítali.
0: Meeting Brno 2026 byli výjimečný tím, že to byly tedy tři festivaly, ne, jak se říká, ty dva, tedy pochod smíření z Pohořelic a druhý samotný Meeting Brno, ale že tam bylo vlastně ještě tady ten výjezd do toho německého krajinského sdružení do Brna poprvé v historii. Jak bude vypadat Meeting Brno 2027?
1: Jako hlavní téma příštího ročníku jsme si zvolili síla hlasu. Je v tom kus té naší zkušenosti, že nemusí být hned nakloněny všechny okolnosti, ale stačí, když člověk skutečně následuje ta velká setkání svého života a ono se to potom promítá nejenom do těch jednotlivých životů, ale třeba i do vztahu mezi národy, jako se děje právě nám ve vztahu mimo jiné právě s Bavorskem. Budeme si připomínat příští rok výročí Charty 77. My se celkově chceme zaměřit na ženské postavy, jak co se týká Charty, tak protože jsme při tom letošním ročníku prožili neuvěřitelně silné příběhy ten fakt, že se sudetští Němci k nám symbolicky vrátili, tak to slova otevíral lidskou paměť, lidská srdce v rodinách a mnoho lidí začalo vyprávět a ukazovat dokumenty svým blízkým, o kterých do té doby vůbec nemluvili. A tyto příběhy nás přivedly k tomu, že se chceme také věnovat tomu, jakým způsobem se lidé, zejména ženy, vyrovnávají s těžkou minulostí, včetně těch případů, kdy dochází k rozmanitým formám zneužívání. Takže máme před sebou zase témata, která jsou docela těžká, ale když hledíme třeba na to, jak nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl dokáže právě v těchto otázkách jednat naprosto otevřeně, přátelsky a napomáhá tomu, aby když už k těm hrůzám došlo, tak jsme se s nimi vypořádávali ve svých společenstvích v celé České katolické církvi, jak se sluší a patří, tak i pro nás je to příležitost ukázat takové příklady, jakési vnitřní katarze, které přináší, že člověk třeba i najde pomoc v tom smyslu, že dokáže unést pravdu a dokáže se jí podívat do tváře a dokáže otevřít díky tomu novou kapitolu svého života, což mívá blahodárný vliv také na jeho nejbližší okolí.
2: Děkuji a přeji hodně sil a kéž k tomu přispěje i jakási radost z dnešní evropské medaile Svobodné země Bavorsko. Ať je Meeting Brno 2027.
1: Děkujeme pěkně a děkujeme Rádiu Proglas za podporu.
3: Milí posluchači, jsem potěšen, že jsem byl také pozván jako zástupce Proglasu na tuto potěšitelnou událost. Omlouvám se za sníženou technickou kvalitu, mé nahrávadlo si hned po slavnosti odešlo k lékaři pro neschopenku, ale doufám, že i takto máte z tohoto záznamu velké potěšení a radost.

Pěkný večer, milí posluchači Proglasu. Od mikrofonu vás zdraví Alena Rubášová. Ve studiu je se mnou i otec Martin. Je 21 hodin a my se nyní pomodlíme večerní chvály.

0: i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Aleluja.
1: Stvořiteli světa Bože, nebe, země, také moře, ty jenž věrné osvěcuješ, Duchem svatým zapaluješ, rač nás dnes osvítit světlem své božské milosti.
0: Ty, který jsi nazval světlo dnem, s přicházejícím večerem, nauč nás tebe chválit, tvou dobrotu velebit, noční hrůzy zažeň od nás, když se modlíme, uslyš nás.
1: By duše naše nebyly nepravostmi obtíženy, ani zlobou naplněny, a tak života zbaveny. Myslíce na věci časné, bychom nepřišli o věčné.
0: Dej nám tvou vůli hledat, věcí nebeských žádat a varovat se všeho, co je duši škodlivého. Dej po tvých cestách chodit a tak života dojít.
1: Žádáme si tvé pomoci, Bože, Otče všemohoucí, ty i se svým milým synem, spolu také svatým duchem, si naším jediným pánem až na věky věků. Amen.
0: Hospodine, řekl mému pánu, seď po mé pravici. Aleluja.
1: Dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvým nohám.
0: Žezlo moci ti podává Hospodine ze Sionu. Panuj uprostřed svých nepřátel.
1: Ode dne zrození je ti určeno vládnout v posvátném lesku. Splodil jsem tě jako rosu před jítřenkou.
0: Hospodin přísahal a nebude toho litovat. Ty jsi kněz na věky podle řádu Melchizedechova.
1: Hospodin je po tvé pravici. Potře krále v den svého hněvu.
0: Cestou se napije z potoka. Proto povznese hlavu.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Hospodin řekl mému pánu, seď po mé pravici. Aleluja.
0: Země se zachvěla před tváří páně. Aleluja.
1: Když vytáhl Izrael z Egypta, Jakubův dům z cizáckého lidu,
0: stal se Juda boží svatyní, Izrael božím panstvím.
1: Moře to vidělo a prchlo, Jordán se obrátil nazpět.
0: Hory poskočily jako berani, pahorky jako jehňata.
1: Co je ti moře, že prcháš, Jordáne, že se obracíš nazpět?
0: Hory, proč poskakujete jako berani? Pahorky, proč skáčete jako jehňata?
1: Země, třes se před pánem, před Bohem Jakubovým.
0: Jenž mění skálu v bažinu, křemen v prameny vod.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Země se zachvěla před tváří páně. Aleluja.
0: Pán náš Bůh všemohoucí se ujal království. Aleluja.
1: Aleluja. Vítězství, sláva a moc našemu Bohu, neboť jeho soudy jsou pravdivé a spravedlivé. Aleluja.
0: Aleluja. Chvalte našeho Boha, všichni, kdo mu sloužíte a kdo se ho bojíte, malí i velcí. Aleluja.
1: Aleluja. Pán náš Bůh vševládný se ujal království. Radujme se, jásejme a vzdejme mu čest. Aleluja.
0: Aleluja, neboť nadešla Beránkova svatba, jeho nevěsta se připravila. Aleluja.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pán náš Bůh všemohoucí se ujal království. Aleluja. Z druhého listu Korinťanům z první kapitoly. Buď veleben Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. On nás těší ve všech našich souženích, abychom pak mohli těšit druhé v jakémkoliv soužení tou útěchou, jakou Bůh potěšuje nás.

0: si Bože na klenbě nebes, si velebený a plný slávy na věky.
1: Požehnaný si Bože na klenbě nebes, si velebený a plný slávy na věky.
0: Požehnané je tvé slavné svaté jméno.
1: Jsi velebený a plný slávy na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Požehnaný jsi Bože na klenbě nebes, jsi velebený a plný slávy na věky. Když nastal večer, zavolal pán vinice dělníky a vyplatil jim slíbenou odměnu.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Když nastal večer, zavolal pán vinice dělníky a vyplatil jim slíbenou odměnu. Klanějme se Kristu Pánu, on je naše hlava a my jsme jeho údy, a s jásotem volejme. Pane, přijď tvé království.
1: Náš spasiteli, stále obnovuj svou církev jako znamení jednoty lidského pokolení.
0: A jako působivé tajemství spásy pro všechny národy.
1: Neopouštěj nikdy našeho papeže a sbor biskupů.
0: A dávej jim dar jednoty, lásky a míru.
1: Dej, ať se křesťané pevněji spojí s tebou, svým pánem.
0: Aby svým životem svědčili o tvém království.
1: Uděl dobrotivě světu mír.
0: Aby všude zavládlo bezpečí a klid.
1: Popřej zemřelým slávu vzkříšení.
0: A nám dej účast na jejich blaženosti. A připojujeme prosbu na přímluvu korejských mučedníků o pokoj a mír, zejména v Asii, zejména na Středním východě. Pane, přijď tvé království. A spojíme se v modlitbě, kterou nám odkázal náš bratr a pán Ježíš Kristus.
2: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, ty jsi nám uložil, abychom milovali tebe a bližního, neboť v tom je smysl a naplnění všech ustanovení posvátného zákona. Dej nám sílu, abychom zachovávali tvá přikázání, naplňovali je láskou a tak vešli do věčného života. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Děkujeme za tuto modlitbu a ať dobře začnete nový pracovní či studijní týden. Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

Je 21 hodin a 15 minut a program svátečního koncertu vážné a duchovní hudby na Proglasu naplní oratorium Eliáš. Jeho autorem je Felix Mendelssohn Bartholdy, který v této rozsáhlé vokálně-instrumentální skladbě námětově vycházel z biblických textů ze Starého zákona. Oratorium Eliáš je zkomponováno v romantickém uměleckém slohu, navazuje ale na tradici starých mistrů, jmenovitě na díla Johanna Sebastiana Bacha a Georga Friedricha Händla. Mendelssohnovo oratorium, které mělo premiéru v roce 1846 v Birminghamu, vypráví o životě proroka Eliáše. Ten se snaží obrátit izraelský lid k Bohu. Tehdejší král Achab však vyznává kult pohanského boha Bála a spolu s královnou i bálovými proroky chce Eliáše usmrtit. Oratorium Eliáš si nyní poslechneme z nahrávky Londýnského symfonického sboru a orchestru, který řídí Richard Hickox. Sóla přednesou Willard White, Rosalind Plowright, Linda Finney a Jeremy Budd.

Vyslechli jsme oratorium Eliáš Felixe Mendelssohna Bartholdyho, a to z nahrávky Londýnského symfonického sboru a orchestru, který řídil Richard Hickox. Sóla přednesli Willard White, Rosalind Plowright, Linda Finney a Jeremy Budd. V závěru dnešního koncertu si poslechneme fantazii opus 124 francouzského romantického skladatele Camilla Saint-Saense. Přednese nám ji houslista Josef Suk společně s harfistkou Kateřinou Englichovou.

O závěr dnešního koncertu vážné a duchovní hudby na Proglasu se postarali Josef Suk a Kateřina Englichová. Zahráli Fantazii opus 124 francouzského romantického skladatele Camilla Saint-Saënse.

0: Na Proglasu nyní následuje duchovní slovo z knihy Prameny světla kardinála Tomáše Špidlíka. Čte Martin Holík.
1: Dnešní část nese název Smutek a závist. Východní autoři mluví na tomto místě o každém nerozumném smutku. Je to zvláštní pocit. Jsme-li smutní, vyjadřujeme tím přesvědčení, že by něco nemělo být, že bychom hlasovali pro to, aby to nebylo. Je to jakýsi druh nenávisti. Křesťan má nenávidět zlo a hřích. Spasitelný smutek se jmenuje lítost. Zmocňuje-li se nás však smutek a melancholie nad životem, nad společností ostatních, nad osamoceností, je v tom pokaždé nějaký nedostatek víry v prozřetelnost, v dobrotu Boha a v dobrotu jeho díla. Nemáme se mu tedy nikdy úplně poddávat ani tam, kde je omluvitelný. I výraz piety nad zemřelými a nad neštěstím druhých nemá překročit hranice umírněnosti. Na západě se v katalogu neřestí jmenuje jenom jeden druh smutku, který je mravně závadný od samého počátku. Je to smutek nad dobrem druhého, tedy závist. Podle svatého Jana Zlatoústého je závistivec horší než lakomec. Ten se spokojí, když sám má. Závistivý se přičiňuje o to, aby neměli druzí. Jan Zlatoústý píše o závistivém. Sám se třeba leností nepostaví, ale všechnu námahu vynaloží na to, aby srazil druhého, který stojí. Malé pocity nelibosti nad úspěchem blížního se nás zmocňují poměrně často. Jde o to, abychom se tomu nepoddávali. Jsou-li to duchovní vlastnosti, které druhému závidíme, pak je jediný lék. Snažit se, abychom se vyrovnali těm, kteří nás předčí, popřípadě je i předběhli v dobrém. Tento druh emulace, závodění, je užitečný v ústavech, ve školách, v klášterech. Nezvrhne se, jen když jde o opravdové dobro. Tak čteme i o svatém Antonínu Velikém, že ve všem ostatním ustupoval, jenom v ctnosti chtěl předejít všechny.

0: Nyní uzavřeme den modlitbou Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
1: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
1: Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

0: celé České republice jediná. Jedná se spíše o celý horský masív. Od Frýdlantu nad Ostravicí po Kunčice. Z jižní strany máme Pstruží, Čeladnou, ze severní Palkovice, Metylovice, Myslík, Kozlovice. A kde pak se nachází Lhotka?
1: Lhotka se nachází mezi Kozlovicemi a Metylovicemi. Která strana Ondřejníku to je?
0: Ta severní.
1: Ta severní.
0: Prohlédl jsem si webové stránky obce Lhotka a užasl jsem nad tou historií. Tam se píše už někdy z poloviny 14. století už Lhotka existovala. Dočetl jsem se, že tam probíhala těžba rud, kdysi proběhla valašská kolonizace. Jak vypadá Lhotka dnes? Kolik má obyvatel?
1: Pokud se nepletu, tak Lhotka má v současnosti kolem 500 obyvatel. Myslím si, že žije poměrně pestrým společenským životem, že tam působí několik spolků a si myslím, že lidem, kteří ve Lhotce žijí, se žije hezky.
0: Právě tato oblast Lašská mně připadá taková velice kulturní. Tam se pořád něco děje. Ať už na Hukvaldech, tak to je jasné, Janáček, ať už nějaký v Metylovicích, v Kozlovicích. Ve Lhotce sochové slavnosti jsou asi největší událost roku.
1: To stoprocentně. Myslím, že to je opravdu jako velká akce, která proslavila Lhotku v celém širém okolí, nejenom v tom našem regionu, ale tím, že si zveme soubory z celé České republiky, tak se dostáváme i za hranice jenom té naší oblasti.
0: Pane řediteli, jaký je váš vztah ke Lhotce? Vy pocházíte ze Lhotky, jste tam doma dodnes, protože dělat ředitele takového úžasného festivalu, to by neměl dělat nějaký přistěhovalec.
2: Ano, já jsem se ve Lhotce narodil, akorát teď už jsem se vlastně přestěhoval do vedlejších Kozlovic, ale ke Lhotce mám stále velmi blízko. A vlastně toho ředitele jsem začal dělat asi před 10 lety, kdy mě oslovila předešlá paní ředitelka Růžena Kopčáková. A taky asi i proto, že už tehdy jsem jako vypomáhal hodně na těch sochovkách, protože vlastně od začátku na slavnostech vypomáhali mý rodiče, má sestra a vlastně celá rodina.
0: Takže rodinná záležitost. Jste také členem nějakého pěveckého sboru nebo folklorního souboru?
2: Ano, já jsem členem folklorního souboru v Kozlovicích, který se jmenuje Valašský vojvoda.
0: A paní Velká, váš vztah ke Lhotce?
1: Můj vztah je podobný tady jako u pana ředitele, který je vlastně i mým bratrem. Oba dva jsme se narodili ve Lhotce, trávili jsme tam spoustu let. Oba dva teď už bydlíme tady v sousední vesnici, ale pořád máme ve Lhotce spoustu přátel a podílíme se nejenom na přípravě sochových slavností, ale myslím si, že i na organizaci jiných akcí, které se ve Lhotce dějí.
0: Lhotka s 500 nebo 600 obyvateli patří spíše k těm menším obcím a přitom kulturních akcí je tam celá řada. Máte tam nějaký kulturní dům nebo kde se to koná všechno, pane řediteli?
2: V budově obecního úřadu je taky sál, takový menší, ale ten taky využíváme při sochových slavnostech. Bývá zde vždy oficiální zahájení slavností, kde jsou zváni vzácní hosté a hlavně vedoucí všech folklorních souborů. A poté se vlastně společně přesouváme do areálu u školky, kde už celé slavnosti probíhají.
0: Dostali jsme se k těm slavnostem konečně. Proč sochové slavnosti? Kdo to byl ten pan Socha, po kterém se takový úžasný festival pojmenoval? Paní Velká.
1: Pan Socha byl v oblasti nebo pro folklor velmi důležitý člověk. On se sice ve Lhotce nenarodil, narodil se ve Štramberku, ale velmi dlouho ve Lhotce žil. Vlastně založil tady rodinu, postavil si ve Lhotce rodinný dům a působil jako řídící učitel v místní škole. Ale hlavně to byl člověk všestranný ve svém soukromém životě, protože se velmi aktivně zapojoval do kulturních akcí ve Lhotce a mimo jiné založil ve Lhotce také folklorní soubor v roce 1936, soubor Pilky. Ale v čem tkví vlastně ta největší důležitost jeho osobnosti je to, že celý svůj aktivní život sbíral písně a tance v okolí hory Ondřejník, vlastně v těch vesnicích okolních.

0: kde navštěvoval ty pamětníky a lidové zpěváky a zapisoval, co oni mu zatancovali, případně zaspívali. A vlastně z těch tanců, které on zapsal, vyšly postupně 3 sbírky a ty sbírky jsou obrovským zdrojem inspirace pro folklorní soubory, které působí v okolí hory Ondřejník dodnes.
1: Jestliže pan Socha celý život sbíral písně a tance, a to nevzniklo nějaké muzeum, nebo kde jsou ty sbírky uloženy? Čerpá se z nich do dnešního dne? Pane Kalousi.
2: Muzeum prozatím nevzniklo, možná třeba je to otázka budoucnosti, ale my víme, že vlastně se sbíral nějakých 160 tanců a přes 1200 písní. Většina z nich byla vlastně uložena u něj doma, poté to vlastně uchovávala jeho rodina a už za jeho života se vydala první publikace s tanci, která měla následně ještě další 2 díly. A poté vlastně, když vznikly Sochovy národopisné slavnosti v 90. letech, tak u jejich příležitosti obec Hodka vydala ještě další 3 publikace písní, které se sbíral Vincent Socha u různých pamětníků.
1: My jsme ještě vůbec nezmínili, v kterém období pan Socha žil. To je 20. století?
0: Pan Socha se narodil v roce 1903, v tom Štramberku a zemřel potom v roce 1970.
1: Zemřel poměrně mlád, když to tak řekneme, v 67 letech. Byl činný až do pozdního věku stále?
0: Byl činný až do pozdního věku, myslím, že ještě když byl v nemocnici, protože on vlastně onemocněl plicní chorobou, která byla následkem jeho působení v dolech, když mu bylo zakázáno učitelování v době komunismu, tak ještě i v té nemocnici, kde opravdu pobýval dlouhou dobu, dokončoval tu sbírku svých tanců, tak snažil se být opravdu aktivní do poslední chvíle, radil ještě vlastně tomu svému souboru, těm pilkám, ohledně vystoupení a programu a tak dále.
1: Jestliže pan Socha vadil komunistickému režimu, tak to je to nejlepší vysvědčení, které o něm můžeme dostat nějak. On byl asi velice i nábožensky činný, pane řediteli.
2: Byl to takový činorodý člověk a tomu režimu vadil, protože se často se nebál říct pravdu, to, co si opravdu myslel. Máme z toho jako důkazy různé dopisy, které adresoval a nikdy se jako s nikým takhle nebral servítky.
1: Říkala jste, že pan Socha založil v roce 1936 soubor Pilky, ten je činný dodnes, stále čerpá z jeho nashromážděného bohatství. Je jediným souborem, který takto využívá, co pan Socha nashromáždil, nebo ty materiály jsou k dispozici komukoliv, kdo má zájem o folklor?
0: Určitě soubor Pilky není jediný. Soubor Pilky, jestli můžu mluvit ještě chvíli o něm, má takovou zajímavou historii, protože opravdu letos uplynulo 90 let od okamžiku, kdy jej pan Socha v roce 1936 založil. Ale po jeho smrti v roce 1970 se nenašel nikdo, kdo by stál v čele v souboru, takže ten soubor přestal fungovat. Nicméně v roce 1995, kdy se poprvé uskutečnili Sochovy slavnosti, se soubor znova sešel a od té doby vlastně každým rokem na Sochových slavnostech vystupuje. Mnoho z nich jsou ještě lidé, kteří osobně pana Sochu zažili, ve svém mládí tancovali v Pilkách, teď jsou to samozřejmě lidé pokročilejšího věku, ale určitě přibyli i noví členové. A abych se vrátila ještě k té vaší otázce, tak vlastně z toho bohatého nebo z toho velkého množství tanců a písní čerpají soubory v celém širém okolí. Určitě, když zmíním Valašský vojvoda z Kozlovic nebo i dětský soubor Valášek, soubor Ostravica s Frýdku Místku, Ondřejnica, takže opravdu z těch jeho sběrů čerpá mnoho souborů.
1: Když pan Socha Pilky založil v roce 1936, předpokládám, že to byla záležitost asi pro ty dospělé. Z nadějí v hlase se ptám, dnes Pilky tančí a zpívají děti v souboru?
0: No, to vás tady trošku zklamu, protože opravdu členové souboru Pilky jsou převážně tedy seniori. Je pravda, že hned ve vedlejší vesnici působí dětský soubor, který má několik desítek členů, takže v tom nejbližším okolí určitě zájem i vlastně mezi mladými lidmi a mezi dětmi je. Takže určitě ta folklorní tradice je tam stále živá, i když zrovna teď v souboru Pilky mladí lidé ani děti nejsou.
1: A tak kolik těch seniorů je v souboru Pilky?
0: No, tak v současné době, těžko říct, kolik mají tak dohromady členů, kolem 20.
1: Tančí v krojích. Používají se stále kroje nějaké lašské, nebo jsou nějaké lhotecké speciální kroje, pane řediteli?
2: Soubor Pilky není jen pěvecký soubor, ale převážně taky taneční. Opravdu jejich vystoupení patří na Sochovkách vždycky k těm nejvíce sledovaným. Tančí velice dobře, a to vlastně tomu nejstaršímu členu, myslím, že tuším, letos bylo 85 let, ale opravdu to na ní není až tak znát.
1: To znamená, kolem Ondřejníku je zdravé horské prostředí, lidé se dožívají vysokého věku.
0: Ano, už to tak vypadá, protože jak se říká, tanec vyhání z těla nemoci. Zároveň, když tam mají dobrou partu, jo, tak se rádi scházejí a určitě jim to dodává svěžího ducha.

0: Na Proglasu posloucháte Radioreport. O národopisných slavnostech Velhotce pod Ondřejníkem hovořím s ředitelem festivalu Tomášem Kalusem a programovou vedoucí Markétou Velkou. Už několikrát zde padlo datum 1995. Byly založeny Sochovy národopisné slavnosti. Kdo na to přišel takto? Velhotce. Založíme tady slavnosti. Vzpomeneme na pana Sochu. Pane Kalusi.
1: No, přišel na to tehdejší starosta Josef Krpec, který chtěl uspořádat nějakou akci, která by vzpomněla vlastně na pana Vincence Sochu, který zrovna v tom roce 95 měl 25 let výročí od svého úmrtí. Takže ono to původně měla být taková vzpomínková jednorázová akce, ale hned po tom prvním ročníku se rozhodlo, že to bude pokračovat a bude z toho festival.
0: To znamená sice jednorázová akce, ale asi ve velkém stylu. Podařilo se pozvat k účasti více těch folklorních souborů. Po revoluci už se mohlo.
1: Přesně tak, teď úplně bych asi hádal, kolik těch souborů bylo, ale už v tom prvním ročníku se opravdu jednalo o třeba 10 souborů, které na ty slavnosti přijeli.
0: A stále to byla pouze jednodenní záležitost? Nebo se to dalo i na více dnů?
1: Ano, celou tu dobu je to vlastně jednodenní záležitost. Možná jsme se někdy probila nějaká myšlenka udělat z toho větší festival, ale na druhou stranu vlastně možná je fajn všechno to směřovat do toho jednoho dne, který je opravdu pořádný.
0: Ještě jsme neřekli, kdy se ty Sochovy slavnosti konají.
1: Sochovy slavnosti se konají vlastně vždy před poslední prázdninovou sobotu.
0: Tak to je skvělé datum, protože už tak končí pomalu léto, lidé se vracejí z dovolených, škola ještě není, ale příprava takového festivalu to není záležitost dvou měsíců nebo čtvrt roku. To je práce skoro na celý rok.
1: Přesně tak. My vlastně vždy v říjnu nebo v listopadu už konáme první organizační schůzku, kde řešíme program a které soubory vlastně na příští rok chceme pozvat.
0: Je folklorních souborů dostatek, že můžete každý rok pozvat třeba někoho nového?
1: Souboru je dostatek. My vlastně zveme každý rok hlavně ty soubory místní z Lašska a ty doplňujeme nějakými soubory z regionů vzdálenějších. Ale je pravda, že často máme problém nějaký ten soubor vzdálenější k nám dostat, protože ne všude jsme ještě tak známí. Ale myslím si, že vždycky, když ten soubor přijede, tak potom opravdu rád vzpomíná na ty slavnosti, že si je u nás užil.
0: Nelituje. A naopak pochlubí se, byli jsme Velhotce, měli jsme obrovský úspěch a přijedeme zase? Opakuj, hlásí se vám třeba sami, že by chtěli přijet?
1: Občas se nějaký soubor ozve, ale opravdu se snažíme, aby ten program byl barevný a chceme vždycky jako ukázat nějaké nové soubory, které u nás ještě nebyly.
0: Folklorní festivaly, to znamená, vždycky tam je cymbál, vždycky tam jsou housle, vždycky tam jsou basy, nebo hraje se třeba i jiná hudba? Existuje nějaký jiný folklor ještě?
1: Ne, u nás opravdu je to vždycky ten pravý folklor, kde vystupují soubory jenom s tradiční lidovou hudbou. Nezveme si žádné jiné.
0: Že se festival koná pouze jediný den, tak má určitě obrovskou výhodu, protože nemusí se ubytovávat. Spousta účinkujících nemusí se hledat nocleh, ale přijede spousta návštěvníků, kteří už do Lhotky si na ty slavnosti cestu našli a rádi se tam vracejí. Kolik tak těch hostí přijede a zůstávají třeba i do neděle?
1: Ano, každý rok nám na ty slavnosti přijede třeba 800 až 1000 platících hostů. K tomu tam máme nějakých 400 účinkujících organizátorů, takže vlastně každý rok se Lhotka rozroste o 1500 lidí.
0: Dáte jim i najíst?
1: Ano, určitě v areálu je mnoho stánků, kde prodávají hlavně místní prodejci. Máme tam myslivecký guláš, placky a samé takové jako dobré domácí pochutiny.
0: Děti si rádi zaskáčou v nějakém skákacím hradu nebo na kolotočích. Jsou tam i vedlejší nějaké aktivity pro děti, které třeba nechtějí zrovna poslouchat cymbalovku?
1: Pro děti tam máme dětské hřiště s pískovištěm, klouzačkami, to je vlastně součást školní zahrady, ale hlavně taky vždycky je součástí programu tvořivá dílna pro děti, kde si můžou vytvořit nějaký zajímavý výrobek s folklorní tematikou. A jinak součástí slavnosti je vždycky také dětský pořad, takže ty děti se opravdu na sebe rádi podívají.
0: Znamená, přijedou jiné folklorní soubory, které ten dorost mají. Můžete uvést, které soubory se zúčastnili letos toho 31. ročníku?
1: To z těch dětských souborů, jako každý rok přijel Valášek z Kozlovic, taky jsme přivítali malou Ostravici s Frýdku Místku, malou Ondřenici ze Staré Vsi nad Ondřenicí, Krásničánek z Ostravy a nejdál to k nám jel Slezánek z Českého Těšína.
0: To jsou ty dětské soubory. No a ti dospěláci třeba?
1: Ano, a z těch dospělých souborů to byly tradiční Pělky, Valašský Vojvoda, Ostravica, Ondřejnica a poprvé k nám také zavítal Slezan z Českého Těšína, soubor Kašaba ze Zlína a nejdál to k nám jel Gaudámu z Vysoké školy ekonomické z Prahy.
0: Nedá mi to, abych se nezeptal na soubory ze zahraničí. Také už přijeli.
1: Přijeli k nám soubory třeba z Polska nebo ze Slovenska. Ze Slovenska vzpomeňme třeba na výborný soubor Železiár anebo Technik z Bratislavy.
0: Jak takový jediný festivalový den probíhá? Tak, paní programová vedoucí, jak to sestavujete?
2: Tak za těch mnoho ročníků došlo k nějakým změnám, ale v posledních letech můžeme říct, že to vypadá tak, že dopoledne se soubory sjedou a proběhnou zkoušky těch jednotlivých pořadů, potom brzy odpoledne následuje setkání z vedoucích souborů právě v sále obecního úřadu, tady s panem ředitelem, a pak se přesunujeme do areálu slavností, kde je takové slavnostní krátké zahájení a následuje pořad dětských souborů, ten je vždycky jako první. Potom je taky tematický pořad dospělých souborů, to znamená, že soubory dostanou předem zadání, na jaké téma ten pořad bude a k tomu připraví nějaké choreografie. Pak velmi často bývá muzikantský pořad, kde vystupují jenom cymbalové muziky. Často věnujeme taky prostor různým medailonkům, ať už to jsou soubory, které mají výročí v ten daný rok, nebo nějaké folklorní osobnosti, které mají nějaké výročí. No a večer potom vystupují většinou právě ty soubory vzdálenější, ty soubory hostující. Kromě tady tohoto programu, který probíhá na hlavním pódiu, máme už několik let také vedlejší pódium, kde celé odpoledne a vlastně až do večera vyhrávají jenom k poslechu, případně k tanci, muziky zúčastněných folklorních souborů.
0: U dobrého festivalu je nutně zapotřebí mít dobrou pořadatelskou službu. To není záležitost pro dva nebo tři lidi. Máte dostatek pomocníků? Rádi se zúčastní?
2: Já musím s radostí říct, že opravdu v posledních letech máme dost pomocníků. Někteří z nich už se sochovým slavnostem věnují roky a roky, ale hlavně jsme rádi, že přibývají a že přibývají hlavně i mladí lidé, kteří jsou velmi ochotní pomoct a pomáhají nejenom s přípravou toho festivalu, ale pomáhají potom třeba i po festivalu s nějakým uklízením areálu a s dalšími věcmi a že opravdu teď nemusíme nějak složitě někoho přemlouvat a prosit, aby nám s tím pomohl.
0: Festival trvá jeden den, vždycky jednu sobotu, ale svým způsobem pokračuje i v neděli. Jednou takovou bohulibou záležitostí. V neděli dopoledne se všichni sejdou v místním kostele na mši svaté. Když ty soubory v sobotu večer odjedou a návštěvníci se rozjedou také domů, zřejmě už ta mše svatá zůstává záležitostí čistě lhoteckých farníků.
1: Je už takovou krásnou tradicí, že každý rok po sochových slavnostech neděli bývá slavnostní mše v místní kapli, které se účastní rodina pana Vincence Sochy a také členové souboru Pilky v Krojích.
0: A mše svatá je za pana Vincence Sochu.
1: Přesně tak, mše svatá je obytovaná za pana Vincence Sochu. tak na závěr mše svaté vždycky zazní některá z písní ze sbírek Vincence Suchy. A tímto se tak vlastně symbolicky uzavře celý ročník slavností.
0: A začne se připravovat další.
1: No, ještě se přesunou všichni z kostela do areálu na úklid a poté se začne připravovat další ročník.
0: Letošní léto bylo krásné na konci srpna, tak nebyl problém, ale když připadne deštivé léto a festival proprší, zůstávají posluchači, neodcházejí, neutíkají domů?
2: Já musím říct, že se nám ještě asi nikdy nestalo, že by úplně celý festival propršelo, ale počasí nás mnohokrát už potrápilo. A my jsme velmi rádi a velmi vděční všem, kteří si k nám do Lhotky najdou cestu a opravdu, i když to počasí není zrovna příznivé, tak se po každé kolem k těm 800 někdy více návštěvníků dostáváme, což někdy jsme až překvapení, že opravdu se někomu chce tu cestu k nám do Lhotky vážit. A tak je to pro nás takovým zadosti učením, že to snad děláme dobře. A na druhou stranu, i když je třeba hezké počasí, jako tomu bylo letos, až na jednu jako vydatnou přeháňku, kterou jsme ale zvládli, také v okolí Lhotky je spousta velkých akcí, které se ve stejný den konají. A i přesto si nemůžeme, měla bych to zaklepat někde, na diváckou přízeň stěžovat.
0: Do Lhotky nejezdí vlak a zřejmě nějaký zvláštní autobusy, že by v tu sobotu festivalovou byly nasazeny. Jsou posluchači, diváci, návštěvníci odkázáni na vlastní dopravu, pane řediteli?
1: V minulosti jsme mívali i speciální autobus, protože do té Lhotky v sobotu opravdu žádné autobusy nejeli, ale dneska už to není až tak špatné a vlastně každé 2 hodinky tam nějaký autobus na trase Ostrava-Rožnov projíždí, takže i ten autobus se jako dá využít.
0: Letošní ročník je za námi, připravuje se 32., který dálí Bůh bude v příštím roce. Já bych vám chtěl jakožto pořadatelům popřát ještě hodně ročníků sochových slavností, protože ta konkurence v poslední době je velká a zvláště tam v Beskydech, v okolí Ondřejníku, těch akcí je celá řada. Aby si cestičku k tomu folkloru a k těm národopisným slavnostem nacházelo stále více mladých lidí, protože nenechávejme to jen na těch seniorech, ať ta krása, kterou naši předkové zpívali, tančili, kterou žili, aby zůstávala v těch našich srdcích i nadále. Tak vám přeji vše dobré a pozdravujte pod Ondřejníkem.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou. A už teď vás všechny zveme na ten další ročník, který se uskuteční 21.8.2027.
0: Nejen o sochových národopisných slavnostech ve Lhotce pod Ondřejníkem hovořili ředitel festivalu Tomáš Kalus a programová vedoucí Markéta Velká. Od mikrofonu se z ostravského studia loučí Antonín Žonerčík.

0: V rámci dnešního radioreportu vám nabízíme podcast Ostravsko-opavské diecéze s biskupem Martinem Davidem.
1: Posloucháte podcast ze života Ostravsko-opavské diecéze. Příběhy neobyčejných lidí, kteří v diecézi žijí, působí nebo jsou s ní nějak spojeni. Vítám vás u poslechu prvního dílu diecézního podcastu. Jmenuji se Monika Pustovková a budu vás tímto pořadem provázet. Chci vám nabídnout příběhy lidí od Jablunkova až po Bílou vodu. Někdy vám jejich jména možná tolik neřeknou, jindy už jste o nich určitě zaslechli. Jsou to ale lidé, kteří mají co říct a rozhodně nás můžou inspirovat. Mým prvním hostem je člověk, kterého znáte všichni. Sám o sobě řekl, že je v uvozovkách štramberské ucho. Začínal jako technik v Kopřivnické Tatře, odkud se postupně dostal až na biskupský stolec. Co je vlastně jeho náplň práce? Kdo mu v kanceláři kryje záda a kývil by na pozvání do pořadu Star Dance? To vše uslyšíte v dnešním díle podcastu. Jehož hostem není nikdo jiný než ostravsko-opavský biskup Martin David. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Je biskup obyčejný člověk?
2: Biskup je obyčejný člověk, kterému byly svěřeny neobyčejné věci. Ty, které svěřuje Bůh, to pastýřské poslání, být nástupcem apoštolů, biskupem, to vnímám jako nezasloužený dar, jako velkou neobyčejnou věc a velkou zodpovědnost taky.
1: Jak byste sám sebe popsal? Jaký jste člověk?
2: To je otázka, na kterou se dá odpovědět spoustou adjektiv. Mohl bych říct, že jsem člověk ne úplně vysoký, spíše malý, mám čím dál tím méně vlasů. Brejlatej by řekl můj předchůdce, biskup František. Jsem člověk spíše introvertní, jsem člověk, který má rád přírodu, jsem člověk mírný, jsem člověk ne úplně sportovně, možná spíše kulturně založený.
1: Proč štramberské ucho?
2: Ve Štramberku jsem strávil velkou část svého dětství. Do Štramberka jsem chodil do školy, do náboženství, kde se mi věnovali takové osobnosti jako dominikán Česlav Plachý nebo salesián Václav Altrichter. A také ve Štramberku máme velkou část rodiny, tatínek nebo ta rodina Davidova pochází ze Štramberka, takže ještě předtím, než jsem začal chodit do školy, tak jsme jezdili už jako malí k dědovi a k babičce do Štramberka. Štramberg mi byl důvěrně známým.
1: Jaká byla ta vaše osobní cesta k víře a k Bohu?
2: Myslím si, že velice přirozená. Já jsem byl od 5, od 6 roků jsem byl ministrant, protože těch ministrantů v Ženklavě nebylo kdo ví kolik. Potom jsem taky chviličku zpíval ve schole. Nějak jsem prostě přirozeně v tom prostředí víry vyrůstal a tím prostředím víry byla i ta širší rodina, ve které bylo několik řeholních sester v té době totality, tajných, ale věděli jsme o nich, měli jsme možnost se s nimi setkat. A to všechno mě nějak jako přirozeně formovalo a vedlo k tomu, že jsem v té víře vyrostl a nějak jsem ji přijal za svou. Potom pochopitelně musí v té pubertě přijít to rozhodnutí, že ta víra je něco, co mi dává smysl a co z toho života nechci vymazat, vyškrtnout, ale co je důležitou součástí mého života.
1: Osobní zkušenost s Bohem vlastně.
2: Dá se to tak říct. U mě se to vlastně taky potkalo v těch 18-19 letech s revolucí a myslím sametovou revolucí a s tou svobodou náboženského života a s tím, že bylo možné najednou prostě jet na setkání mládeže, že se začaly dít věci, které už dneska bereme jako naprosto běžné, tak ty v té době byly nové a to byl pro mě jako naprosto zásadní impuls.
1: Vaše kroky po maturitě ale nevedly přímo do semináře, ale do Tatrovky?
2: Po maturitě, protože jsem se vyučil na středním odborném učilišti strojírenském v Kopřivnici a vyučil jsem se právě pro Tatru Kopřivnici a tam jsem pracoval nejdříve na údržbě slévárny a potom v technologii, takže v kanceláři, s nějakým přerušením pro základní vojenskou službu. Pak jsem se ještě na rok vrátil do Tatry, do Kopřivnice.
1: Kde vás Bůh povolal? V Tatrovce v Kopřivnici?
2: Myslím si, že takovým zásadním momentem bylo první setkání animátorů někdy v roce 91-92 v Olštíně u Čenstochové. Já jsem tenkrát byl opravdu mladíček, na setkání animátorů jsem jel a tam byl ten zásadní moment toho mého povolání.
1: Hodilo se vám někdy to technické vzdělání teď do vaší služby?
2: Spíš to technické myšlení, že si ty věci nějak dokážu rozfázovat, strukturovat, tak to je to, co je mi blízké.
1: Napadlo vás někdy, když jste se stal knězem, že byste mohl být biskupem?
2: Vůbec ne. Když přišel ten okamžik v roce 2008, kdy si mi biskup František zavolal a řekl, že potřebuje nového generálního vikáře, tak jsem si nejdřív myslel, že chce vzít někde nějakého kněze z farnosti a já bych měl jít na jeho místo a on si teda vezme toho kněze jako generálního vikáře. Až potom mi teda vysvětlil, že tím generálním vikářem novým myslí mě, tak to mi spadly brejle.

0: Martin David se v roce 2017 stal prvním pomocným biskupem v historii mladé diecéze. Biskup František Václav Lobkovic měl z jeho volby radost a prohlásil tehdy, že Martin David odpovídá kněžím třetího tisíciletí. Zároveň šlo o lehkou narážku na rok jeho kněžského svěcení v jubilejním roce 2000. V roce 2023 přišla z Vatikánu zpráva, že se papež František rozhodl otce Martina Davida jmenovat diecézním biskupem. Za své motto si zvolil úryvek z Janova evangelia. Slovo se stalo tělem. A co je vlastně náplní jeho práce?
1: To je dobrá otázka. Asi taky někdy říkám, co vlastně dělám. Biskup řídí diecézi, je pastýřem diecéze, je tím, který učí, to znamená, je zodpovědný za to předávání víry v diecézi. Potom je ten, který posvěcuje, říká se biskup je hlavním liturgem, jedním z těch úkolů je třeba udělování svátosti biřmování, biskup světí kněze jáhny. Velký díl je právě to řízení. Máme 276 farností, máme tady 18 charitních zařízení, školy a za to všechno je biskup nějakým způsobem zodpovědný. Pochopitelně by tohle to všechno biskup nemohl dělat sám a potřebuje k tomu velký tým spolupracovníků, ať jsou to kněží ve farnostech, lidi v charitách, lidi v církevních školách a pochopitelně také ten tým lidí, který má biskup kolem sebe tady na biskupství.
0: Jak si biskup udržuje povědomí o tom, čím žijí jeho ovečky?
1: Setkáváním s lidmi. Mám kolem sebe velký tým spolupracovníků, to znamená lidí, kteří mají svoje rodiny. Pochopitelně mám taky lidi, se kterýma se rád setkávám, sdílím ten svůj život, když je k tomu prostor.
0: Máte sourozence s rodinami?
1: Mám dvě sestry, jednoho bratra, všichni mají 4 děti, jedna sestra 5 dětí a ti už zase někteří jsou ženatí či vdané. I když ta rodina se nesetkává zas až tak často, ale jsem rád za to, když se jako rodina ještě u rodičů setkáme.
0: Jednou jste řekl, že jste biskupem pro všechny lidi v diecezi, i pro ty, kteří do kostela nechodí. Jak?
1: Tak minimálně tím, že za celou diecézi, a to znamená i za ty, kteří do kostela nechodí, se modlím a každou neděli za ně slavím mši svatou. A potom prostě je vnímám jako svoje i v těch okamžicích, kdy se s těmi lidmi, kteří třeba do kostela nechodí, setkávám při různých příležitostech, při náhodných setkáních, tak nějak vnímám, že jsou to všechno moji diecézáni.
0: Všimla jsem si, že občas někam vyrazíte bez ohlášení. Je to náhoda anebo plán?
1: Je to nějaké moje momentální rozhodnutí v té chvíli. Zažívám určitě spoustu krásných návštěv ve farnostech, které jsou dlouho připravované. Tak je dobré někdy do té farnosti některé třeba přijet neohlášeně, aniž by tam bylo všecko prostě připraveno, nazdobeno a načančáno. Vidět, jak ti lidi reagují, většinou mají radost a užít si to prostě tak jako obyčejně v té farnosti, možná někdy bez všech těch oficialit a takových těch věcí.
0: Když se rozhlédnu po kanceláři biskupa, působí jako běžná pracovna. Za zády velkého stolu stojí velké skříně plné šanonů. Biskup Martin dodává, že většinu vybavení kanceláře vlastně zdědil.
1: Já jsem především rád, že tady mám za zády nahoře relikviáře. V těch prvních dvou z pravé strany je relikvie svatého Jana Boska a také svatého Jana Maria Viana je patrona kněží.
0: Takže na vás to hlížejí.
1: Ano, ti na mě dohlížejí, ti mi takzvaně kryjou záda a zase, když sedím za stolem, tak před očima mám kříž, kolem něho jsou krásné perokresby dřevěných kostelů, které jsou vlastně nějakým bohatstvím naší diecéze. Myslím si, že jsme diecéze, která má těch dřevěných kostelů jednoznačně největší počet. A kouzelná je ta fotka, která je pod křížem, to je fotka z 31. srpna 1996, kdy byl biskup František uváděn do úřadu prvního diecézního biskupa a já jsem tam za ním jako bohoslovec v té době nějakého třetího ročníku olomouckého semináře.
0: Když se přesuneme do pravého rohu kanceláře, tak je tady poměrně velká postavička, 30-40 cm.
1: Je to taková postavička bez hlavy, ale je to taková zmenšenina biskupské kleriky, kterou jsem dostal od katedrálních farníků právě, když jsem se stal pomocným biskupem v roce 2017, když mi přišli blahopřát.
0: Vedle je plyšový krteček.
1: Ten tady zůstal po biskupu Františkovi. Toho dostal dostal jako dárek už v těch posledních letech, když byl nemocný. Nakonec Krteček byl i ve vesmíru na nějaké orbitální stanici, tak proč by nemohl být v biskupské kanceláři? Intarzovaný znak diecéze, který jsem dostal od jednoho klučiny, který studuje varhanařinu. A tady to jsou všechno věci, které tady vlastně zůstaly po biskupu Františkovi, i tady ten krásný zvon, který dostal jako dárek.
0: S nápisem Monsignor František Lobkovic, rok 2004.
1: To, co jsem rád, že tady mám i obrázek svatého Jana Pavla II., to je papež, díky kterému si myslím, že jsem objevil své povolání.
0: Jaké rád dostáváte dárky? A teď pozor na odpověď, protože se vám to může vymstít.
1: Když jsem byl jmenován biskupem, tak jsem dostal 40 dnů modlitby, kdy se mladí lidé dali dohromady a 40 mladých, každý se za mě jeden den modlil. Udělá mi to radost, že se třeba mladí lidé chtějí modlit za svého biskupa. Tak to je dárek, který je zajímavý a který vyžaduje nějakou osobní angažovanost těch lidí. Potěší mě.
0: A nezaplní kancelář. Pak vím, že dostáváte dopisy od biřmovanců.
1: Kde se to hodí nějak v rámci přípravy na biřmování, tak kněží vybídnou biřmovance k tomu, aby mi napsali dopis, nějaké svoje kratičké osobní představení a především to, proč se rozhodli přijmout svátost biřmování a také to, jakého biřmovacího patrona si vybrali a proč. A je to pro mě před tím biřmováním takový obrázek o tom, koho mám před sebou. Většinou předvečer toho udělování biřmování si ty dopisy projdu a třeba se na ně snažím i nějakým způsobem potom během té promluvy k biřmovancům reagovat.

0: Já když jsem se připravovala tady na ten rozhovor, tak jsem se nemohla vyhnout té ženské otázce, co se týče módy. Jaký je ten váš biskupský šatník, nebo v čem je specifický?
1: Tak jsou to ty nejviditelnější atributy biskupa, mitra a berla, ty mikulášské atributy biskupa, protože svatý Mikuláš byl taky biskup a stává se mi to, že někde, když mě zahlédne, zrovna teď se mi to stalo asi předevčírem, že mě zahlédlo nějaké malé dítě na bismu a říkal, je, Mikuláš, tak to jsou ty mikulášské atributy, nebo ty biskupské, mitra a berla. Berly mám dvě, tu, kterou jsem převzal při uvedení do úřadu, je to ta stejná berla, kterou převzal biskup František 31. srpna 1996, tak tu mi pan nuncius Okolo 31. srpna 2023 předával při uvedení do úřadu diecézního biskupa. A pak mám druhou berlu, takovou dřevěnou skládací, kterou vozím v autě právě, když jezdím po diecézi při nejrůznějších příležitostech, biřmováních. A kolik mám miter? Někde možná kolem 10-15.
0: Jak odpočíváte?
1: Pokud to jde, tak se snažím večer někam vyjít ven, více projít. K tomu si vezmu do ruky růženec a to je taky pro mě příležitost Bohu odevzdat všechny ty věci, které se člověku za ten den při všech těch setkáních, jednáních v hlavě nashromáždí. Potom si rád pustím nějakou hudbu podle nálady, to je pro mě relax.
0: Ideální dovolená?
1: Hory, protože člověk potřebuje trošku nějaké fyzické námahy a na druhou stranu to má v sobě taky ten rozměr toho, že když člověk vystoupá nahoru, tak se na ten svět dívá z nějakého nadhledu a to si myslím, že je v životě velice důležité. Byť ty hory to nabízí jakoby fyzicky, in natura, tak je to cosi, co nějak se jakoby přenáší do člověka i do toho pohledu potom v životě.
0: Ještě mě napadá, že by bylo dobré zmínit ještě jednu vaši zálibu a to jsou fotografie, člověk a víra.
1: Máte pocit, že to je moje záliba?
0: Já jsem slyšela, že si rád prohlížíte.
1: Především jsem velice vděčný za službu této party lidí, která se zabývá už vlastně několik let dokumentováním života církve. A jsou to lidé, kteří to dělají vlastně ve svém volném čase, s velkým nasazením, obětavě, často jsou ochotní přijet několik desítek kilometrů pro to, aby nafotili nějakou akci. A to je věc, za kterou bych chtěl především fotografům poděkovat, protože se vytváří takhle vlastně velice cenná databáze. A pro mě jako pro biskupa je to třeba taky zajímavé v tom, že se můžu podívat v té databázi, jak ta akce vypadala před rokem, jak vypadala před 2 lety. Je to pro mě zdrojem nějakého i poznání.

0: Letos v létě uplynou 3 roky od vašeho jmenování diecézním biskupem. Můžete zhodnotit, co se třeba v diecézi daří, podařilo?
1: Určitě je mnoho věcí, které se daří. To, z čeho žiju v poslední době, je třeba znovu otevření Frýdecké baziliky, která prostě pro mě byla takovým milým setkáním. Viděl jsem i to obrovské nasazení těch lidí, farníků ve Frýdku, a mám radost z toho, když se daří nejenom opravovat stavby, ale tvořit komunitu. A to je to, co si myslím, že se právě třeba daří ve Frýdku, ale nejenom ve Frýdku, na mnoha jiných místech. Daří se nám v některých farnostech budovat třeba komunitní centra, nějaké zázemí, kde se lidé mohou setkávat i mimo bohoslužbu, shodou okolností vlastně v sousední farnosti. V Místecké se teď buduje komunitní centrum. Postavili jsme komunitní centrum ve Staré Vsi nad Ondřenicí, je v úvaze komunitní centrum v Havířově a tak dále. Čili práce s těmi lidmi, kteří se chtějí zapojovat, s aktivními laiky, proběhlo, myslím si, velice zdařilý na podzim kurz Tvoříme farnost.
0: Co se naopak nedaří?
1: Co je takovou mou bolestí? Jsou povolání, to, že těch povolání třeba v této době není mnoho, i když mám na stole aktuálně 2 přihlášky do kněžského semináře, tak z toho mám radost. A potom také, co se nám nedaří dneska, a to je možná širší problém, jakým způsobem jako církev oslovujeme ty lidi v dnešní společnosti, v dnešním světě. To, jestli je vůbec umíme oslovovat a jestli jako církev jsme tam, kde máme být, nebo kde ti lidé dneska jsou a jestli jim nabízíme to, co nabízet máme a to, co ti lidi potřebují.
0: Čím si vysvětlujete ten nízký zájem o to stát se třeba knězem?
1: Myslím si, že se v mnohem proměnila ta doba, která je mnohem rychlejší a skýtá spoustu nabídek a možností. A především se proměnili mladí lidé, kteří se nerozhodují tak snadno k nějakému celoživotnímu závazku, právě naopak si chtějí nechat otevřené dveře. Rozhodují se čím dál tím později, anebo se nerozhodnou vůbec a chtějí být takzvaně free, než se vázat k něčemu na celý život. Ale určitě ty důvody té krize povolání, která není, se netýká jenom naší země, i kolem nás v okolí, Slovensko, Polsko, že ty důvody mohou být určitě mnohem hlubší.
0: Lidé nemusí vstoupit do manželství, ale žijí spolu, jak se kdysi říkalo, na psí knížku, ale s kněžstvím to takhle vlastně nejde.
1: Tady se vyžaduje ten závazek. Chci Bohu sloužit a chci mu sloužit celoživotně. Na druhou stranu vidíme, že je dneska vlastně velký boom nebo jakýsi velký zájem o trvalé jáhenství. To znamená, jsou tady lidé, kteří chtějí v církvi sloužit, mají svoje rodiny a říkají, otče biskupe, já jsem už v životě něco dosáhl, mám dobrou rodinu, mám práci a teď bych chtěl nějak svoje síly a služby nabídnout církvi. I to je jakýsi trend té dnešní doby a je to věc, se kterou se snažíme pracovat. Aktuálně máme třeba ve formaci k trvalému jáhenství nějakých 13 kandidátů.
0: Líbí se mi, že se nebojíte do videa na sociální sítě zahrát na trubku. Nebo se projet na ruském kole. Jakou nejbláznivější věc jste udělal?
1: Jako do videa, jakou nejbláznivější?
0: No, nemusí to být do videa nutně. K čemu jste se třeba nechal přesvědčit?
1: To, k čemu jsem se nechal v posledních letech zlákat, je feratové lezení. Bláznivé bylo, že jsem si myslel, že se svojí kondičkou jako zvládnu nějakou obtížnost Dčkovou, byť je mi to písmenko díky mému příjmení jako blízké, tak jsem zjistil, že Dčko je už nad moje síly a byl jsem na té feratě, na které jsem lezl v takovém stavu, že jsem si myslel, jako že mě budou muset sundávat tím vrtulníkem, ale právě ta představa toho, že pro mě někde v Německu letí vrtulník a sundáváme z feraty, mě natolik jako vyburcovala, že jsem i to Dčko nějak zvládl. Ale jako feratové lezení mě baví, nevím, nakolik to je věc bláznivá, ale znám už díky té feratě svoje možnosti, takže se pouštím tam, kde jsou to nějaké takové lehčí feraty.
0: Já jsem slyšela historku o tom, že jste byl osloven na účast ve Stardance. Šel byste do toho?
1: To byla velmi překvapivá situace a tento moment překvapení se opravdu kolegovi Ondřejovi velice podařil a on to tak asi chtěl. Když tady přišel do kanceláře právě s tou otázkou, že volali z České televize, jestli by pan biskup přijal účast ve Stardance, a tak já jsem tady několik vteřin seděl jako opařený a říkal, to nemůžou myslet vážně. A on si ten kolega mě jako vychutnal a pak mi vysvětlil, že je to účast, respektive pozvání do toho Stardance Tour, které probíhalo v minulém roce a jehož jednou zastávkou byla taky Ostrava. A tak mě paní ředitelka České televize tady ostravského regionálního studia chtěla pozvat jako hosta, nikoliv jako tanečníka, tak to jsem si oddechl. Bohužel už to kolidovalo s nějakou jinou záležitostí. Ale kdyby to bylo možné, tak bych se na Stardance Tour určitě podívat šel.
0: Podívat.
1: Podívat, ano.
0: Diecéze slaví 30 let. Co byste jí popřál k narozeninám?
1: Kdybych měl něco diecézi popřát, tak především to, aby byla společenstvím, což v tom celku diecéze je asi obtížné, ale aby tam, kde žijí lidé věřící, aby tvořili nějaké společenství. A z těchto malých společenství se potom skládá ten velký celek společenství diecéze. A aby ta společenství byla živa, aby žila vírou, aby žila s Kristem, aby byla otevřená pro ty, kteří se o víru zajímají, které víra přitahuje, a to, že lidi víra přitahuje, to vidíme třeba i podle toho, že stále přicházejí dospělí lidé, kteří se chtějí nechat pokřtít. Takže abychom byli otevření pro ty, kteří hledají, kteří ve svém srdci poznají tu touhu po Bohu. A pochopitelně, aby to společenství bylo taky vycházející, tak jak k tomu vybízel papež František, abychom nebyli jenom těmi, kteří se sejdou za těmi zavřenými dveřmi kostela, ale abychom s tou vírou dokázali vyjít a aby to naše svědectví víry bylo viditelné v tomto světě.
0: Tímto bych ráda první díl našeho podcastu zakončila. Děkuji za váš čas, který jste s námi strávili, a už teď vás zvu k poslechu dalšího příběhu. Mějte se krásně.

Je okolo 1 hodiny ráno, pondělí 21. září 2026 a dnešní blok komorní hudby bude složen z mazurek Friderika Chopina, které zahraje turecká klavírní virtuózka Idil Biret. Příjemný poslech.

0: Na vlnách Proglasu dozněly mazurky Friderika Chopina v provedení turecké klavírní virtuózky Idil Biret. Proglas přebírá relaci Radia 7.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.